0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané, desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

To je jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, kterému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, Ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba že v tom, anebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť. A každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jaký poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat, na tváři měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma, počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. To je nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech. Tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

opäť chte nechte podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo hajku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě, jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zle je, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

a jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúšku maličku, opri si o mňa hlavičku, nech nikto nevie, že ľúbenie koniec mám. Prečo nie hneď

0: Venho se potom ti nahradím, a teraz neviem ten text, rozkvitnú záhrady, večná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
2: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: vyhrát.
1: Xindle X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali, pohlítala po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Posejdona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já se nám vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo. A teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout. Teď ten kamarád zval na holky. Holky, sundejte si to, co máte nahoře. Ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Co bychom jim ukazovali. A tak jim dejte láhev. Tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se hned napil. Ten byl za chvíli totálně ožralý. No prostě strašný zmatek. Museli jsme přivolat celní loď. To vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny. Nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku. My jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek. Ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: ten Bernes si nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešílel, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví,
5: nemohli
3: jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: A v angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo?
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun. A ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se na co stalo, a on dělal na ně takhle, jakože stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Mayerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibize. A já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky. On má to centrum starodávné, nádherné.
1: Tu pevnost
2: v podstatě
1: tam
2: arabské,
1: přivěz do
2: ano, přístavu. Ano, to je pevnost. Ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa. A tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky. Krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Mayerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její
3: hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře.
3: Vyrychnovská.
2: Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.

0: Víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
1: No, na dálnici jsem, víš?
0: Na jaký dálnici?
1: No, meditační.
0: Že takhle na cestě, na dálnici.
1: No.
0: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
1: Ne.
0: Já vím, já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
1: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Kunová, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Nic jsem si říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
0: Na turecký židli?
1: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a on říká, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Humoriáda.
3: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
4: Ne, já.
3: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židle a
4: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
3: ano.
4: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
3: Jo.
4: To
3: no
4: ne.
3: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
4: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
3: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
4: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
3: prknu,
4: drhnu podlahu.
3: Žehlička a vy si opakujete roli.
4: No, ano, já se to učím.
3: Takže
4: ano.
3: Meditace
4: nebo,
3: žehličkou.
4: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko cáklá, protože vedu samomluvu.
3: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
4: Ne, já to nemám ráda. Ne.
3: Ne?
4: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
3: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo to Petr neumí?
4: Musíte vlastně znát i ten text toho...
3: Ano. Partnera.
4: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak, jako že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
3: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
4: ano,
3: ta poslední
4: rozumím.
3: Slova, ty šlágvorty.
4: Ne, já to nechci.
3: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
4: Ano.
3: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba.
4: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
3: Ty představení.
4: Ta svá představení, která mám. Takže...
3: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
4: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
3: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce, ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksík, to...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už je to mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Ale tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Mm-hmm. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. To byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, tyto pořady.
2: Ano, u něho často. u pana režiséra Kachyni. Hmm. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Ne. Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: No, možná štěstí. Režisér.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, ano. Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška jste Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To bylo
2: hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno. To bylo
1: všechno.
2: Nádherný, ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem, vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři, v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 01 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.
5: Život jenž musím žít, pouze mě náleží. Život milion pravd, život milion lží.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou. Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám Myslivec Vysoký, já vás zdravím, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Schválně, proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Vždyť jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedně otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Mayerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám na procházku, na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani by bylo tenkrát, když jsme byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Scénka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, ano. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
5: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
6: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
6: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak děkuju, můžu to
6: děkuju,
1: říct.
6: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
7: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
8: Děda pohořelej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On nehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká hajnýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru serny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
7: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Každý vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
7: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík. Tak já v závěru povídám slečnu, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka, ta dnešní za námi, Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušely Geronto oblek. V Otrokovicích budou odborníci regulovat invazivní pajasan žláznatý. Ošetřeno bude zatím 7 stromů ve 4 lokalitách. Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude v regionu slunečný den s tropickými teplotami až 31 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušely, jaké je to být starý. Diakonie jim půjčila takzvaný Geronto oblek, tedy zátěžovou vestu, ortézy a brýle, které simulují různé oční vady.
2: Jedním z dětí byl i 14-letý Jakub Dostál. V obleku se sotva zvedl ze židle.
3: Já ráno vstanu, slezu z postele, nachystám si věci a poběžím do školy. Ale když si to teďka uvědomím v tomhle obleku, by to nešlo.
2: Oblek dětem naraz ukáže, co seniori zvládají hůř. Proč diakonie s dětmi oblek zkouší, vysvětluje PR manažerka Zuzana Venturová.
4: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit.
2: Diakonie chce tímto způsobem také mladé lidi více motivovat k dobrovolnictví. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Ve 4 lokalitách města Otrokovice začnou v nejbližších dnech zasahovat odborníci proti invazivním pajasanům žláznatým. 7 stromů bude odborně ošetřeno v ulici Hloškova, obchodní, prostřední a v ulici SNP.
5: Cílem zásahu je zlikvidovat tyto stromy včetně kořenového systému a zabránit tak jejich dalšímu šíření. Město bude lokality i v dalších letech kontrolovat a případné nové výmlatky a semenáčky průběžně odstraňovat. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
6: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
7: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
6: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
8: Paní ministryně financí Šilerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
6: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání 2 dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností to, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
9: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 18 až 8 stupňů, nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Brodě v ulicích Andhrubého a Obchodní neprojedete, je zde totiž prováděna oprava povrchu komunikace v křižovatce. Objízdná trasa je vyznačena. A to už bylo ze zpráv vše. Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Stále. Stále ještě platí přání dobrého letního rána. Za náš vysílací tým vás, milí posluchači, zdraví taky Petr Uhřík. Dnes je 8. září, začínáme společně úterý a ženy nosící krásné jméno Mariana oslaví svůj svátek. Rád bych popřál taky svému tátovi všechno nejlepší k narozeninám, ať zdraví v rámci možností i v pokročilejším věku slouží. A už posílám písničku Žlutého psa na pohodu vstávání, teď je 5:05. Za chvíli otevřu pravidelné kalendárium, projdeme se historií.
1: Český rozhlas

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín, je 8. září, dobré úterní ráno. Vybírám z kalendária, dnešek připomíná pěvkyni, básnířku, spisovatelku a také manželku zakladatele Lázní Luhačovice, Marii Kalmu. Narodila se v roce 1881. Přestože nám její jméno dnes neříká skoro nic, jejím přítelem byl i slavný Leoš Janáček. A právě na její přímluvu prý nastudovalo Pražské národní divadlo operu Její pastorkyně. V roce 1968 komunisté očistili popraveného generálního tajemníka Rudolfa Slánského poté, co ho soud rehabilitoval už v roce 63. 8. září roku 1937 se ve Starém Městě narodil Josef Panáček, olympijský vítěz ve sportovní střelbě. Panáček byl také mistrem Evropy z roku 1980. Jako trenér se účastnil olympiády v Barceloně. Poslední roky žil v obci Salaš na Uherskohradišťsku. 45 let uplyne dnes od úmrtí malíře Josefa Jiřího Kamenického. Kromě jiného se věnoval i umělecké fotografii, například specificky pojatým aktům. Ve výtvarné tvorbě se pak zabýval především moravským venkovem. V 50. letech emigroval do Vídně, jeho díla jsou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a také ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Hodoníně. A ještě rok 2018, český letecký akrobat Roman Kramařík po 46 dnech jako první Čech oblétl zeměkouli v jednomotorové cestě P210N. Nalétal přitom více než 40 000 kilometrů.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Skupinu Down si usadíme do začátku 70. let, kdy se Tony Orlando obklopil čokoládovými dívkami a tak to dobývaly hitparády. Jejich největší úspěch, přímo mezinárodní, si teď poslechneme.

0: 5 hodin 19 minut, nahlédneme do aktuální předpovědi, potvrdíme si letní průběh a samozřejmě upřesním, kam se až odpoledne vyšplhá sloupec teploměrů.
1: Počasí.
0: Nejdřív ještě současný ranní stav regionu, 15 stupňů je v Kroměříži a v Bojkovicích, tam ještě přidáme Valašské Meziříčí, 14 stupňů vidím ve Starém Městě, v Holešově, ve Vizovicích a ve Strání. 17 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná a Zlín. Maruška Hostýn.

0: sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno jsou mírně nepříznivé, ale přes den by se měly vylepšit na dobré. Biozátěž vzhledem k vysokým teplotám dnes střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, které rostliny mají největší květy? Zajímavosti právě z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Co se stane, když místo jedné hudební školy rozehrajete rovnou celý kraj? Akademie Moravia spojuje desítky mladých muzikantů a jejich učitele v jeden velký symfonický dechový orchestr. Jak se zrodil projekt, který mladé hudebníky ze Zlínska zavede až do pražské Betlémské kaple? To nám prozradí ředitel Základní umělecké školy Morava Libor Mikl už 10. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A o nich dobré ráno přeje Matěj Neradilek. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře dnes bude od 10 do 15 hodin přerušené FM vysílání Českého rozhlasu Zlín na frekvenci 97,5 MHz. Omezené může být i digitální vysílání, které částečně pokryjí okolní vysílače. Český rozhlas Zlín můžete však poslouchat přes internet na našem webu zlin.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Dnes bude mít naposledy otevřeno koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku. Lidé si mohou přijít zaplavat od 2 do 6 hodin odpoledne a vstup je zdarma. Koupaliště Vizovice letos otevřelo poprvé po rekonstrukci celého areálu, která stála 38 milionů korun. Sezonu tu zahájili 19. června. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si opět mohou prohlédnout český sloup nejsvětější trojice bez lešení. 32 metrů vysoký monument zapsaný v seznamu UNESCO zakrývalo víc než 2,5 roku. Řemeslníci při rekonstrukci opravili kamennou výzdobu a obnovili kovové prvky a zlacení. Zbývá jim ještě dokončit opravy ve spodní části. V Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu a zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila taky těžká technika, která teď rekonstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů. Korun. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 18 a 8 stupni, nejvýše dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve Slavičíně a v Šanově na Zlínsku budují expozice, které připomínají leteckou bitvu nad Bílými Karpaty. Získali podporu amerického velvyslanectví, k tomu si řekneme víc už za chvíli. Teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut, 6:15 je úterý 8. září. Ve Slavičíně si letos připomínají 80 let od převozu těl padlých amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Slavičín při této příležitosti navázal i spolupráci s americkým velvyslanectvím. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Já si nepamatuju, kolik mám roku, ale pamatuju si tuto bitvu.
2: Paní Hedvika ze Slavičína vzpomíná na leteckou bitvu, která se v roce 1944 odehrála nad Bílými Karpaty.
1: Měli jsme ve Slavičíně u rodičů návštěvu a byli jsme ji vyprovodit na nádraží. Vlak vůbec nezastavil, jenom trošku zpomalil, aby mohli lidi nasednout a nebombardovali nádraží. A my jsme tam leželi v příkopě a nad tím šanovým raketnicu jsme jenom viděli ohořelé křídla, jak létali.
2: Při bitvě tehdy zahynulo 28 amerických letců a právě na ně o víkendu při pietním aktu lidé ve Slavičíně vzpomínali. Mezi nimi i 90-letá paní Jaroslava.
3: No já si vzpomínám na to, jak jsme byli vylekané z toho vůbec ty letadla a to všechno, jak bylo. Si to zaslouží chlapci z Ameriky.
4: Sergeant Frank J. Balserzak. Sergeant Jerome Bauman.
2: Pietního aktu se účastnil také velvyslanec Spojených států amerických Nicholas Merrick, který jednotlivá jména amerických letců připomněl.
4: Sergeant Herbert S. Goodstein.
2: Americký velvyslanec také oznámil, že v rámci programu Freedom 250, který připomíná 250. výročí vzniku Spojených států, finančně podpoří nově vznikající expozice. V zámeckém parku ve Slavičíně jde o domek americko-českého přátelství, v Šanově pak o muzeum amerických letců. Velvyslanectví na projekty uvolní 50 tisíc dolarů, tedy přibližně 1 milion korun.
5: To, co bylo kdysi uchováváno v bezpečí tajně, bude nyní uchováváno v bezpečí veřejně. Pro každého školáka, každého návštěvníka, pro všechny budoucí generace. Připojujeme se k vašemu úsilí zajistit, aby americký podíl na osvobození Moravy a Československa získal trvalé uznání, jaké si zaslouží.
2: Podpora umožní odbornou konzervaci a evidenci unikátních sbírek. Na samotném návrhu expozic bude město Slavičín spolupracovat se Zlínskou univerzitou Tomáše Bati. Ze Slavičína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Dobré úterní ráno. Podle meteorologů je před námi ještě opravdu horký den. Pravděpodobně v našem kraji naplní kritéria pro označení tropický. Upřesním v další krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: A jak jsme na tom s teplotami teď ráno? 15 stupňů v Kroměříži, v Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí 14, ve Starém Městě, v Holešově, ve Vízovicích a ve Strání. 17 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojičná a Zlín, Maruška Hostýnské Vrchy už 18, prozatím nejvíc regionu. 11 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. 13 stupňů uvádějí Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Ve Štítné nad Bláří je to 10 a ve Velkých Karlovicích 8 stupňů Celsia. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den by se měly upravit na dobré a biozátěž vzhledem k teplotám dnes střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, přející Český rozhlas Zlín, připomínám úterý s datem 8. září. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase a jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.
0: Díky za pozvánku, 6 hodin bude za 6,5 minuty. Matěj chystá nové zprávy. Dobré úterní ráno u písničky Marie Rotrové.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

si, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: si přikvuku. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
4: O svačině to roztočíš.
5: Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli včelímu moru. Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má stát necelých 640 milionů korun. Houbařská sezona začala. Lidé by měli sbírat jen houby, které dobře znají, upozorňují na to lékaři. Dnes bude v regionu slunečný den s tropickými teplotami až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Dobré ráno. Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli výskytu včelího moru. Ohniska nákazy jsou v Oznici a Mikulůvce na Vsetínsku. Ochranné pásmo kolem nich zasahuje i do Valašského Meziříčí a Zašové. Opatření nařídila krajská veterinární správa Zlínského kraje. Co teď musí včelaři dodržovat, říká jejich ředitel Michal Kamarád.
7: Nesmí přemisťovat z ochranného pásma a musí vlastně odebrat vzorky mily, které se odešlo vlastně na vyšetření, aby se ověřilo, jestli v tom vymezeném ochranném pásmu nejsou spory Penibacillus larvae, což by vlastně byly zárodky tady toho původce té nákazy moru včelího plodu. A pokud ano, vlastně budou provedeny následně vlastně prohlídky a přijata opatření.
6: Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to do 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun. Součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze 2 nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je však už 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se 2 sály. Kdy přesně stavba začne, však zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávaznější stavy vydají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá třeba za žampion nebo bedlu.
8: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
9: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
10: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
9: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podrobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
11: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Počasí.
6: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 18 až 8 stupňů, nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Na silnici 2/492 v Lípě na Zlínsku je omezena doprava. Důvodem je obnova povrchu vozovky. Provoz je zúžen na jeden jízdní pruh. A to už bylo ze zpráv vše. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Na prahu nového dne vás, milí posluchači, zdraví taky Petr Uhřík. Rád vás provedu i dnešním, tedy úterním ránem. K datu 8. září prozatím doplním jméno z kalendáře. Svátek oslaví Mariany, jinak máme taky Mezinárodní den gramotnosti a katolická církev slaví svátek narození Panny Marie. Další informace už si nechám do pravidelného kalendária, jenom ještě před písničkou Jiřího Korna přidám aktuální pranostiku. Panny Marie narození, Vlaštoviček rozloučení. Teď je 6 hodin 5,5 minuty. Přeju pohodové letní ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín, je 8. září, dobré úterní ráno. Vybírám z kalendária, dnešek připomíná pěvkyni, básnířku, spisovatelku a také manželku zakladatele Lázní Luhačovice, Marii Kalmu. Narodila se v roce 1881, přestože nám její jméno dnes neříká skoro nic, jejím přítelem byl i slavný Leoš Janáček. A právě na její přímluvu nastudovalo Pražské národní divadlo operu Její pastorkyně. V roce 1968 komunisté očistili popraveného generálního tajemníka Rudolfa Slánského poté, co ho soud rehabilitoval už v roce 63. 8. září roku 1937 se ve Starém Městě narodil Josef Panáček, olympijský vítěz ve sportovní střelbě. Panáček byl také mistrem Evropy z roku 1980. Jako trenér se zúčastnil olympiády v Barceloně. Poslední roky žil v obci Salaš na Uhersko-Hradišťsku. 45 let uplyne dnes od úmrtí malíře Josefa Jiřího Kamenického. Kromě jiného se věnoval i umělecké fotografii, například specificky pojatým aktům. Ve výtvarné tvorbě se pak zabýval především moravským venkovem. V 50. letech emigroval do Vídně, jeho díla jsou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a také ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Hodoníně. A ještě rok 2018. Český letecký akrobat Roman Kramařík po 46 dnech jako první Čech oblétl zeměkouli, a to v jednomotorové Cessně P210N. Nalétal přitom více než 40 000 kilometrů. My se po kalendáři vydáme na kratší trasu. Na festivalu Zažít Valmez jinak se ze 14-letého Jakuba na chvíli stal senior. Diakonie mu totiž půjčila oblek, který simuluje pocity při pohybu staršího a nemocného člověka. Podrobnosti přidáme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: John Denver byl americký country zpěvák, přesahující do folku a jemného rocku. Pamětníci si ho vybaví jako blonďáka s brýlemi. Písničku Any Song známe i v české verzi, poslechneme si originál z roku 74.

0: Vesta, která váží 11 kilo, ortézy na lokty a kolena, k tomu brýle, přes které vidíte jenom rozmazané fleky. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušeli gerontooblek a zjistili, jaké je to mít určitá pohybová omezení. Stáří tak na chvíli poznali na vlastní kůži.
1: Tak, zkus si sednout. Jedna noha ti asi nepůjde pořádně pokrčit, tak tu nech natáhlou. Můžeš si zkusit zase stoupnout a nejsou tady madla, není se čeho chytit. Ty máš svoji sílu, jo, ale ti seniori už tolik té síly nemají. Ti už by nevstali.
2: Veronika Zibrňová z Diakonie ve Valašském Meziříčí teď dává pokyny Jakubovi Dostalovi, který má 14 let, teď se ale cítí jako senior. Co přesně Jakub tady na sobě má?
1: Má na sobě zátěžovou vestu, která váží asi 11 kilo. Pak má na sobě ortézy na lokty, aby nemohl moc ohýbat ruce, celou ortézu na nohu, takže ji nezohne vůbec. Taky má na sobě zátěžové závaží na kotníky a zápěstí.
2: Když to srovnáš oproti tomu, jak se běžně cítíš a teď v tom obleku.
3: Já ráno vstanu, slezu z postele, nachystám si věci a poběžím do školy. Ale když si to teďka uvědomím v tomhle obleku, by to nešlo, protože tady ty části nejsou moc určeny na to, aby se s tím běhalo.
1: Naši seniori mají problémy s klouby, mají problémy se zrakem, jak má třeba teďka Kuba díky speciálním brýlím, které simulují vadu zraku.
2: No, on teďka zvedá palec nahoru. Co vidíš?
3: Fleky, které jsou před mým viděním.
4: A já vidím jenom takové tečky.
2: Sestra Lucka má trošku jinou oční vadu.
1: Sestra Lucka má teďka zelený zákal a vlastně jednu z jeho posledních fází, kdy ten člověk fakt už skoro vůbec nevidí a zůstává mu ve středu jenom takový průzor.
2: Zatímco ty předešlé brýle byly takové tmavé, tak tady tyto jsou průzračné. Co teď Lucka zkouší?
1: Tady ty brýle vypadají, že jsou vlastně jako úplně obyčejné brýle, ale jsou takové rozmazané, je to šedý zákal. Je to vlastně ta nejčastější vada, kterou seniori mají.
2: To zkoušení teď pozoruje PR manažerka Diakonie Zuzana Venturová, která se zaměřuje na to přibližování problému seniorů nejmladší generaci.
5: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit, proč té babičce třeba něco tak dlouho trvá, proč se jí třepe ruka, nebo proč brindá, když jí polévku, proč se jí u toho třepe ta ruka, můžou tu babičku líp chápat.
2: Tak my už tady Jakuba odstrojíme. Je to spousta jakýchsi pásků, suché zipy.
1: Už má zdravé nohy, zdravé klouby, může ohýbat lokty, kolena. Ještě mu zděláme tu nejtěžší část, zátěžovou vestu a bude Kuba už zase omládlý.
2: Vesta je dole, tak. Jaké jsou ty pocity teď?
3: Vidím dobře, je to skvělé, cítím se jako pírko.
2: Diakonie tak přibližuje mladým lidem život seniorů a zároveň je vede k dobrovolnictví. Ti nejmladší z nich se teď chystají uspořádat olympiádu pro klienty místního hospice. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 6:30. Poslechneme si podrobnou předpověď na dnešek i několik dalších dnů. Všechno o počasí nám teď řekne meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Zastavíme se nejdřív u současné podoby počasí. Jak hodnotíte úterní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak převážně máme jasno, nebo skoro jasno, výjimkou je teda severovýchod kraje, kde máme teďka zvětšenou oblačnost. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 17 do 14 stupňů, ale v údolích nám klesly i k 9 stupňům a vítr ten nám vane teďka aktuálně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jak budou probíhat nejbližší hodiny? Čeká nás v celkovém pohledu den slunečný a i teplotně letní?
1: Ano, čeká nás slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, jenom ještě ráno musíme počítat s tou zvětšenou oblačností v té severovýchodní části kraje. Ty nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
0: Na jaké hodnotě je dnešní biozátěž?
1: Tak to je na stupni číslo 2, což je střední zátěž.
0: Hned se podíváme taky na zítřek, jestli podobný ráz počasí vydrží. Jakou pro nás máte předpověď na středu?
1: Tak aspoň ze začátku nám to slunečno vydrží, tam čekáme jasno až polojasno, potom ale v průběhu odpoledne a večera nám od západu začne té oblačnosti přibývat a potom hlavně ve večerních a nočních hodinách se nám na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 16 stupňů, v údolích ale mohou klesnout až ke 14 stupňům a ty nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů, na Vsetínsku o malinko chladněji, tam spíše ty teploty budou jenom kolem 28 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, jižní směru do 20 km za hodinu a k večeru a v noci se nám začne měnit potom na severozápadní a i západní a na té frontě a v bouřkách nám ale může přechodně zesílit.
0: Finále pracovního týdne bude podle vašich zpráv už jiné. Naznačme si ještě průběh dalších dnů, jak prozatím vychází čtvrtek, pátek.
1: Ano, je to tak, tam už nás čeká velká oblačnost, potom v noci na většině území déšť nebo přehánky, lokálně ještě tam mohou být i bouřky, ale částečně by aspoň měla od severozápadu ta oblačnost trošinku ubít. Tam ty nejnižší teploty očekáváme čtvrteční od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší většinou od 18 do 22 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a na večer částečně bude slábnout. A pátek, tam panuje docela velká nejistota. Aktuálně to vypadá, že by měla převládat velká oblačnost a od jihu se vyskytne na části území i déšť. Tam zatím nepanuje úplně ta přesná poloha, jestli to půjde více Slovenskem nebo více Rakousku. A zatím teďka aktuálně ty nejnižší teploty od 12 do 8 v pátek a ty nejvyšší od 17 do 21 stupňů.
0: Zastavíme se ještě u historie 8. září. Jak se aktuální datum projevilo v rekordních teplotách Zlínského kraje?
1: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 1928, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 31,4 stupně Celsia a minimum je z roku 1991, kdy na stanici Huslenky bylo naměřeno minus 0,5 stupně Celsia.
0: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky na naslyšenou.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A Matěj Neradile ku mikrofonu. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře dnes bude od 10 do 15 hodin přerušené FM vysílání Českého rozhlasu Zlín. To na frekvenci 97,5 MHz. Omezené může být i digitální vysílání, které částečně pokryjí okolní vysílače. Český rozhlas Zlín však můžete poslouchat přes internet na našem webu zlín.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodním domem v Otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou už zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců pro nový vjezd na parkoviště hotelu Morava projde kompletní úpravou. Komunikace získá nový povrch, vybudované budou také nové bezbariérové chodníky a úpravou projde i zeleň a stanoviště kontejnerů. Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Přesto nádrž upouští více než desetinásobek toho, co do ní teče. Pomáhá tak se suchem okolním vodním ekosystémům. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, později pak mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/57 Poteče na Zlínsku je prováděna oprava vozovky na mostech. Na místě je provizorní světelná signalizace. Další zelená vlna v našem vysílání zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A když jenom lehce navážu, za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 přejeme si dobré úterní ráno.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu,

s veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu,

0: necelých 5 minut, 6:45. Pojďme si teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den tady na Českém rozhlase Zlín nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:45, jak se dnešek projeví na obloze a jestli nás opravdu čekají nezvykle vysoké teploty, jak tvrdí meteorologové, si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Začnu dvěma čísly. Aktuálně se v našem kraji teplotně pohybujeme mezi 8 a 18 stupni. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, jenom ráno se místy, zejména v severovýchodní části kraje, vyskytuje zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne vítr mírný, jižní směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé, dál přes den by ale měly být dobré, s biozátěží na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: O 40 koní se ve stáji Moravia Branky na Vsetínsku stará úplně sama, bez jediného zaměstnance. Teď navíc chovatelka Edita Blížňáková řeší, jak zvířata přežijí zimu bez sena, které jí o víkendu zničil požár. Další informace doplníme v reportáži za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Spáleniště, hluboké bahno a ohořelé trámy. Tak dnes vypadá seník stáje Moraviabank Branky na Vsetínsku. Požár v sobotu zničil 370 balíků sena pro 40 koní, se kterými se chovatelé věnují hyporehabilitaci. Seno má přitom letos kvůli suchu pro chovatele cenu zlata.
1: Stalo se nám to předevčírem, jsme jezdecký klub, chováme tady k 40 koní a všichni koně jsou naši. Věnujeme se vlastně hyporehabilitaci, děláme environmentální programy, dětské tábory, rodinné programy a jezdíme do sociálních služeb. Vlastně děláme hyporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.
2: S Editou Bližňákovou se pomalu kolem potoka přibližujeme k torzu zhořelého seníku, ve kterém o víkendu zhořelo 370 balíků sena, asi 120 tun pro chovatelku, která se už pět let stará o zvířata sama. Je to velká tragédie.
1: Jedny kolečka jsem si z toho odvezla, dovezla jsem je do stáje a koně k tomu čichly. Jedny plastové kolečka, není nic, nic se nezachránil. Jeden balík a tři čtvrtě z 370 plus minus balíků, protože letos je velké sucho a v České republice je seno rovná se komoditě zlata, tak jsme byli jedni z mála, kteří měli na zimu, aby jsme vyšli do příštího pasení.
2: My teď stojíme na kraji toho spáleniště, jdeme tady s Editou hlubokým bahnem. To jsou ohořelé stroje, to, co tam vidím vzadu.
1: Je to 9-tunová vlečka, která nám sloužila na dovoz toho krmení, ta zhořela, takže my teďka momentálně řešíme, jak uklidíme tu metrovou, 150 metrů širokou, velkou hromadu sena, těch 400 tun, protože prostě přešíme, jak to odvést a zrecyklovat. Asi by nám pomohlo, teďka zháníme, kde si půjčíme od dobrých lidí nějakou vlečku, toho je hromady a hromady.
2: S Editou Bližákou teď míjíme nejen koně, kteří se pasou na pastvině, taky několik koz, oveček. Vy jste nezisková organizace a tady v těch prostorách se děti můžou seznámit s domácími zvířaty.
1: Ukazujeme lidem, jak vypadá hospodářské zvíře, což znamená, že máme tady zakrslé prase kune, máme tři ovečky, které jsou lahváčci vypiplaní u nás v obyváku na láhvi, dva vykastrované kozlíky. Lidi přijdou tady na takové dávku roztomilosti a přijdou se s dětma pomazlit, děti z města, které nemůžou mít doma zvířata.
2: Tak a teď jsme vstoupili do stájí, ty jsou teď prázdné, koni jsou na pastvině. Tady je poslední balík a půl sena.
1: Je to tak, zbytek je sláma, máme balík a půl sena, což je týdenní spotřeba pro naše koně.
2: Seno je letos vzhledem k počasí nedostatkové. Tak co budete dělat?
1: Oslovím asi v Polsku místní zemědělce. Tam by měl být jakž tak dostatek, ale cena je obdvojnásobná, ne-li trojnásobná, v Česku i čtyřnásobná.
2: No a jak vám můžou pomoct lidé teď konkrétně v tuto chvíli? Můžou třeba svůj balík sena, co mají doma, třeba nevědí, co s ním, můžou vám ho tady přivést? Co by vám pomohlo?
1: To by byla asi pro nás největší pomoc.
2: Zájemci, kteří by chtěli stáji Moravia Branky darovat seno, můžou kontaktovat stáj přes sociální sítě. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Brumově Bylnici na Zlínsku začala rekonstrukce hlavního průtahu městem. Stavba potrvá do konce října a přinese dopravní omezení. Děti ve Valašském Meziříčí si zkoušeli speciální oblek, který simuluje stáří. Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání poslaneckého klubu SPD. Dnes bude v regionu slunečný den s tropickými teplotami až 31 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. S dopravním omezením musí počítat řidiči v Brumově Bylnici na Zlínsku. Silnice 1/57 získá nový asfaltový povrch. Práce jsou rozdělené do 6 etap. Dotknou se úseků ulic Hásinkové, 1. května, Svárov, Široká a Mýto. Obousměrný provoz zůstane zachovaný. Provoz bude v jednotlivých úsecích řízený světelnou signalizací. V době zvýšené intenzity dopravy mohou provoz podle aktuální situace řídit i pracovníci stavby. Hotovo by mělo být do konce října. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušely stáří na vlastní kůži. Diakonie jim totiž půjčila takzvaný geronto oblek se zátěžovou vestou, ortézami a brýlemi, které simulují oční vady. Důvody akce vysvětluje Zuzana Venturová z Diakonie.
5: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit, proč té babičce třeba něco tak dlouho trvá, proč se jí třepe ruka, nebo proč brindá, když jí polévku, proč se jí u toho třepe ta ruka. Je to právě k budování i těch dobrých vztahů, že díky tomu můžou tu babičku líp chápat.
4: Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa Hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
6: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
4: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Břeclavská tiskárna chce do konce tohoto týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
7: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
8: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód, doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
9: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
8: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 18 a 8 stupni, nejvýše dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 1/55 na Uherskohradišťsku dnes provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Ze zprávy to vše, společnost vám i na cestách stále dělá Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: U probouzení vás, milí posluchači, zdraví a dobré úterní ráno přeje taky Petr Uhřík. Dnes je 8. září, svátek oslaví Mariany a za chvíli už pozvu k pravidelnému soutěžení. Cenou pro vítěze je tentokrát kniha s názvem Dívka v bouři, věnuje vydavatelství Kazda a jak čtu na obálce, vrátí vám jistotu a vaší dceři klid. Jak si poslechneme Václava Neckáře, hned prozradím dnešní otázku. Ale ještě maličko odbočím, mám tu jedno upozornění. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře dnes nenaladíte naše vysílání na frekvenci 97,5 a to od 10 do 15 hodin. Tam je ta výluka, no, mezi 10 a 15 hodinou. Samozřejmě zůstává možnost poslouchat přes internet. Ještě připomenu v průběhu rána několikrát, teď máme 7 hodin, 5,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 9 minut. Každý kout našeho kraje má slova a výrazy, kterým místní porozumí na první dobrou, pro ostatní ale mohou být pořádným oříškem. Právě o tom je naše pravidelná soutěž, do které vydavatelství Kazda věnuje knihu Dívka v bouři. Pokud máte, milí posluchači, zájem se projevit, ozvat se můžete na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Dnešní soutěžní kolo nás zavede na Slovácko. Připravil si ho pro nás Jan Kysučan z Uherského Hradiště. No tak už jsme zvědaví, jak těžkou otázku položí. Kdo se chce soutěže zúčastnit, taky hned zjistíme. Dobré ráno, český
2: rozhlas. Dobré ráno, Peťo, jsme se dlouho neslyšeli.
0: Dlouho, s kým pak jsme se neslyšeli? Kdo volá?
2: No, Lidka.
0: Paní Lidko, zdravím, otázky můžou být jednoduché i složitější, mně ta dnešní připadne spíš obtížná. Poradíte si s ní, co myslíte?
2: No já myslím, že jeho manžel pochází ze Slovácka.
0: Ano.
2: Uvidíme.
0: Tak a jestli máte ještě, prosím vás, na dosah ten čudlík, kterým se reguluje hlasitost, tak to zkuste trošičku radolu na rádiu. Ať nám to nehouká, jo, ať se můžeme domluvit. Tak, v pořádku a pouštím otázku.
3: Víte, co to znamená, když se řeknou drle?
0: Drle. Drle. Drle. Co to je? Drle.
2: Drle.
0: Drle. Drle. Ještě jednou drle.
2: Drle.
0: No, drle.
2: Já. Tak to nemám vůbec ponětí ani.
0: Ani nápad, ani myšlenku,
2: ani náhodou.
0: Nic. V tom případě myslím, že sáhneme po nápovědách, ano?
2: No, to si myslím taky, že jo.
0: Taky.
2: To bude lepší.
0: Tak dobře. Slovíčko drle jsou to buď mužské kalhoty z tkaného plátna, nebo je to zapletený cop, anebo se jedná o koňské spřežení. Tak, to je na výběr. Drle. Mužské kalhoty, zapletený cop a koňské spřežení jsou nápovědy.
2: Počkejte, to bečko je jak?
0: Zapletený cop.
2: Jo, tak. No, tak. Ne. A Ačko?
0: Ačko, mužské kalhoty z tkaného plátna. Cčko, koňské spřežení.
2: No to je koňské kalhoty. No, by mohly být ty kalhoty.
0: Mohly, mhm. Jsou v nápovědě, takže vaše rozhodnutí, paní Lidko?
2: Ačko.
0: Ačko, mužské kalhoty. Ano? Dávám Ačko. Ano. Dobře.
3: Drle jsou kalhoty nebo spodní mužský typ oděvu z tkaného plátna s roztřepenými konci dole.
0: Výborně. On nám to vlastně pan Jan Kysučan z Uherského Hradiště teďka potvrdil. Hm?
2: No já vám třeba říkala, že mám manžela ze Slovácka, takže... Má větší pravděpodobnou
0: hnutí. No dobře. A nosí pan manžel drle?
2: No manžel už nenosí nic, ten je 5 roků po smrti.
0: Aha, takhle. Tak to jsem samozřejmě nemohl tušit. No, když to vezmu jinak, paní Lidko, vy nosíte nejraději co, když... Začíná den, co na sebe tak jako hodíte, jak se říká.
2: Já, no tak když je takovej hit, jak je teď poslední dobu, tak je něco lehkého, šaty nějaké nebo nic moc jako.
0: A to bude,
2: to bylo co nejmín.
0: To bude i dnešní případ, myslím, to si řekneme za chvilku v předpovědi. Takže malinké outfitové, jak se teď říká, okénko a naše soutěžení můžeme pro dnešek uzavřít. Paní Lidko, jste vítězkou, takže gratuluju. Knížečka půjde na vaši adresu.
2: No, to mě těší.
0: Tak jo. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky nashledanou.
0: Paní Lidka chvilinku vydrží na telefonu a my si pustíme další zajímavou písničku.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tento song známe z filmu Půlnoční kovboj a díky němu taky ta skladba získala cenu Grammy. Popisuje zpěvákovu touhu utéct z drsnosti velkoměsta na nějaké klidnější místo a k jednoduššímu životu. Jdeme do roku 69, zaspívá Harry Nilsson.

0: Před minutou bylo 7:15, nahlédneme do aktuální předpovědi, potvrdíme si letní průběh a samozřejmě upřesním, kam se až odpoledne vyšplhá sloupec teploměrů.
1: Počasí.
0: Nejdřív ještě současný ranní stav regionu, když se pohybujeme mezi 10 a 17 stupni. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, jenom v ranních hodinách se místy, zejména v severovýchodní části kraje, vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Slabý proměnlivý během dne vítr, mírný jižních směrů, povale rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Zatím máme mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což ale nebude platit po celý den, dál by se měly upravit na dobré. Biozátěž je střední, na 2. stupni, kvůli těm předpovězeným vysokým teplotám.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Houbařská sezóna odstartovala a řada lidí vyráží do lesa s košíkem. Ne každá houba, která vypadá lákavě, ale do něj skutečně patří. Na co si dát při sběru pozor, co aktuálně v lesích roste, jestli vůbec něco, kam se obrátit, pokud si s úlovkem nejste jistí, zjišťovala naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslechneme si už za chvíli.
2: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zubařka Petra Sedláčková se včera do poradny rozjela zjistit nejenom, jak funguje, ale také, jaká je aktuální houbařská sezona. Tak si pojďme poslechnout její postřehy.
1: Houbaře dobře vědí, že úspěšná výprava do lesa není jen o plném košíku. Důležité je také vědět, co si z lesa skutečně odnášíme. A právě s tím mohou v Uherském Brodě pomoci v místní houbařské poradně. O aktuální situaci v lesích, o nejčastějších chybách houbařů i o tom, s čím vším mohou lidé do poradny přijít, si proto právě dnes povídám s Blankou Chlebkovou z Uherskobrodského houbařského kroužku. Pojďme začít tím nejdůležitějším, a to je výskytem hub v lesích. Jaká je v těchto dnech situace? Jaké jsou vlastně podmínky pro růst hub?
2: Podmínky jsou takřka katastrofální. Co si budem povídat? Všichni dobře víme, že co se týká dešťových srážek, tak tady na nás spadlo málo co. Jsou oblasti, kde třeba v nějakých prohlubních, ve srázích, u potůčku je trošičku vlhko, ale jinak je les naprosto suchý, takže tomu odpovídá i výskyt hub.
1: Mě to dost překvapuje tady ta informace, protože já sedím tady s vámi u stolečku, který je plný nejrůznějších druhů hub, hříbků i řekněme útvarů, které bych si nedovolila v tom lese sebrat, nazbírat do košíčku. Kdybyste mi mohla prozradit, co tady máte s jedlí hub, které můžou houbaři aktuálně najít?
2: Takže momentálně se spíš daří houbám chorošovitým, rostoucím na stromě, třeba pstření dubovému, protože ta houba čerpá tu vlhkost z těch pařezů nebo z paty toho stromu a tím pádem nepotřebuje ty deštivé přehánky.
1: Choroš je, tuším, červená houba, která roste na tom kmeni, je to tak?
2: Toto není přímo choroš, jmenuje se to pstření dubový, takový jazykolam, pstřeň.
1: Je to krásné, lahodí to oku, prý je to dobré na guláš, jak už jsem se dozvěděla. Takže i to můžou posluchači a návštěvníci houbařské poradny tady u vás v Uherském Brodě vidět. Co se ale týká těch hub jedovatých, na jaké houby by si lidé při výpravě do lesa měli dávat obzvláště pozor?
2: Tak hlavně se jedná o to, aby si dali pozor na záměnu. Aby ty houby pořádně poznaly, aby je posuzovali podle všech možných znaků, které ta houba má, i podle třeba vůně. Nedoporučovala bych ochutnávat houby, to je specifikum jenom holubinek, takže to začínajícím houbařům vůbec nedoporučuju.
1: Takže se dívat opravdu na ty znaky podobné a samozřejmě přijít k vám do poradny tady v Uherském Brodě, aby se lidé poradili a případně si třeba ty znaky ukázali a pobavili se o tom, jak se vyhnout právě tomu, aby si do košíku dali houbu jedovatou nebo nejedlou například. Když si teda houbař tu houbu k vám přinese sem do poradny v Uherském Brodě, a jak funguje, s čím vším za vámi mohou lidé přijít a v jakém stavu by měli houby na posouzení přinést?
2: Cokoliv, čím si nejsou jistí a potřebují určit. Samozřejmě nepoznám všechno, nejsem mykolog studovaný, ale minimálně jim poradím, co nedávat do košíku. Sbírat do košíku houby, do nějaké plátěné tašky, papírové tašky, určitě ne do nějakých kbelíků plastových nebo do nějakých uzavřených takových nádob. Ty houby donést co nejdřív za mnou. Je možnost i osobně domluvit, takže v momentě, když chcete, zavoláte mi a můžeme se domluvit na schůzce, to není problém. Pokud tu houbu už máte, chcete ji určit, aby osahalo co nejméně lidí, takže opatrně ji vydloubnout, zapamatovat si nejlépe, kde rostla, jaké tam byly stromy, jestli to bylo na louce, nebo to bylo v lese jehličnatém, dubovém, bukovém, pod břízou. Jo, tady tyto základní, protože spousta houb je mykorýzou vázaná na určitý strom. Hodně mě tady lidé nosí, co najdou ve vinohradech na své zahrádce, takže zase ví, co tam mají za stromy, ale třeba taková pečárka zápašná neboli žampion, ta byla loni nejčastěji určovanou houbou a nejčastěji vyhazovanou lidem z košíku.
1: Takže kromě košíku a nějakého toho houbařského náčiní si sebou nesmíte zapomenout, milí posluchači, také zápisník a tušku, abyste si poznačili, která houba kde rostla. Já vám, paní Chlebková, moc poděkuji a našim posluchačům ještě prozradím, že aktuální podmínky pro růst hub mohou lidé sledovat také na mapě Českého hydrometeorologického ústavu. No a pokud se nebudou jistí svým houbařským úlovkem, mohou se zastavit právě v houbařské poradně v Uherském Brodě. Ta funguje až do konce konce října každé pondělí od 15 do 18 hodin v prodejně Digihandy na ulici Neradice v Uherském Brodě. Odkud se teď také loučím.

0: posluchači Českého rozhlasu Zlín, naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Připomínám, každý všední den se vydává za zajímavostmi a zajímavými místy v našem kraji. Přijet ale může i za vámi, stačí napsat na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tu Matěj Neradělek. Hezké úterý. Dnes odpoledne bude naposledy otevřeno koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku. Lidé si mohou přijít zaplavat od 14 do 18 hodin a vstup bude zdarma. Koupaliště Vizovice letos otevřelo poprvé po rekonstrukci celého areálu, která stála 38 milionů korun. Sezonu zahájili 19. června. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře dnes bude mezi 10. a 15. hodinou přerušené FM vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to na frekvenci 97,5 MHz. Omezené může být i digitální vysílání, které částečně pokryjí okolní vysílače. Český rozhlas Zlín však můžete poslouchat přes internet na našem webu zlin.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Český Červený kříž začíná učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je právě dnes Plzeň, následovat bude Praha nebo třeba Ústí nad Labem. Zájemci se mohou učit, jak řešit třeba masivní krvácení. Červený kříž takto plánuje proškolit až 1 000 000 lidí. Před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru roku 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let, což ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucí panovníky historie. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, přes den nám povane slabý proměnlivý, postupně pak mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 10 stupni, nejvýše se dnes dostanou na 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 492 u zádveřic Rakové na Zlínsku se střetl osobní automobil se zvěří. Krátké zprávy za námi a pokračuje ráno s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli přidám několik tipů z oblasti kultury, podíváme se do seznamu zajímavých akcí. Teď je 7:30, připomínám už jenom datum 8. září a přeju dobré úterní ráno.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého úterního rána za 7:45. Pozvu na několik zajímavých akcí, zjistíme, kam se vydat ve volném čase. Pro všechny zájemce o technologie a inovace ze strojírenského světa je k dispozici výstavní akce s názvem World of Machining. Ta se koná na výstavišti Kroměříž. Nabídne moderní pohled na obrábění, nástroje a příslušenství, automatizaci a robotizaci nebo bezplatný let helikoptérou. Vstupné na kroměřížské výstaviště po registraci na webu zdarma. Dnes a zítra je program od 9 do 16 hodin, akce se koná až do čtvrtku. Do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes můžete přijít na komentovanou prohlídku sochařské výstavy Ondřeje Olivy, kterou vás provede její kurátor Ivan Bergman. Dozvíte se zajímavé informace k osobnosti autora i jeho tvorbě a prohlédnete si nejnovější Olivovo dílo. Instalaci 8 objektů inspirovaných hloubkou oceánů, zaniklou civilizací, momentem zmrazeného času, ale i strachem ze smrti. Komentovaná prohlídka začíná dnes v 17 hodin v grafickém kabinetu Krajské galerie ve Zlíně. Greg Coulson dnes vystoupí ve Zlíně. Je to britský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, který mísí soul, blues, classic rock, funk a jazz do vlastního osobitého zvuku. Na pódiu je proslulý výrazným vokálem, energií a přirozenou muzikálností vybroušenou roky na cestách. Koncert začíná v 19 hodin na zámku ve Zlíně. Klub trénování paměti dnes ve Zlíně nabídne možnost společně si v bezpečném a přátelském prostředí procvičovat paměť, vzpomínat, seznamovat se s paměťovými technikami a celkově rozvíjet poznávací schopnosti. Klub vede knihovnice a certifikovaná trenérka paměti Barbora Resová. Akce se koná o 16:30, ve čtvrtém podlaží budovy 15 v průmyslovém ale areálu ve Zlíně.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45. Podle meteorologů je před námi ještě opravdu horký den. Pravděpodobně v našem kraji naplní kritéria pro označení tropický. Upřesním v další krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom s teplotami teď ráno? 13 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Strání a ve Valašské Senici. 12 stupňů vidím v Holešově a ve Vsetíně. 14, to je hodnota v Bystřici pod Hostýnem, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy, 11 stupňů Hošťálková a Štítná nad Vláří. 15 stupňů, tak to je situace ve Vizovicích, Bojkovicích a Luhačovicích, 16 stupňů uvádí Zlín a Valašské Meziříčí. Ještě nám chybí Velké Karlovice z 10 stupni. Co nám říká celková předpověď? Je to stručné, bude jasno nebo skoro jasno, jenom teď ráno se místy, zejména v severovýchodní části kraje, vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne vítr mírný, jižních směrů, rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou momentálně mírně nepříznivé, což se přes den změní, upraví se na dobré a biozátěž ta je střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Sedmičku považuje hodně lidí za šťastné číslo, pro fotbalového trenéra Bronislava Červenku to teď ale neplatí. Právě po sedmé prohře za sebou ho totiž klubové vedení odvolalo, namísto něj převezme mužstvo sportovní manažer Pavel Hoftich. Víc k tomu dodáme za chvíli s naším sportákem Davidem Nekvindou.
2: Ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem, Slovácká Bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: 9 minut do 8 hodiny Český rozhlas Zlín teď nabízí pravidelnou porci sportu. Příští měsíc mohl Bronislav Červenka oslavit 3 roky v pozici trenéra zlínských fotbalistů. Nakonec se tohoto výročí ale nedočká. Klubové vedení ho totiž odvolalo poté, co Ševci v úvodních 7 prvoligových kolech nezískali ani bod a jsou na dně tabulky. Červenkovou funkci přebírá sportovní manažer klubu Pavel Hoftich. A my teď tyto informace rozebereme detailněji se sportovním redaktorem Davidem Nekvindou, kterého vítám ve vysílání.
1: Pěkné ráno.
0: Davide, na úvod prosím popiš samotný konec Červenkova angažmá ve Zlíně.
1: Jako Červenkova derniéra se zpětně ukázal nedělní domácí duel s Teplicemi a prohra 1-3. Kouč už po několikátém utkání v řadě odpovídal na otázku, jestli sám nezvažuje konec u týmu, který stále čeká na první bod v sezóně. Zatímco dřív Červenka mluvil, řekl bych, se zápalem o tom, jak bude neustále bojovat, tentokrát u něj byla cítit jistá rezignace, což teď můžou posoudit sami posluchači.
2: Co bude příští týden, nevím. Já to beru úplně jako tak, jak to je. Budu dávat maximum, jestli bude síla, buď já nebo někdo druhý, ale musíme hlavně se zaměřit na ty věci, které nás lámou, které nám lámou vás a nemůže se to pořád opakovat dokola.
1: V pondělí, tedy včera, si pak klubové vedení vyhodnotilo situaci tak, že Červenka už další šanci na probrání mužstva nedostane a spolu s asistentem Lukášem Motalem ho odvolalo. Jak už zaznělo, k práci sportovního manažera si přibere trénování A týmu Pavel Hoftich, jeho prvním asistentem bude klubový manažer mládeže Marek Kalivoda.
0: Připomeň prosím, jak takřka 3leté Červenkovo angažmá ve Zlíně vypadalo.
1: Tým převzal v říjnu 2023 po Pavlu Vrbovi, i tehdy byl Zlín na dně první ligy. Tu se tehdy zachránit nepodařilo, ani po Červenkově příchodu následovala však druholigová sezóna, kterou Ševci s přehledem vyhráli a zase se rychle vrátili mezi elitu. V první sezóně po návratu týmu skvěle vyšla podzimní část a i po slabším jaru se bez větších obtíží udržel v soutěži, obsadil 12. místo. Tuto novou sezónu ale tedy zahájilo zmíněných 7 prohr v řadě a Zlín jako jediný tým v celé soutěži ještě nezískal ani bod.
0: Mužstvo tedy přebírá sportovní manažer Pavel Hoftich. To je pro fotbalové fanoušky známé jméno, přesto ho prosím trochu představ, připomeň.
1: Hoftich ve Zlíně působil už jako hráč na začátku tisíciletí, pak v tomto klubu začínal s trénováním nejdřív u mládeže, pak i u A týmu. V české lize vedl taky Bohemians Praha, Liberec, České Budějovice a Mladou Boleslav. Trénoval i v nejvyšší slovenské soutěži a taky u českých mládežnických reprezentací. Do Zlína se vrátil před minulou sezónou jako sportovní ředitel, měl tedy hlavní slovo při tvorbě kádru, který se teď pokusí jako trenér probrat k lepším výkonům.
0: Říká redaktor David Nekvinda, se kterým jsme mluvili o změně na pozici hlavního trenéra prvoligových fotbalistů Zlína. Davide, díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Za chvíli tedy za 5,5 minuty nás čekají nové zprávy, teď ještě písnička Anika.
3: České písničky od rána.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Místo areálu ČSAD vznikne v Uherském Hradišti nová čtvrť s téměř 600 byty. Město Otrokovice začne zítra s úpravou komunikace za obchodním domem v místní části Baťov. Budou tady nová parkovací místa i chodníky. Sněmovna chystá znovu projednávání nových pravidel pro státní úředníky. Dnes bude v regionu slunečný den s tropickými teplotami až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. V blízkosti centra Uherského Hradiště vznikne nová čtvrť. Zastupitelé v pondělí vzali na vědomí územní studii na přeměnu současného areálu ČSAD. V lokalitě mezi ulicí Průmyslová a Malinovského by postupně mělo vyrůst 588 bytů různých kategorií, od garzonek až po 4+KK. První byty by se mohly začít stavět do 2 let, pokračuje zástupce investora architekt Pavel Stojanov.
5: V tom území máme celkem 5 stavebních etap, protože to území je obrovské, takže nelze takový areál postavit naraz. A v této chvíli můžeme projektovat první etapu, protože tu považujeme, že je plně v souladu se stávajícím územním plánem. Pro ten zbytek, pro ty další stavební etapy, už potřebujeme nějaké změny územního plánu, na který budeme pracovat.
3: V první etapě by měly vyrůst 4 bytové domy u ulice Průmyslova. V areálu také vznikne 863 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodními domy v otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava projde kompletní úpravou. Komunikace získá nový povrch, vybudované budou taky nové bezbariérové chodníky. Úpravou projde i zeleň a stanoviště kontejnerů. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
6: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
3: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání 2 dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem dal podmínku muži, který půl roku zneužíval 12-letého chlapce a dával mu za sex peníze. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí tím, že šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm chtěli peníze.
7: S ohledem na osobu obžalovaného, který se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání, v zaměstnání byl velmi kladně hodnocen, sám kriticky se stavěl k té trestné činnosti. Takže my jsme dospěli k závěru, že se jedná o ojedinělý exces, ojedinělé vybočení z jinak řádného života.
3: Soudkyně Kurešová dodala, že o prověrce z nejvyššího státního zastupitelství nic neví. Trvá na tom, že podmínka je dostatečná.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty 17 až 10, nejvýše dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 492 u zádveřic Rakové na Zlínsku se střetl osobní automobil se zvěří. Na silnici 1/49 u zádveřic Rakové u odbočky na Luhačovice havarovalo nákladní a osobní vozidlo. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Festivalu Zažít Valmes jinak se ze 14-letého Jakuba na chvíli stal senior. Diakonie mu totiž půjčila oblek, který simuluje pocity při pohybu staršího a nemocného člověka. Detaily nabídneme za chvíli a pak si potvrdíme známou pravdu. Tanec přináší do života radost, zdraví, mentální svěžest i sociální propojení. A Zlínská taneční škola Mědílkovi patří k nejrespektovanějším tanečním institucím v regionu. Jak se jí daří po téměř 8 dekádách, se dozvíme v dalším pokračování cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8:05, poslechneme si písničku Brontosauru. Petr Uhřík dál přeje pohodové úterní ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Vesta, která váží 11 kilo, ortézy na lokty a kolena, k tomu brýlek, přes které vidíte jenom rozmazané fleky. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušeli gerontooblek a zjistili, jaké to je mít určitá pohybová omezení. Stáří tak na chvíli poznali na vlastní kůži.
1: Tak, zkus si sednout. Jedna noha ti asi nepůjde pořádně pokrčit, tak tu nech natáhlou. Můžeš si zkusit zase stoupnout a nejsou tady madla, není se čeho chytit. Ty máš svoji sílu, jo, ale ti seniori už tolik té síly nemají. Ti už by nevstali.
2: Veronika Zibrňová z Diakonie ve Valašském Meziříčí teď dává pokyny Jakubovi Dostálovi, který má 14 let, teď se ale cítí jako senior. Co přesně Jakub tady na sobě má?
1: Má na sobě zátěžovou vestu, která váží asi 11 kilo. Pak má na sobě ortézy na lokty, aby nemohl moc ohýbat ruce, celou ortézu na nohu, takže ji nezohne vůbec. Taky má na sobě zátěžové závaží na kotníky a zápěstí.
2: Když to srovnáš oproti tomu, jak se běžně cítíš a teď v tom obleku.
3: Já ráno vstanu, slezu z postele, nachystám si věci a poběžím do školy. Ale když si to teďka uvědomím v tomhle obleku, by to nešlo, protože tady ty části nejsou moc určeny na to, aby se s tím běhalo.
1: Naši seniori mají problémy s klouby, mají problémy se zrakem, jak má třeba teďka Kuba díky speciálním brýlím, které simulují vadu zraku.
2: No, on teďka zvedá palec nahoru. Co vidíš?
3: Fleky, které jsou před mým viděním.
4: A já vidím jenom takové tečky.
2: Sestra Lucka má trošku jinou oční vadu.
1: Sestra Lucka má teďka zelený zákal a vlastně jednu z jeho posledních fází, kdy ten člověk fakt už skoro vůbec nevidí a zůstává mu ve středu jenom takový průzor.
2: Zatímco ty předešlé brýle byly takové tmavé, tak tady tyto jsou průzračné. Co teď Lucka zkouší?
1: Tady ty brýle vypadají, že jsou vlastně jako úplně obyčejné brýle, ale jsou takové rozmazané, je to šedý zákal. Je to vlastně ta nejčastější vada, kterou seniori mají.
2: To zkoušení teď pozoruje PR manažerka Diakonie Zuzana Venturová, která se zaměřuje na to přibližování problému seniorů nejmladší generaci.
5: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit, proč té babičce třeba něco tak dlouho trvá, proč se jí třepe ruka, nebo proč brindá, když jí polévku, proč se jí u toho třepe ta ruka, můžou tu babičku líp chápat.
2: Tak my už tady Jakuba odstrojíme. Je to spousta jakýchsi pásků, suché zipy.
1: Už má zdravé nohy, zdravé klouby, může ohýbat lokty, kolena. Ještě mu zděláme tu nejtěžší část, zátěžovou vestu a bude Kuba už zase omládlý.
2: Vesta je dole, tak. Jaké jsou ty pocity teď?
3: Vidím dobře, je to skvělé, cítím se jako pírko.
2: Diakonie tak přibližuje mladým lidem život seniorů a zároveň je vede k dobrovolnictví. Ti nejmladší z nich se teď chystají uspořádat olympiádu pro klienty místního hospice. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Poslechneme si podrobnou předpověď na dnešek i několik dalších dnů. Všechno o počasí nám teď řekne meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jak budou probíhat nejbližší hodiny? Čeká nás v celkovém pohledu den slunečný a i teplotně letní?
2: Ano, čeká nás slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, jenom ještě ráno musíme počítat s tou zvětšenou oblačností v té severovýchodní části kraje. Ty nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
1: Na jaké hodnotě je dnešní biozátěž?
2: Tak to je na stupni číslo 2, což je střední zátěž.
1: A hned se podíváme taky na zítřek, jestli podobný ráz počasí vydrží. Jakou pro nás máte předpověď na středu?
2: Tak aspoň ze začátku nám to slunečno vydrží, tam čekáme jasno až polojasno, potom ale v průběhu odpoledne a večera nám od západu začne té oblačnosti přibývat a potom hlavně ve večerních a nočních hodinách se nám na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 16 stupňů, v údolích ale mohou klesnout až ke 14 stupňům a ty nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů, na Vsetínsku o malinko chladněji, tam spíše ty teploty budou jenom kolem 28 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr mírný, jižní směru do 20 km za hodinu a k večeru a v noci se nám začne měnit potom na severozápadní a i západní a na té frontě a v bouřkách nám ale může přechodně zesílit.
1: Finále pracovního týdne bude podle vašich zpráv už jiné. Naznačme si ještě průběh dalších dnů, jak prozatím vychází čtvrtek, pátek.
2: Ano, je to tak, tam už nás čeká velká oblačnost, potom v noci na většině území déšť nebo přehánky, lokálně ještě tam mohou být i bouřky, ale částečně by aspoň měla od severozápadu ta oblačnost trošinku ubít. Tam ty nejnižší teploty očekáváme čtvrteční od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší většinou od 18 do 22 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a na večer částečně bude slábnout. A pátek, tam panuje docela velká nejistota. Aktuálně to vypadá, že by měla převládat velká oblačnost a od jihu se vyskytne na části území i déšť. Tam zatím nepanuje úplně ta přesná poloha, jestli to půjde více Slovenskem nebo více Rakousku. A zatím teďka aktuálně ty nejnižší teploty od 12 do 8 v pátek a ty nejvyšší od 17 do 21 stupňů.
1: Zastavíme se ještě u historie 8. září. Jak se aktuální datum projevilo v rekordních teplotách Zlínského kraje?
2: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 1928, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 31,4 stupně Celsia a minimum je z roku 1991, kdy na stanici Huslenky bylo naměřeno minus 0,5 stupně Celsia.
1: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezky na naslyšenou.
3: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Už od roku 1948 vede mladé i dospělé k jistotě v pohybu, kultivovanému vystupování a radosti z hudby. Zlínskou taneční školou AAA Mědílkovi prošli za bezmála 80 let 10 000 mladých lidí. Profesionální lektoři a kurzy pro všechny generace dělají z této školy místo, kde se z kroků stává sebevědomí a z hudby zážitek. O rodinné tradici si povídala se současným majitelem školy Alešem Mědílkem moderátorka Českého rozhlasu Zlín Sylvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Dámy a pánové, zadejte se. Tuto větu pronesl majitel zlínské taneční školy Aleš Mědílek nesčetněkrát. Založil ji jeho otec, taneční mistr Augustin Mědílek, společně s ženou Annemarií už v roce 1948. Stejně jako děti herců jsou doma v divadelních šatnách, malý Aleš chodil s rodiči na hodiny tance.
3: Samozřejmě tak, abych příliš nenarušoval hodiny, sedával jsem s muzikantama. Buď hrál doprovod klavírní, potom tam byla i živá kapela, takový třeba 3-4 muzikanti, kteří byli ochotní v těch tanečních kurzech hrát. Hodně jsem seděl u pana bubeníka, kterému jsem trošku tloukl do bicích.
2: Vzpomíná s úsměvem. Jeho cesta na taneční parket nebyla přímá, jak by se mohlo zdát. Nejdříve vystudoval v gastronomii. Až později si dodělal konzervatoř a začal vyučovat. V čele rodinného podniku stojí už 3 dekády a krom klasických tanečních se svojí ženou Danou založili i dětské taneční kurzy.
3: My jsme ho vždycky měli v tom směru té zábavy, aby se děti hýbali a bavili se tím, aby z toho měli radost.
2: Velkou tradici má jejich majoretková skupina. Pokračuje Aleš Mědílek.
3: Když to maminka zakládala s panem Bílým, s dirigentem Velkého dechového orchestru, tak jsem jí s tím pomáhal. Dělali jsme společné choreografie, věnoval jsem se muzice, abych holkám chystal. No a ta tradice je velká.
2: V tanečních se často rodí první lásky. A mnohdy jsou z nich vztahy na celý život. Když se pak po letech vrátí už jako rodiče nebo dokonce prarodiče, svým bývalým tanečním mistrům se přijdou pochválit.
3: Pokud dneska máme prodlouženou a přijdou rodiče nebo dědeček zavzpomínat, že chodili třeba k rodičům tancovat nebo i už do mých kurzů a že se tam seznámili a žijí spolu takzvaně dodnes, tak jsou tyto vazby.
2: Tanec je krásný, o tom není pochyb. Dar cítit rytmus, ale nemáme všichni. Dokáží mě Mědílkovi naučit ladným krokům každého?
3: Ať už to byli žáci z kurzu nebo taneční kurzy pro dospělé, tak oni to vždycky nějakým způsobem zvládli. Ono není potřeba, aby to bylo úplně dokonalé, ale aby ti lidé z toho měli radost, dobrý pocit, že zvládnou nějaký krok si zatancovat a na těch akcích společenských přece jenom se určitě potom cítí daleko lépe, komfortněji.
2: Co mu přinesl tanec do života?
3: Takovou životní radost, optimismus a pohodu v tom životě.
2: Říká Aleš Mědílek. Na otázku, zda bude rodinná tradice pokračovat, s tajemným úsměvem dodává, že následovník je v záloze. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře dnes od 10 do 15 hodin bude přerušené FM vysílání Českého rozhlasu Zlín na frekvenci 97,5 MHz. Omezené může být i digitální vysílání, které částečně pokryjí okolní vysílače. Český rozhlas Zlín však můžete poslouchat přes internet na našem webu zlin.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. S dopravním omezením musí počítat řidiči v Brumově Bělnici na Zlínsku. Silnice 1/57 získá nový asfaltový povrch. Práce jsou rozdělené do 6 etap. Dotknou se úseků ulic Hásinkové, 1. května, Svárov, Široká a Mýto. Obousměrný provoz zde zůstává zachovaný, bude v jednotlivých úsecích zřízen světelnou signalizací. V době zvýšené intenzity dopravy mohou provoz podle aktuální situace řídit i pracovníci stavby. Hotovo by mělo být do konce října. Po téměř 3 letech skončila rekonstrukce hlavní části barokního sloupu Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce. Opravy ale ještě budou zhruba do prosince pokračovat v dolní části památky UNESCO, a to konkrétně v kapli, která je uvnitř sousoší. Dnes začala platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států. Pohybují se ve výši 15, 25 a 50% a vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkoholické nápoje nebo hokejovou výstroj. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno či skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty 19 až 13, nejvyšší dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 495 u Pitína na Uhersko-Hradišťsku srazilo osobní auto srnu. To byly zprávy, další zase za půl hodiny. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8. září, což je dnešní datum, přináší kromě jiného taky oslavu svátku Marianám. V kalendáři vidíme skvostné jméno pro ušlechtilou ženu, vznešený původ, význam jména související s Bohem, příjemným vystupováním a krásou kapky mořské vody. Tak bych přiblížil původní latinský význam. Slavit bude přibližně 2500 českých dívek a žen. Marianám už posílám hudební gratulaci, písničku Karla Gotta.

0: Teď půjdeme do období, kdy skupina ABBA ohlásila dočasný konec a po roce 82 v tomto ohledu nastalo zdánlivé ticho. Jenomže pánové Björn a Benny se pustili do nových projektů a protože je to už za fungování slavné superskupiny táhlo k muzikálu, nebylo divu, když pak šli touto cestou. Oba se dali dohromady s Tibem Ricem a přivedli na svět muzikál Chess, šachy. A kdo by si řekl, že jak ten samotný námět bude i dnes po 42 letech aktuální? Celé představení je totiž, když to zjednoduším, o dvou mistrovstvích světa v šachu za studené války a s nimi spojenými rusko-americkými rozepřemi. Politicky řízený turnaj mezi dvěma velmistry. Ano, přesná metafora pro období studené války s narážkou, že ona sama je manipulativní hrou. My pamětníci si dáme souvislosti lehce dohromady. Představení vzniklo na vrcholu silné antikomunistické agendy, která vešla ve známost jako Reaganova doktrína. No ale když se posuneme v představení dál, jak hudební šachy končí? Turnaj přechází v boj o ženu, která jednoho řídí a do druhého se zamiluje. Chytře napsané, muzika úžasná. Teď si aspoň jednu písničku z muzikálu šachy poslechneme. Byla svého času na první pozici v britské hitparádě 4 týdny po sobě.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45. Jak se dnešek projeví na obloze a jestli nás opravdu čekají nezvykle vysoké teploty, na to, jaké máme datum, jak tvrdí meteorologové, si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Začnu dvěma čísly. Aktuálně se v našem kraji teplotně pohybujeme mezi 13 a 20 stupni. Bude jasno nebo skoro jasno? V severovýchodní části kraje se teď ještě může vyskytovat zvětšená oblačnost, ale jinak slunečný den s tropickými teplotami, nejvyšší hodnoty mezi 28 až 31 stupni, slabý proměnlivý během dne vítr, mírný jižních směrů, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. K tomu máme ještě teď mírně nepříznivé rozptylové podmínky, přes den se upraví na dobré a biozátěž střední na dvojce právě kvůli vysokým teplotám.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Za 11 minut 9 hodin na konci dnešního rána ještě znovu připomenu. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře dnes nenaladíte naše vysílání na FM frekvenci 97,5. Ostatně ono to platí i pro televizi, takže prostě ten vysílač se kompletně vypne a zase zapne v 15 hodin. Celá ta výluka tedy od 10 do 15. Stejně tak může být na Zlínsku nedostupné i naše digitální vysílání, které ale částečně pokryjí okolní vysílače. Český rozhlas Zlín ale můžete kdykoliv a odkudkoliv naladit, pohodlně poslouchat prostřednictvím internetového vysílání na našich stránkách zlin.rozhlas.cz a taky v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tak věřím, že si, milí posluchači, poradíte, je to jenom na pár hodin, pak už zase po 15. jedeme na všech frekvencích dál. Mějte se hezky a zase zítra brzy ráno přeje dobré ráno Petr Uhřík.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má stát necelých 640 milionů korun. Uherské Hradiště lidem půjčí na opravu bydlení téměř 3 miliony. Odvolací soud se dnes vrátí ke kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti v 90. letech. V regionu očekáváme slunečný den s tropickými teplotami až 31 stupňů. Matěj Neradiléka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun. Součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze dvou nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932 a kvůli špatné statice je už 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. Výhodný úvěr na opravu nemovitostí obdrží na podzim od Uherského Hradiště 6 žadatelů. Město jim celkem poskytne téměř 2,75 milionu korun. Jejich žádosti na pondělním zasedání schválili zastupitelé. Půjčku s nízkou úrokovou sazbou, která letos činí 1,91%, mohou lidé využít na opravy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů nebo zahrad.
2: V programu lze žádat až o 800 tisíc korun. Lhuta splatnosti je maximálně 6 let. Od roku 2009, kdy program na podporu bydlení vznikl, město projednalo 471 žádostí a schválilo zvýhodněné úvěry v souhrnné výši za téměř 130 milionů korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Soud se od dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něj dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle toho měli stát podvodem připravit o víc než 2 miliardy korun. Kromě nich čelí v kauze obvinění i někdejší náměstek ministra průmyslu, kterým měl za úplatek ve výši 3 milionů korun pomáhat. Mužům hrozí tresty mezi 3 a 7,5 lety vězení a propadnutí majetku nebo peněžité pokuty. Všichni vinu odmítají. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 u zádveřic Rakové u odbočky na Luhačovice havarovalo nákladní a osobní auto. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Letím skoro zadýchaně popřát k svátku Marianě. S krátkým veršem na svých rtech snad popadnu rychle dech. Vždyť můj pořád je to tak, srovná mysl a též tlak. Všechny strasti pošle k ďasu, každá píseň od rozhlasu. Vždyť je takřka terapií, dopoledne u rádií. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 8. září 2026 a v Brně bude hezky. Tedy aspoň v městě Brně, ale oni taky říkají, že téměř na celé Moravě má být hezky. On ráno to začalo trošku chladněji, ale teploty prý se vyšplhají až k tropické třicíce a možná ji v některých částech naší Moravy i překročí. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek děvčata, dámy, ženy, nositelky křestního jména Mariana. A já, když se kolem sebe podívám, tak mám jednu Marianu. Ano, mám jednu Marianu a to je paní Tvarůšková, Mariana Tvarůšková, má kolegyně z divadla, takže Mariánko, Mařenko, pokud mě posloucháš, taky tobě vinšuji všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Zahrajte prosím pěknou písničku jako poděkování naší spolužačce ze střední pedagogické školy v Kroměříži, paní Věře Hotařové, která stále organizuje naše pomaturitní setkání. Letos se uskutečnilo 4. září po 53. Současně jsme také oslavili 80. narozeniny naší paní třídní učitelky Jany Novotné, která se pravidelně našich setkání účastní. Zaspívali jsme jí píseň z posledního maturitního zvonění a připili na její i naše zdraví. Byli jsme její první třída po jejím studiu a jako mladinka nás přivedla k maturitě. Poseděli jsme u dobrého jídla, kávy a zákusků, zavzpomínali na bezstarostná studijní léta, průšvihy mládí i na setkání minulá. Prošli jsme náměstím pod zámeckou zahradou, udělali společné foto a zavzpomínali na všechny, které se nemohly setkání účastnit. A samozřejmě jsme si smluvili termín dalšího setkání. Za všechny spolužačky Věrce děkuje Helena Vysoudilová. Milá paní Helenko, no tak to je krásné, rád vám splním vaše přáníčko, no a ještě pro moji bývalou milou kolegyni paní Věru Hotařovou, no to se bude hrát, to bude úžasné, ale taky pro vaše všechny spolužáky samozřejmě. No ale Helenko, vy jste si zas nevybrala písničku. Vy mě trápíte, tak doufám, že s Davidem Dejlem se trefím do vašeho vkusu. Tady je.

0: blízku. Písnička dozněla, to byl David Dale, doufám, že vás potěšil všechny. A já tady mám takový svůj příspěveček. Paní Věra Kohoutová z Brna mi napsala o jedné úplně obyčejné věci, kterou podle mě zná spousta z nás. Týká se těch pěkných tašek, krabiček a dalších věcí, které je nám líto vyhodit, protože se přece ještě můžou hodit. Její postřeh mě pobavil tak, a tak jsem se o něj s vámi, jsem se rozhodl, že se s vámi o něj podělím. Člověk přinese domů nákup v pěkné papírové tašce a řekne si, tu přece nevyhodím, ta je ještě úplně dobrá, tak ji složí a schová do skříně nebo do šuplíku k ostatním. Jenže tam už samozřejmě nejsou dvě nebo tři. Je jich tam 10, 15, někdy i víc. A každá má svůj důvod, proč zůstat. Tahle je pevná, tahle má hezká ucha, tahle se bude hodit na dárek. Člověk je pak poctivě schovává několik let, ale když nějakou opravdu potřebuje, vezme si nakonec úplně jinou. Podobně to bývá i s krabičkami, sklenicemi nebo pěkným balícím papírem. Všechno je přece ještě škoda vyhodit. A tak se z jedné praktické zásoby pomalu stane domácí archiv věcí, které se možná jednou budou hodit. Nejhorší na tom je, že ve chvíli, kdy se člověk konečně odhodlá půlku tašek vyhodit, hned druhý den zjistí, že by přesně jednu z nich potřeboval. Tolik paní Kohoutová. Musím se přiznat, paní Kohoutová, že já tak trošku patřím mezi ty, o které jste psala. Taky dostanu, jdu si koupit něco do nějakého lepšího, jak se říká v obchodu, to znamená ne do potravin, a tam dostanu pěknou tašku. Tak ji přinesu domů a říkám si, ta je hezká, tu si tady schovám. A my máme takovou šochtli a v ní jsou různé tašky, protože třeba dostanete taky, máte narozeniny a dostanete láhev dobrého vína v té takové dárkové tašce a ta není nijak prostě poničená, nijak není popsaná, takže láhev vyndáte a tu tašku si uložíte, protože ta se může hodit, a já tomu vždycky říkám, je taková putovní. Ta se může hodit, až vy zase jdete k někomu na narozeniny, tak do ní vloží, dáte láhev, že z tomu dalšímu, tedy tomu oslavenci, může posloužit. Takže taky patříme mezi ty, kteří, abych řekl, ty hezké taštičky a krabičky a tašky v různých velikostí schraňují. Pravda, hřeším na to, že když jdu nakupovat, tak sebou žádnou tašku nemám, protože dneska v těch nákupních střediscích, v obchodech tašky jsou, takže za nějakou úplatu se dá pořídit, no a tak zase přinesete domů tašku, protože tam v tom obchodě si vyberu nějakou hezkou, ne žádnou igelitku, jak se říká. Tož tak, takže já vám rozumím, paní Věro Kohoutová, taky se to u nás hromadí, ale zase moje žena je velice, bych řekl, praktická, takže ta nelení a půlku toho vždycky vyhodí, aby nám to tam, jak se říká, nebopnalo a neskončili bychom zavalení taškama, krabičkama a dalšími věcmi, které, jak se říká, budou se nám jednou hodit. Tož tak, a už vám pouštím Evu Farnou.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Mi.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: uličkou vyletěl. Tak, písnička dozněla a já už tady mám další přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Chtěla bych potěšit moji tetu Hedvičku a strejdu Jošku Mezulánikovi z Otnic. Zahrajte jim prosím písničku od Hany Hegerové Levandulová. Teto a strejdo, mám vás moc ráda. Opatrujte své zdraví a užijte si dnešní pohodový den. Přeje neteř Hanka ze Žarošic. Milá paní Hanko, to víte, že rád splní vaše přáníčko a vy jste úžasná. Vybrala jste písničku a krásnou písničku. Tak to, moji milí posluchači, má být, když si přejete písničku. Tož tak. Takže paní Hanička vybrala písničku a já už pro jejího strejdu a tetu hraju píseň Levandulová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Sen kovbojů, Karel Černoch. Krásná písnička. No a protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají Janůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak. Dnešní, tedy úterní indicie zní takto. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to. Opakují úterní indicii. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to. Tak to byla úterní indicie, ještě budou dvě, středeční a čtvrteční, protože, moji milí posluchači, tento týden, tuto celotýdenní hádanku budeme už odtajňovat v pátek, jelikož v sobotu vyráží srdcovky na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště, takže nezapomeňte, indicie budou ještě dvě. Ve čtvrtek zazní poslední. Tak a už vám pouštím písničku.

0: Za minutku bude 9:45, dívám se na hodiny a ještě tu mám jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych prostřednictvím srdcovek pozdravit svého manžela Jiřího Kalivodu a poděkovat mu za všechny ty společné roky. Člověk si někdy ani neuvědomí, jak rychle ten čas letí a kolik toho spolu zažijeme. Hezkého i toho méně hezkého. Jsem ráda, že jsme všichni zvládli spolu. Jsem ráda, že jsme všechno zvládli spolu a že se pořád máme o koho opřít. Přeji nám hlavně zdraví, pohodu a ještě hodně obyčejných společných dní, protože právě ty jsou nakonec ze všeho nejhezčí. Děkuji, Janka. Milá paní Janko, tak já samozřejmě rád zahraji vašemu manželovi, ale také i vám, ale zase jste si nevybrala písničku. No, doufám, že taková chuť majoránky od Karla Zicha se vám bude líbit. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, Jiří Štědroň zdárně dovedl dnešní srdcovky do svého cíle. Ale ještě než se rozloučíme, tak vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to. To byla úterní indicie, jen připomínám vám všem, že těch indicí tento týden budou pouze čtyři. Budeme končit poslední indicí ve čtvrtek, jelikož v pátek už přijde Miloš Šenkýř a odtajní vám, co jsme vlastně hledali, co po vás chtěl, protože v sobotu srdcovky vyráží na výlet, na cesty, jedeme do Uherského Hradiště, všechny vás srdečně samozřejmě zvu. No a ještě tady mám připomínku, pokud, moji milí, chcete, abych vám zahrál na přání a taky písničku si vyberete, to mám vždycky velmi rád, když si vyberete písničku, tak máte tyto možnosti mi to dát vědět trošku dopředu, protože jak to mám potom zvládnout. Takže pokud se vám nechce psát, můžete mi svůj vzkaz a svoje přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Areál ČSAD v Uherském Hradišti se promění v novou čtvrť s téměř 600 byty. Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli včelímu moru. Houbařská sezona začala. Lidé by měli sbírat jen houby, které dobře znají, upozorňují lékaři. Dnes bude v regionu slunečný den s tropickými teplotami překračujícími 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlína. Je tu s vámi Matěj Neradilek. Místo areálu ČSAD v Uherském Hradišti by v budoucnu měla vzniknout nová čtvrť s téměř 600 byty. Vyplývá to z návrhu územní studie, který v pondělí vzali na vědomí zastupitelé města. V lokalitě vznikne také 863 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Zhruba třetina areálu by se měla proměnit v zeleň. Po dobu celé čtvrti soukromý investor konzultoval s útvarem architektury a územního plánování Hradištské radnice. Potvrzuje jeho vedoucí Jaroslav Vávra.
3: Prioritou pro město bylo určitě parkování, to je v Uherském Hradišti problém. Další věc je zeleň. To v tom městě, které v tuto chvíli prochází klimatickými změnami, tak je ta zeleň stěžejní, včetně likvidace dešťových vod, takže to jsou stěžejní body, které město chtělo zachovat, chtělo rozvinout v tom území.
1: Výstavba se uskuteční v 5 etapách. První bytové doby by měly být začány stavět do 2 let. Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli výskytu včelího moru. Ohniska nákazy jsou v Oznici a Mikulůvce na Vsetínsku. Ochranné pásmo kolem nich zasahuje i do Valašského Meziříčí a Zašové. Opatření nařídila krajská veterinární správa Zlínského kraje. Co teď musí včelaři dodržovat, říká její ředitel Michal Kamarád.
4: Nesmí přemisťovat z ochranného pásma a musí vlastně odebrat vzorky mily, které se odešlo vlastně na vyšetření, aby se ověřilo, jestli v tom vymezeném ochranném pásmu nejsou spory Penibacillus larvae, což by vlastně byly zárodky tady toho původce té nákazy moru včelího plodu. A pokud ano, vlastně budou provedeny následně vlastně prohlídky a přijatá opatření.
1: V Česku začaly růst houby, lékaři však upozorňují na to, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vydají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá třeba za žampion nebo bedlu.
5: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
6: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
6: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí. Anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuované vyhřívané stany. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Nábřeží se střetla tři osobní vozidla. V Kroměříži na Milíčově náměstí bourala dvě osobní auta. A to už bylo ze zpráv vše. Klidnou jízdu vám přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné úterní dopoledne. Český rozhlas Zlín je tady a Jarka Barboříková. Doufám, že jste do dnešního dne vykročili dobře, s úsměvem, a pokud ještě ne, máme před sebou dost času to napravit. Čekají nás dvě společné hodiny, ve kterých nebude chybět příjemná muzika, zajímavá témata ani praktické rady do domácnosti. A začneme něčím, co možná trochu prověří vaše chutě. Česnek totiž nezamíří do pomazánky, jako obvykle, ani pod maso, ale do kynutého koláče. A připraví ho muž, který si s těstem rozhodně rozumí. Tuto pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář a pekář Josef Maršálek. Tušíte správně, jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. 10 hodin, 11 minut. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024. Šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankůjové z Olomouce. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, například Vojtěch Vrtěška, Roman Paulus nebo Naďa Konvalinková. U přípravy tentokrát asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstával u původního receptu a neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru. 0,5 litru mléka. Abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje. 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Se krásně.
1: Vy také.
0: Ty kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jenom k pivu, vínu, ale i k bramboračuce nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: To byla další z písniček, které nestárnou. Český rozhlas Zlín a Drupy.
1: Regionální stopař.
0: Umění dokáže někde propojit lidi, kteří by se za běžných okolností možná vůbec nepotkali. Právě na tom stojí projekt Stejný jako ty. Ten v Uherském Hradišti spojil klienty sociálních služeb se studenty střední umělecko-průmyslové školy. Výsledkem jsou nejenom obrazy a fotografie, ale především příběhy a vztahy, které během společných setkání vznikly. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková, má kolegyně, se dnes odpoledne vydá přímo za lidmi, kteří se do tohoto projektu zapojili. A více nám prozradí teď ona sama, protože je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Vítej.
2: Krásné dopoledne. Projekt Stejný jako ty je zajímavý právě tím, že nestaví do popředí diagnózy nebo omezení. Studenti se setkávali s lidmi, kteří žijí v chráněném bydlení a jednoduše spolu trávili čas. Povídali si, prohlíželi si fotografie, sdíleli vzpomínky a postupně tak vznikaly vztahy, které se potom promítly také do uměleckých děl, tedy výsledných prací tohoto projektu.
0: Takže to nebylo jenom klasické zadání pro studenty ve smyslu vytvořte portrét konkrétního člověka.
2: Právě naopak. Studenti střední umělecko-průmyslové školy z Uherského Hradiště neměli přesně dané zadání, řekněme. Každý si našel člověka, se kterým si přirozeně rozuměl, a z jejich společných setkání pak postupně vznikaly fotografie, obrazy, ale i další díla. A právě to mě na projektu zaujalo asi nejvíce, že výsledkem není jen výstava, ale především setkání dvou lidí, kteří se vzájemně poznávají.
0: A ty se dnes odpoledne vydáš přímo za nimi. S kým si budeš povídat?
2: Já se setkám s koordinátorem projektu Jakubem Jindřichem Šmidem, se kterým budu mluvit o tom, jak celý nápad vznikl a co bylo hlavním cílem projektu. No a důležité pro mě bude také setkání s jedním z klientů, který se do projektu přímo zapojil. Právě jeho pohled může nejlépe ukázat, co pro člověka znamená, když se nestane jen objektem portrétu, ale aktivní součástí celého společného procesu.
0: No a ty výsledky projektu potom mohou vidět i ostatní lidé? My?
2: Samozřejmě. Hlavním výstupem je interaktivní výstava velkoformátových obrazů a fotografií, kterou doplňují také audiokomentáře samotných klientů a studentů. O to je to zajímavější. Právě jsou aktuálně k vidění v 16. etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně, tady u nás v krajském městě. A i o tom, co návštěvníci na výstavě

0: Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Nádherné tóny barokní hudby rozezní už v tomto týdnu jedno z nejvýznamnějších poutních míst u nás. Bazilika na Velehradě bude 10. září patřit koncertu s poetickým názvem Subtilia, než něžnosti pod lípou. A právě na něj vás teď pozveme také prostřednictvím Českého rozhlasu Zlín. Na telefonu už je se mnou Michaela Lužová ze spolku Partnerství pro Velehrad. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lužová, kdy koncert začíná a na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Začínáme v 17:30 přímo v Bazilice a všichni jsou moc zváni. Bude to opravdu výjimečný zážitek, zazní totiž zapomenuté barokní skladby, které vznikly přímo tady u nás na Velehradě v prostředí cisterciáckého kláštera. Název programu Subtilia, neboli pod lípou, odkazuje k památné klášterní lípě. A pod ní se právě řeholníci před více než 300 lety scházeli k odpočinku a společnému muzicírování. A přesně tuhle krásnou atmosféru chceme lidem předat.
0: Program je spojený s hudbou velehradského představitele Hiršmecla. Kdo to byl a čím jsou jeho skladby zajímavé, výjimečné?
1: Byl to významný cisterciácký kněz, historik a hudebník z konce 17. století, který žil a tvořil, a hlavně tvořil teda přímo tady u nás na Velehradě. Sepsal naše dějiny a moc se zasloužil i o obnovu úcty ke svatým Cyrilovi a Metodějovi. Zanechal po sobě nádherné hudební dílo, které ale bohužel po staletí leželo v zapomnění. Takže tento koncert je skvělá příležitost tyhle naše hudební poklady znovu objevit.
0: O samotný hudební zážitek se postarají Michal Pospíšil a soubor Ritornello. V jakém obsazení vystoupí a jakou atmosféru můžeme očekávat?
1: Michal Pospíšil je přední znalec a muzikant, který barokní hudbou doslova žije. A společně se souborem Ritornero, což jsou muzikanti z jeho nejbližšího okruhu hudebních přátel, přinesou atmosféru plnou vroucnosti a takové té poctivé starosvětské pohody. Jim nejde o nějakou chladnou technickou dokonalost, ale o to o opravdově a s láskou oživit ducha tehdejší doby.
0: A prakticky na závěr, je potřeba si na koncert předem zajistit vstupenky nebo rezervaci a kde posluchači najdou všechny potřebné informace?
1: Tak vstupenky ani rezervaci vůbec řešit nemusíte, protože naše velehradská bazilika je dostatečně velká na to, aby jsme se tam všichni vlezli a koncert je zcela zdarma. A veškeré další podrobnosti najdete na našem novém turistickém informačním webu www.velehrad.info.
0: Barokní koncert Subtilia Něžnosti pod lípou se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 17:30 večer v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metodě na Velehradě. Pozvánku nám přinesla Michaela Lužová ze spolku Partnerství pro Velehrad. Děkujeme.
1: Já také děkuju.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Co nejhezčí dopoledne vám přeje Český rozhlas Zlín. Úterý má jednu výhodu. Pondělní rozjezd máme za sebou a do víkendu zase o den blíž. Tak ať vám dnešní dopoledne příjemně plyne, ideálně v naší společnosti. Na programu je praktická rada. Možná ji používáte několikrát denně, možná ji věnujete velkou pozornost, možná malou. Řeč je o rychlovarné konvici. Stačí ale nahlédnout dovnitř a někde nás čeká nepříjemné překvapení v podobě vodního kamene. Jak se ho jednoduše zbavit, prozradí Babské rady.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citronová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Děti ve Valašském Meziříčí si zkoušeli speciální oblek, který simuluje stáří. V Otrokovicích budou odborníci regulovat invazní pajasan žláznatý. Ošetřeno bude zatím 7 stromů ve 4 lokalitách. Vítězkou ceny Medy Mládkové se stala sochařka Pavla Sceranková. Dnes bude v regionu slunečný den s tropickými teplotami a naměříme až 31 stupňů. Matěj Neradilok ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké dopoledne. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušely stáří na vlastní kůži. Diakonie jim totiž půjčila takzvaný geronto oblek se zátěžovou vestou, ortézami a brýlemi, které simulují oční vady. Důvody akce vysvětluje Zuzana Venturová z diakonie.
5: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit, proč té babičce třeba něco tak dlouho trvá, proč se jí třepe ruka, nebo proč brindá, když jí polévku, proč se jí u toho třepe ta ruka. Je to právě k budování i těch dobrých vztahů, že díky tomu můžou tu babičku líp chápat.
4: Ve 4 lokalitách města Otrokovice začnou v nejbližších dnech zasahovat odborníci proti invazním pajasanům žláznatým. 7 stromů bude odborně ošetřeno v ulici Hloškova, obchodní, prostřední a v ulici SNP.
6: Cílem zásahu je zlikvidovat tyto stromy včetně kořenového systému a zabránit tak jejich dalšímu šíření. Město bude lokality i v dalších letech kontrolovat a případné nové výmlatky a semenáčky průběžně odstraňovat. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Čtvrtou držitelkou ceny Medy Mládkové se stala umělkyně Pavla Sceranková. Muzeum Kampa ocenilo sochařku za propojení osobní zkušenosti se společenskými tématy, nadsázku a humor.
7: Sochařka Pavla Sceranková působí na české scéně od roku 2007. Vedle Pražské národní galerie nebo brněnské Fight Gallery vystavovala třeba v Pump House Gallery v Londýně.
8: Ta socha vznikla na základě setkání, zřejmě muž bezdomova, který měl na jedné noze igelitový pytlík. Člověk, který měl místo jedné nohy kořen stromu.
7: Popisuje vznik sochy Miloš, kterou připravila v roce 2019 pro výstavu Práce na budoucnosti. S partnerem Dušanem Zahoranským navrhla mimo jiné sluneční hodiny v budově pražské City Tower nebo instalaci Abeceda rozkladu pro loňský ročník festivalu v Boskovicích. Cena nese jméno významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Muzeum Kampa, které založila, ji uděluje na její narozeniny 8. září už 4. rokem. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Nejméně 4 díla ukradli zloději z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Informoval o tom francouzský deník Le Figaro. Na nočním záznamu z videokamer jsou 2 lupiči, kteří během útěku na místě zanechali jedno z děl. Starosta města Cagnes-sur-Mer odhadl hodnotu ukradených děl na v přepočtu asi 218 milionů korun. Muzeum je v Renoirově posledním bydlišti a obsahuje relativně malou sbírku. Je v ní asi 10 originálních obrazů, 40 soch, stejně jako umělcův nábytek, osobní věci, fotografie a archivy. Případ nyní vyšetřuje oddělení pro boj s organizovaným zločinem.
0: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 1/57 u Jarcové na Vsetínsku je prováděna údržba a opravy svodidel. V Uherském Brodě v ulici Sídliště osobní automobil srazil cyklistu. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na noční obloze můžeme pouhým okem zahlédnout tisíce hvězd, ale to, co právě vidíme, se tam vůbec nemusí odehrávat právě teď. O podobných tajemstvích vesmíru si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v této hodině. Pozvání totiž přijal astronom Jakub Koukal z hvězdárny Valašské Meziříčí. Dobrý den.
10: Přeji pěkné dopoledne všem posluchačům a děkuji za pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín.
9: Naše povídání začneme u vašeho opravdu mimořádného úspěchu. Podařilo se vám něco naprosto unikátního. Vaše fotografie noční oblohy zaujala totiž americký národní pořad Úřad pro letectví a vesmír NASA. Stala se astronomickým snímkem dne a obletěla celý svět. Za okamžik zjistíme víc.
0: Český rozhlas Zlín.

0: z Valašského Meziříčí až na stránky NASA. Takovou cestu urazila jediná fotografie noční oblohy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z Valašsko-Meziříčské hvězdárny se stal astronomickým snímkem dne a mohli ho vidět lidé po celém světě. Jak vznikal, co všechno zachytil, zjistíme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pane Koukale, kolikrát se astronomovi za život stane, že se ráno probudí a zjistí, že jeho fotografie ukazuje světu NASA?
1: To záleží na tom, zda se ten dotyčný astronom specializuje na astrofotografii, nebo zda se specializuje na jiné obory astrofotografové. Těm se to stává poměrně často. Máme dokonce u nás jednoho astrofotografa, který již byl 52krát nominován na tuto cenu. Se svými astrofotografiemi pro mě je to premiéra, protože nejsem zvyklý dělat snímky oblohy.
0: A on byl nominovaný a proměnil někdy ve vítězství tu fotografii, a nebo ne?
1: Ano, 52krát vyhrál tuto cenu.
0: Tak to. Ano. No tak teda, pro vás je to premiéra. Vy jste říkal, že záleží na tom, jestli je třeba přímo fotograf. Tak vy teda máte jaké povinnosti ve Valašsko-Meziříčské hvězdárně? Pro vás to byla náhoda, anebo je to to, co děláte každý den?
1: Pro mě je to, co dělám každý den, protože se věnuji výzkumu meziplanetární hmoty, což čítá meteory, komety a příbuzná tělesa, například planetky.
0: Co přesně na tom snímku je a kde ho můžeme vidět i my?
1: Na snímku je to souhrnný snímek z celé noci Maxima Perseid letošního z noci ze 12. na 13. srpna a můžeme na něm vidět veškeré meteory, které zaznamenaly naše automatické kamery, které jsou určené přesně k tomuto účelu. To znamená, že zaznamenávají aktivitu meteorických rojů. A vidět ho můžeme na stránkách NASA přímo pod podrážkou APOD, anebo případně tedy na stránkách hvězdárny Valašské Meziříčí.
0: Fotografie nese název Většinou Perseidy. Proč právě to slovo většinou? Znamená to, že se vám do toho záběru připletlo i něco dalšího?
1: Každou noc aktivita meteorických rojů nesestává jenom z toho hlavního roje, který my třeba pozorujeme, v tomto případě Perseid, ale během aktivity Perseid jsou v činnosti i ostatní meteorické roje, které se nám samozřejmě jejich členové zaznamenají na naše kamery, případně takzvané sporadické meteory, které nemají žádnou rojovou příslušnost a jen tak volně se potulují vesmírem.
0: Astronom Jakub Koukal ze hvězdárny Valašské Meziříčí je s námi. Kolik práce se vlastně skrývá za jedním takovým výsledným snímkem? Je to otázka jednoho zmáčknutí spouště, nebo jsou to hodiny práce?
1: Naše stanice jsou automatické, to znamená, že fungují nezávisle na naší aktivitě a činnosti, to znamená, že v průběhu noci zaznamenávají veškeré meteory, které proletí zorným polem. A tento snímek je skládačka toho, protože ta kamera samotná je pevně umístěná, to znamená, že hvězdy v průběhu noci se pohybují skrze zorné pole. Pokud bych to skládal takto, měl bych tam obloučky, které tvoří tyto hvězdy. Toto je jiný způsob skládání, skládá se to na hvězdy a tím pádem můžu krásně demonstrovat, i na tom snímku je to vidět, radiant meteorického roje Perseid.
0: A teď ta chvíle, kdy jste se dozvěděl, že si váš snímek vybral Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA, a to jako astronomický snímek dne. Jak jste se to dozvěděl?
1: Dozvěděl jsem se to prostým způsobem. Ráno mi přišel e-mail od kolegy ze stránek astro.cz, který má na starosti překládání tady těchto snímků nebo respektive jejich umisťování na tento web. Takže ten mi napsal gratulační e-mail a takto jsem se to dozvěděl.
0: A co to vlastně pak znamená takový výběr? Jak prestižní ocenění to v astronomickém světě vůbec je?
1: Ono musíme ze začátku říct, že to v podstatě není klasická soutěž, není to klasický formát soutěžní. Celý tady tento astronomický snímek nefunguje tím způsobem, že astronomové posílají své fotografie, případně je sdílejí na webové stránky k tomu určené a porota, která se stává ze dvou astrofyziků amerických, pak vybírá každý den z těchto snímků, které dojdou, jeden reprezentativní, který je umístěný potom jako astronomický snímek dne.
0: A teď z jiného soudku, jak jste se v minulých týdnech užil dvě zatmění slunce, měsíce?
1: Tak, zatmění slunce jsme si užili velmi, protože jsme měli obrovskou akci pro veřejnost na letišti Poličná u Valašského Meziříčí, kde ta návštěvnost byla úžasná. Lidem jsme ukázali zatmění, ukázali jsme jim i potom padající Perseidy, protože jsme to krásně spojili dohromady, to maximum i to zatmění. No a bylo to další částečné zatmění slunce, tentokrát pozorované těsně před západem. A co se týká zatmění měsíce, tak to jsme se pokusili odpozorovat, ale počasí nám nebylo zdaleka tak nakloněno, jako během zatmění slunce. Takže jsme se vypravili opět na to letiště v těch ranních brzkých hodinách z dalekohledy, no a v podstatě tak asi zhruba 5 minut jsme viděli z toho zatmění skutečně, že jsme viděli ten měsíc a viděli jsme to, jak se postupně zatmívá.
0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je dnes astronom Jakub Koukal z hvězdárny Valašské Meziříčí. Povídáme si o vesmíru, pozorování oblohy a za chvíli také o tom, co všechno dnes moderní astronomie dokáže.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: S astronomem Jakubem Koukalem pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v našem povídání a od mimořádné fotografie se posuneme k tomu, jak se dnes vlastně zkoumá vesmír. Moderní kamery, počítače i umělá inteligence určitě astronomii výrazně posunuly. Tak pane Koukale, když to srovnáte, to pozorování oblohy dnes a třeba před 20-30 lety, jak velký rozdíl to je?
1: Je to poměrně zásadní rozdíl, protože v dobách, kdy jsem já začínal osobně s astronomickým pozorováním během studia na střední škole, tak většina pozorování probíhala pouze vizuální formou. To znamená, že astronom seděl u dalekohledu, pozoroval, zapisoval, analyzoval a vnášel do toho nějakou chybu. Moderní technologie nám umožňuje to, aby jsme minimalizovali lidský faktor a lidské chyby a jsme tudíž schopni dosahovat větších přesností v případě pozorování, v případě analýz nebo odhadu jasnosti.
0: Tak je tady dnes astronom při pozorování ještě vůbec tím člověkem, který stojí u toho dalekohledu a dívá se do toho okuláru a nebo ne?
1: Je, protože každý astronom, který začínal, nebo já se aspoň domnívám, že tomu tak je, u mě tomu tak je, který začínal během doby, kdy se vizuálně pozorovalo, tak se velmi rád vrátí k tomu, že si ten dalekohled vytáhne a že se na tu oblohu podívá pouhýma očima, i když většinu času tráví tím, že sedí u počítače a obsluhuje například robotický dalekohled.
0: Co dnes tedy dokážou přístroje zachytit, co bylo ještě před několika lety prakticky nemožné?
1: Pokud budu hovořit ze své praxe, tak v současné době, pokud se věnuju fotometrii komet, což je odhadování jasností komet, tak s naším robotickým půlmetrovým dalekohledem, který máme na hvězdárně, dosahuju takových výsledků, jakých dosahovalo před čtvrtstoletím šestimetrový dalekohled. To znamená, že já pozoruju z Valašského Meziříčí, pozoruju v podstatě z intravilánu obce, to znamená, že jsem rušený osvětlením veřejným i různými dalšími vlivy a dosahuju přesto stejných výsledků jako před čtvrtstoletím ten největší dalekohled, který byl k dispozici.
0: Astronom Jakub Koukal z hvězdárny Valašské Meziříčí se s námi povídá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Co umělá inteligence? Začíná už nějakým způsobem zasahovat i do práce astronomů? Nepřipraví vás oni jako v profesích? Co o to snaží?
1: To si myslím, že určitě ne. Já osobně umělou inteligenci, jak říkáme tomu souhrnu všech těch modelů, které se používají, tak já ji používám jako velmi účinný nástroj. I ten snímek, hlavně Perzeidy nebo převážně Perzeidy, vznikl díky tomu, že s pomocí umělé inteligence jsem postavil celý ten skript, který umožňuje skládání těch fotografií tak, jak jsem si představoval, protože všechny ty fotografie jsou širokouhlé a veškeré skládací programy, které byly k dispozici, měly obrovský problém se zkreslením těch samotných fotografií. Takže transformační rovnice, všechny ostatní věci, které k tomu byly potřeba, jsem udělal s pomocí umělé inteligence. Stejně tak mi pomáhá v případě toho, když potřebuji udělat rešerše různých článků, tak není problém a věc, kterou já bych strávil týden, tak umělá inteligence to má hotové za 2-3 hodiny. Takže ano, je to velký pomocník.
0: Žádný stroj času neexistuje, ale pohled na některé hvězdy nás vezme až do pravěku. Je to tak?
1: Ano, je tomu tak. Někdy se říká, že astronomie je v podstatě historizující věda, protože všechno, co vidíte na obloze, tak vidíte v minulosti.
0: Aha, jak jste to říkali?
1: Historizující věda. Protože podíváte-li se na Slunce, tak ho vidíte, jak vypadalo před 8 minutama. Podíváte-li se na nějakou galaxii, třeba na velkou galaxii v Andromedě, tak ji uvidíte, jak vypadala před 2,5 milionama let. Takže ano, je to historizující věda. Je možné, že některé objekty, které sledujeme, už dávno neexistují.
0: A obráceně třeba Perseidy vidíme naživo v té chvíli. Je to tak?
1: Ano, Perseidy vidíme naživo, protože většinu meteorů, které pozorujeme, tak vidíme zhruba do maximální vzdálenosti 300 kilometrů, takže ano. Toto je takové přízemní, řekl bych, pozorování na rozdíl od toho, pokud pozorujeme vzdálené galaxie.
0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je dnes astronom Jakub Koukal ze hvězdárny Valašské Meziříčí.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Thank you.

0: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: Jakub Koukala z Hvězdárny Valašské Meziříčí je stále hostem Českého rozhlasu Zlín. Teď necháme profesionální techniku chvíli stranou a zjistíme, co zajímavého můžeme na obloze pozorovat my sami a co k tomu vlastně potřebujeme. Tak pane Koukale, jaké zajímavosti můžeme na obloze pozorovat právě v tomto období?
1: Tak v současné době, protože naše jediná oběžnice, kterou nazýváme Měsíc, se nachází těsně před novem, tak Měsíc bohužel v současné době pozorovat nemůžeme, nicméně během úplníku je to dominantním objektem oblohy. Nyní můžeme pozorovat planetu Saturn, která se nachází nad obzorem v průběhu celé noci. Planeta Saturn je poměrně snadno identifikovatelná, protože je typická svou naoranžovou barvou a patří mezi nejjasnější objekty, které můžeme na obloze pozorovat, s výjimkou Měsíce samozřejmě. Kdo ráno třeba vstává do práce nebo si ráno přistane, tak může nad východním obzorem ráno pozorovat planetu Mars. Planeta Mars je naopak typická svou načervenalou barvou, takže je též velmi nápadná. A případně úplně nad ránem vychází planeta Jupiter, kterou poznáme naopak díky tomu, že její jasnost převyšuje všechny hvězdy, které v daném okamžiku můžeme pozorovat na obloze. Samozřejmě, pokud má někdo k dispozici minimálně aspoň takzvaný lovecký triéder.
0: Toto jste myslel, že je pozorováno, možno pozorovat dalekohledem nebo pouhým okem?
1: Toto můžeme pozorovat jak pouhým okem, tak dalekohledem. V případě planet samozřejmě je vhodnější, pokud dotyčný pozorovatel má k dispozici aspoň nějaký minimální dalekohled, kterým může potom například u Jupitera vidět takzvané galileovské měsíce, což jsou 4 měsíce, které pozoroval Galileo Galilei před více jak 400 lety. A nebo případně může pozorovat i na tom Saturnu prstence, nebo kolem planety Saturn prstence a 2 měsíce. To je možné pozorovat dalekohledem. Pokud ten člověk dalekohled nemá, tak si může třeba vyjet za město a pozorovat oblohu, pozorovat takzvanou mléčnou dráhu, což je pohled do roviny naší galaxie, anebo pozorovat meteory, protože k pozorování meteoru vizuálnímu není třeba dalekohledu, pozorování se provádí vizuálně pouhým okem a je k tomu v podstatě potřeba pouze dobrý spacák a odhodlání pozorovatele.
0: Je lepší tedy vyrazit někam úplně mimo město, ale přece jenom i když jako chceme něco pozorovat, jak moc daleko máme dojet, jak moc komplikuje to pozorování noční oblohy světelný smog.
1: Světelný smog v rámci České republiky je docela zásadní problém, protože hustota obyvatelstva v České republice je poměrně významná. Ale pro takové běžné pozorování stačí v podstatě vyjet za běžné okresní město do 5-10 kilometrů, ideálně pokud v okolí se nachází nějaký kopcovitý terén, je ideální se schovat za kopec, tak aby si pozorovatel odstínil to světlo, které produkuje město, a pak už zjistí, že ten rozdíl mezi tím, jak když se podívá v centru města nahoru na oblohu a tím, co uvidí těch 5 kilometrů od toho města, je propastný.
0: A existuje nějaký trik, jak se oči na to tmu připravit, abychom toho viděli co nejvíc?
1: No, existuje takzvaná adaptace oka, to znamená, že se nedoporučuje během pozorování používat jiné světelné zdroje než červené, protože červený zdroj nejméně ovlivňuje akomodaci, takzvanou akomodaci oka, neboli přizpůsobení na tmu. No a jinak v podstatě člověk, pokud přijede někde autem, tam zaparkuje a rozhodne se teda, že bude chtít pozorovat, tak je dobré z toho auta vystoupit, zavřít auto a chvilku si jenom tak sednout a 10-15 minut se přizpůsobit tomu, že člověk se nachází ve tmě a že na něho nepůsobí žádné zdroje osvětlení.
0: Astronom Jakub Koukal z Hvězdárny Valašské Meziříčí je s námi. Letadlo, když se podívám na oblohu, tak si troufnu říct, že poznám, ale když se podíváme na oblohu, vidíme nějaký jasný bod, jak poznáme, jestli je to družice, meteor? Ptám se jako naprostý like. Vy se usmíváte.
1: No, občas je to velmi těžké, protože existují meteorické roje, které mají tak velkou rychlost a existují roje, které mají i malou rychlost a ty, které mají tu malou rychlost, tak můžou být často zaměňováni s družicemi. V současné době to máme poněkud jednodušší, protože například konstelace satelitu Starlink se pohybují ve formacích, takže vy na obloze uvidíte pohybující se 3-4 objekty, které letí prokazatelně stejným směrem. V ten okamžik je jasné, že se jedná o družice. Obecně družice jsou výrazně pomalejší než meteory. Ale na to, aby to člověk dokázal posoudit, tak musí předtím vidět nějaké meteory, aby viděl, jaký je rozdíl mezi družicí a meteorem.
0: A co mobilní telefony a aplikace? Pomáhají nám dnes oblohu poznávat, nebo astronom raději doporučí starou dobrou mapu hvězd?
1: Tak samozřejmě digitální planetária, která si člověk může nainstalovat do mobilu, jsou velkou pomocí, protože většina mobilních telefonů je vybavena senzorem polohy, takže ten dotyčný člověk, který si toto nainstaluje, může počátky a orientace na obloze začít tím způsobem, že si toto planetárium pustí, namíří ten mobilní telefon na oblohu a pak může na základě toho, co mu to planetárium ukazuje, zjistit, jaké hvězdy vlastně vidí a tak se naučit orientovat na obloze. Protože i přesto, že máme k dispozici moderní techniku, stále je nezbytně nutné se na té obloze orientovat.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín si povídáme s Jakubem Koukalem z Valašsko-Mezeříčské hvězdárny. Pokračovat budeme po písničce, budu se ptát třeba na to, jestli jsi i astronom, když vidí padat hvězdu, pokaždé něco přeje jako obyčejný člověk.

0: Šance na přežití kosmonauta Jurije Gagarina během mise Vostok 1 byly tehdejšími sovětskými úřady a konstruktéry odhadovány na přibližně 50%. Teď už se pořádají výlety do vesmíru, i když je to jenom pro ty nejbohatší. Láká vás to, pane Koukale, jako astronoma?
1: Tak samozřejmě v mládí mě to velmi lákalo, ale bohužel v době, které se týkalo moje mládí, tak byly poměrně přísné požadavky na to, aby se člověk mohl stát i kosmonautem. Například byla to tělesná výška, což nesplňuji, protože v té době se na mě nedělali skafandry.
0: Jste vysoký, musíme říct.
1: Ano, jsem hodně vysoký. A navíc mám oční vadu, takže to byly dvě věci, které mě v té době diskriminovaly. Nevím v podstatě, jak je to v současné době, ale myslím si, že komerční lety na to už nehledí. Ale co se týká klasických letů, které se konaly v té době, kdy to pro mě bylo aktuální, tak nemohl jsem se toho účastnit ani kdybych chtěl. Láka to samozřejmě každého.
0: A teď, kdyby vám to někdo nabídl, že jako turista tady z Valašsko-Meziříčské hvězdárny jste byl vybraný tady ze všech hvězdáren v Česku a můžete letět, vzal byste to?
1: Určitě bych to vzal. Já si myslím, že každý zvídavý jedinec, který se zabývá aspoň okrajově astronomii, tak by se rád podíval na to, jak vypadá.
0: Takže byste se nebál?
1: Ne, asi bych se nebál.
0: Jak jste se vlastně k té astronomii dostal, když jste vyučený stavař? Jak jsem se o vás právě dozvěděla?
1: No, k astronomii jsem se dostal díky mému otci, protože on chodil do astronomického kroužku na hvězdárně v Kroměříži. A přesně v roce 1984 mě vzal na první pozorování, kdy jsme fotili shodou okolností rovněž zatmění slunce, ještě tehdy na fotoaparát a na klasický film. No a od té doby jsem se o to začal nějakým způsobem zajímat. Na střední škole jsem chodil do astronomického kroužku a po střední škole jsem se stal takovým, řekněme, správcem hvězdárny Kroměříž. Takže jsem tam konal pozorování pro veřejnost a začal jsem i se svým odborným pozorováním.
0: A teď teda už se nevěnujete stavařině vůbec a jste na plný úvazek astronomem Valašsko-Meziříčské hvězdárny?
1: Jsem na plný úvazek astronomem, nicméně samozřejmě v rámci stavebních úprav, které probíhají u nás na hvězdárně.
0: V současné době, kdy konstruujete, tak se vracíte ke své době původní profesi. Přejete si něco, pane Koukale, když vidíte padat hvězdu, jak to mají astronomové? Kde se vlastně vzala ta úvaha?
1: Úvaha, přesně úplně nevím, je to spíš takové romantické přání, ale astronom, pokud pozoruje meteory, tak proletí mu meteor a on musí zapsat nějaké množství údajů, pokud pozoruje vizuálně. Musí zapsat, kdy ten meteor proletěl, jeho čas, jeho jasnost, jeho délku, kam patřil, jakou měl barvu, kde měl zjasnění. Je to prostě docela dlouhý seznam věcí, který by pozorovatel měl zaznamenat. No a mezi tím už nějak nestíhá to přání vyslovit, ani si ho myslet. No a i když bych si ho myslel, tak vzhledem k tomu, že těch meteorů jsem viděl zhruba 100 000 vizuálně.
0: Jste šťastný člověk.
1: No, asi ano.
0: Plní se teda ty sny?
1: Plní se, ale nemůžu za to padající hvězdy, ale předpokládám, že za to může spíš ta touha, aby se to splnilo.
0: Takže jste nám tak úplně naděj nevzal. Jsem si říkala, jestli budu litovat, že jsem si vás pozvala. Máte programy také pro rodiny s dětmi nebo pro lidi, kteří o astronomii zatím vůbec nic nevěděli ve vaší hvězdárně ve Valašském Meziříčí?
1: Ano, máme programy běžné večerní pozorování, samozřejmě pro každého zájemce, který přijde. Bohužel to večerní pozorování v současné době nemůžeme provozovat z hlediska toho, že provádíme revitalizaci areálu komplexní, takže je částečně omezený vstup do areálu. Ale mohl bych veřejnost pozvat na 25. září, kdy se koná takzvaná Noc vědců, kdy budeme připravený široký program pro veřejnost. Můžu jmenovat například virtuální realitu nebo samotné pozorování. Bude samozřejmě záležet na tom, jestli nám bude přát počasí. Prohlídku hvězdárny, prohlídku staré Balmerovy hvězdárny takzvané, což je historický objekt, který stojí na pozemku hvězdárny v Valašském Meziříčí, který je z roku 1929 a je pravděpodobně nejstarší doloženou astronomickou stavbou na Moravě.
0: A když se bavíte s návštěvníky hvězdárny, na co se lidé ptají nejčastěji? Ptají se třeba ještě na mimozemšťany?
1: Tak občas se na mimozemšťany samozřejmě někdo zeptá, bohužel tam já ho musím zklamat, protože ty naše kamerové systémy se neunaví, nespí a za těch posledních 15 let, co je provozujeme, tak nemáme jediný záznam z celé střední Evropy, který by mohl být vysvětlován jako UFO. Můžu samozřejmě ukázat lidem rozfázovaný led netopíra nebo cokoliv jiného, to tam máme spoustu takových záznamů.
0: Rozfázovaný led netopíra.
1: Ano, uvidíte netopíra, jak letí v frekvenci 30 snímků za vteřinu, můžete se krásně podívat, jak máchá křidlama, to máme.
0: Tak stačí přijít.
1: Stačí přijít,
0: na Hvězdárnu do Valašského Meziříčí. Odtud k nám zamířil dnešní host do studia Českého rozhlasu Zlín, astronom Jakub Koukal. Připomněli jsme si, že za vesmírem nemusíme cestovat daleko, ale stačí právě k ním na Hvězdárnu. Děkujeme za návštěvu a milé povídání. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a těším se případně někdy ještě naslyšení.

Písnička, která nestárne, náhle blázena Petra Janů ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A naše dnešní společné dopolední vysílání je u konce. Užijte si i další část úterního dne, najděte si v něm i čas pro sebe, protože to je v dnešním hektickém světě důležité. A těším se na slyšenou ve 23 hodin v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v srpnu mírně vzrostla. Koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku dnes končí svou první sezónu. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem, který zneužíval 2 chlapce. Během dneška bude jasno s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Na konci srpna bylo ve Zlínském kraji 16 281 lidí bez práce. To je o 324 více než v červenci. Míra nezaměstnanosti v kraji tak mírně vzrostla na 4,3%. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce České republiky. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v srpnu na Vsetínsku, kde na jedno volné pracovní místo připadlo 4,3 uchazeče o práci. Nejmenší nezaměstnanost pak byla na Kroměřížsku. Dnes má naposledy otevřeno koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku. Lidé si můžou přijít zaplavat od 2 do 6 hodin odpoledne a vstup je zdarma. Koupaliště Vizovice letos otevřelo poprvé po rekonstrukci celého areálu, která stála 38 milionů korun. Sezónu zahájili 19. června. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání 2 dětí. Muž půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud poslal pachatele do vězení. Ústecký krajský soud mu po odvolání dal podmínku.
3: Soudkyně Jana Kurešová podmínku vysvětluje například tím, že 12-letý chlapec byl narušený už před zneužíváním.
4: Se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nespůsobil.
3: Nezávislá advokátka Věra Nováková, která se specializuje na zločiny spáchané na dětech, považuje rozsudek za zvrácený.
5: Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak hodnotí jeho oběti 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
3: Nejvyšší státní zastupitelství teď může podle mluvčího Petra Malého například navrhnout stížnost pro porušení zákona. Artur Janoušek, Český rozhlas.
2: Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
6: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten životohrožující stav.
0: Počasí.
2: Během dneška očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Světelná signalizace je mimo provoz na Frištátské ulici ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je na řadě Morava krásná zem, dnes s Květou Navrátilovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín,

Oči modré, touto polkou Vladimíra Ondruška nás v úvodu potěšila Stříbrňanka a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Mariana a na Slovensku slaví jmeniny Miriama. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a lásky. No a pojďme už na další písničku Okolo pálavy, Pavel Karlík a Legruti.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Lidku z Polichna. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju a všem posluchačům. A prosím vás o zahrátí dnešním narozeninám Mirkovi Černíkovi do Uherského Brodu. Před měsícem měla narozeniny a jeho Alenka. Oběma přeju štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost. Alenko a Mirku, nalejte si štamprličku a spolu si dajte po kalíšku. Moc vám děkuju, paní Navrátilová. Naschledanou.
0: Ano, děkujeme také za veselé přání. Naschledanou. No a pojďme připojit tady e-mailovou poštu. Hezké ráno a klidný, pohodový celý den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme a prosili bychom o písničku a přání. Dnes otevírá svou 70. stránku svého života paní Marie Gabrhelíková, nyní z Otrokovic. Maru, moře zdraví, štěstí, pohody, radosti a lásky. Užij si krásné narozeniny a to ti přejí bývalá sousedka Bohunka s manželem Pepou z Rynholce ze Středočeského kraje. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Richard Plachý, Málo mě znáš a Zdounečanka.

0: Písnička dozněla, pojďme přivítat paní Jitku Šperkovou z Hodonína.
1: Ještě jednou dobrý den, paní Navrátilová.
0: Ano.
1: Já bych dneska chtěla nechat zahrát paní Zdeničce Malenovské z Hodonína, která se dožívá úctyhodného věku 91 roku a přeje mi, aby byla pořád takhle, jak se to řekne, aby byla tak jak je čilá, šikovná,
0: ano, čilá.
1: No, společenská a je to naše velice dobrá sousedka. Taky to ze srdce přejeme Jarmilka a Jitka.
0: Ono se to lidově říká jako čupr.
1: No tak, pardon.
0: Ale je ne, to vůbec. Ne, to tak je to takové lidové slovo. Ono se to dá říct i ušlechtilej, že ano. Tak jo.
1: Potom co zapomenu, to ušlechtile.
0: Ano, tak
1: je to.
0: Přeji
1: vám. Moc vám děkuji, paní Navrátilová.
0: Pěkný den, nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a já si tady ještě vezmu jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Jejda, prosím, můžete vypnout rádio, ono nám to bere tu vazbu, jeskyní vazbu.
2: Ano.
0: A kdo se prosím dovolal a odkud?
2: Paní Hela Zvojkovic, my bychom chtěli popřát panu Lubomírovi Pávišovi do Pohřelíc.
0: Dobře.
2: Slaví dneska narozeniny, tak mu přejeme hodně zdraví, štěstí, hodně zdraví, spokojenosti. Tomu přejí bratr Zdeněk s rodinou, sestra Marta s rodinou a kdyby byla maminka, určitě by se k přání připojila. A vám moc děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, ano, nashledanou a přeji vám pěkný den.
2: Nashledanou.
0: A já připojím e-mail, vážená redakce, zahrajte prosím mé dceři Mariance Zahradníčkové k jejímu prvnímu svátku v životě. Je na světě teprve 6 dní, ale váš pořad se stane její nedílnou každodenní součástí, protože posloucháme každý den celá rodina. Tak na zdraví a veselo. Pozdravujeme též do Kunovic u Kyjova, speciálně babičku Zdenu Kynerovou, protože Kyjov má navíc. Moc děkujeme a přejeme hezký den všem. My vám také děkujeme a posíláme písničku. Moravská lidová, Nebyla jsem veselá, Zdena Hovorková, Věra Příkazka, Marie Vioralová a Bron.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pojďme na telefonát paní Jana Frištáková od Holešova. Vítám vás.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Brno.
0: Ano?
1: A chtěla bych popřát, v sobotu mají Marie svátek a moje maminka a dcera jsou Marie, takže bych jim chtěla popřát všechno nejlepší, zdraví, štěstí. A zároveň má 23. maminka a jí 81, takže přeju všechno najednou.
0: Výborně.
1: Děkuji vám.
0: Ano, ať se vám daří, nashledanou.
1: Mám také.
0: A teď už vítám ve vysílání pana Vlaďu Bobrovského, hostě Rádky Rešov, prosím.
2: No, dobrý den, paní Květuško. Protože jsem se v neděli nedovolala, my bychom chtěli popřát našemu kamarádovi, primářovi, lékaři, nejlepšímu chirurgovi, panu Zdeňku Cigelbauerovi, jeho nedělním narozeninám, všecko nejlepší a hlavně hodně zdravíčka. Skvělá ruka, skvělý člověk. Moc děkujeme.
0: To je úžasné, když jsou takoví lidé mezi námi, vidíte? To je...
2: No, super.
0: Ano, ano, ano. Že se může člověk spolehnout. Tak pane Vláďo, já vám přeji vše dobré a rozloučím se. Písnička bude za malou chvíli.
2: Ano, děkujem.
0: Ano, ano. Tak a teď tady máme další přání, které ráda předám. V tomto znění naše milá Zdeničko Malenovská. Zvedáme číši pro dnešní slávu, ať z Hodonína do celého kraje pošleme tuhle skvělou zprávu. 91 let, to už je krása, celý svět dnes s tebou jásá. Miluješ svou rodinu a my zase tebe, s tebou máme doma kousek modrého nebe. K tomu si dáme dobré červené vínko, na zdraví a pro radost stačí jen malinko. Ať tě humor neopouští, zdraví ti slouží, ať máš doma vše, po čem srdce touží. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Denisa a děvčátka. Tak předali jsme a hrajeme písničku Netrhaj má milá, Zdeně Gurský, manžele Gurští a Gloria.

0: určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace.

0: Šilová Mariana Březové. Ano. Všem bych chtěla popřát hlavně zdraví, spokojenost a nadhled. Takovou prostě spokojenost hlavně.
1: A já vám...
0: Děkuji moc, paní Navrátilová.
1: Ano, a paní Králíková, já vám velice děkuji, že přejete s předstihem, protože já vůbec nevím, jak v sobotu ty Marie zvládnu, protože ta hodina není nafukovací a těch přání je třikrát tolik, než se do té hodiny vejde. Tak to je skvělé, že jste to tak udělala.
0: A moje sestra půjde jako zálopení, klopení slavnosti vína, slovácké slavnosti vína do Uherského hradiště, takže by to neslyšela, tak ano? Já taky jsem na to šla s předstihem.
1: Ano, a ono se to dá i zpětně doposlechnout, ale nicméně v našem archivu, že ano, ale nicméně udělala jste velmi dobře a já vám děkuji. Rozloučím se, nashledanou.
0: Já vám taky mnohokrát děkuji. Nashledanou.
1: Nashledanou. No a my si teď vezmeme další telefon. Halo, halo. Kdo se k nám prosím dovolal?
2: Ano, František Urbánek.
1: Ano, ano, vítejte.
2: Takže paní Ketuško, dobrý po obědě.
1: Také.
2: A dnes, jak už paní přede mnou, tak už svatý Marušky v sobotu, že jo, tak já už taky s přestěm, abych přál Marušce Tinkové do Dolního Němčí,
1: ano.
2: Pak paní Marušce Špačkové do Nikolčíc, pak všem křepickým Maruškám a všem Maruškám, co mě znají od Aše až po Užgorod a manželce pro potěšení a je to všecko, Ketuško. No. A je to jedna mrzem, že jo? No.
1: Dobře. Tak já doufám, že bude vaše paní manželka potěšena, no, jistě, že znáte teda tolik Marušek.
2: No, to znám moc teda. To by mě nestačil tady na to, kdybych to měla říkat všem pořád.
1: No tak vidím, že máte velmi hodnou manželku, tak já vám přeji vše dobré, pane Urbánku, ať se vám daří.
2: Taky příjemného službu, paní Ketuško.
1: Ano, tak nashledanou. Tak a pojďme tady na přání, které tady mám. Prosím o písničku k narozeninám pro paní Marii Gabrhelíkovou. Maru, k dnešním narozeninám ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinnou pohodu. A to ti přejí bývalí sousedé Remešovi a děkujeme za odvysílání. Ano, rádo se stalo a já ještě připojím jedno přání v tomto znění. Tento e-mail poslala Lenka Rohlíčková a poslala ho v tomto znění. Milá maminko, k tvému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí a do dalších let hodně sil a veselých chvil. Za všechno ti moc děkujeme, na tvé zdraví připijeme a veselou písničku si zaspíváme. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu přejí syn Petr a dcera Lenka s rodinami a maminka slaví 80 roků. Tak to byla závěrečná věta. Bohužel tam chybí jméno, psali jsme, ale nebylo nám odepsáno. Tak snad se poznáte. Pojďme na písničku Co je to za hora? Lidová a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: vítám ve vysílání paní Anu z Miroslavy. Dobrý den.
1: Krásné poledne vám přeju, paní Navrátilová, a všem posluchačům. V prvé řadě bych chtěla popřát, pokud možná taky vysílá s vámi pan Borek Kapitánčík, tak měl sobotu svátek.
0: Ne, ten se dovolenuje krásně.
1: Tak to nevadí, ale měl svátek, takže mu přeju hodně, hodně zdraví a pohody a ať se mu daří v Českém rozhlase Brno. No a protože slyším ty Marušky, že už to tak je rozjeté, tak bych popřála taky Maruškám, takže Marušce Koktavé do Nivnice,
0: ano.
1: Marušce Hanákové do Moravce, Marušce Smetákové do Vítonic a Marušce Žemlové do Náměště nad Oslavou, která bude mít taky v těchto dnech narozeniny. A popřála bych jim především to zdraví, pohodu, hezké dny, ať se jim daří v rodinách, no a ať se mají hlavně dobře. A to přeju taky všem posluchačům a všem přátelům a známým. Děkuji vám za písničku a mějte se také moc hezky.
0: Vy také, paní Ano, ať se daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já si teď vezmu napřímo telefon. Tak, halo, Morava, krásná zem.
2: Tady je Slávek Kučera.
0: Ano, pane Slávku, jsem moc ráda, že jste se znova dovolal, protože nám to tady vypadlo a omlouvám se.
2: Ano, mě vyletělo tady do nebe, už jsem to chytl.
0: Ano.
2: A bude svátek Marušek, Marii, Mařenek.
0: Ano.
2: A všechny, jak se tomu prostě pojmenovává. Kromě jiného bude v Žarošicích Velká zlatá sobota, krásná, nádherná, zasvěcená paní Marii Žarošské.
0: Ano.
2: Tím bych tam chtěl všechny pozvat, protože je to tam velmi a velmi a velmi pěkné, ale chtěl bych vzpomenout do nebíčka a poslat pozdravné ženě Marii Kučerové a jinak Mařenkám, ze kterými se prostě kamarádím, přátelím, Marušce Černé, švagrové taky, samozřejmě, a moje snaše, Marušce Kučerové, no a prostě všem Maruškám, které znám.
0: Dobře.
2: To je všechno s krásným pohledem z Brna Bystrce, krásnou oblohou a výhledem na Medlánky. Slávek Kučera.
0: Ano, tak ať se vám daří. Pěkný den, ať si ho užijete.
2: Děkuji,
0: nashledanou.
2: Děkuji, paní Navrátilová, taky ať se daří.
0: Ano, mějte nashledanou. Tak a pojďme tady na klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, neboť já mám tady přání pro pana Jiřího Bartla z Brna, který slaví své narozeniny, tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať se vám daří. A to není vše, neboť mám tady ještě aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Já bych ráda popřála k dnešním narozeninám panu Ladislavu Přikrylovi, který právě dnes slaví své narozeniny a je z Nových Hvězdic. Tak, pane Ladislave, vše jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré mysli a děkujeme vám za vaši práci, za vaši těžkou práci, kterou jste odvedl a odvádíte, možná, nevím. Takže pojďme na písničku, která je připravena Metoděj Prajka, Jiří Wolf, František Krša, Dva kamarádi a Bojané.
3: Český rozhlas

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a vítám paní Kročilovou z Březové. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím i všechny posluchače. A dneska je svátek v církevním kalendáři, je to narození Panny Marie. A také já bych tuto následující písničku poslala nositelkám tohoto jména. V první řadě je to moje dcera Maruška Křeháčková z Březové a pak je to kamarádka Maruška Jeřábková z Kostic, Koktava a její vnučka Maruška Smutná z Nivnice, další je Pavlušová ze Strání, Miškářová z Uherského Hradiště a v práci mám kolegyně Marušku Ševčíkovou a Provodovskou. Takže všem Maruškám, které mají to krásné jméno, přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost každého dne. A ještě bych poslala tu písničku paní Veronice Králíkové do Uherského Brodu, která mi přála.
1: Výborně.
2: Děkuji vám.
1: Pěkný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a teď mám tady přání, které ráda předám. A je to vzkaz k 80. narozeninám panu Václavu Nečasovi ze Šidbořic. V tomto znění 80 let je krásné životní jubileum. Je příležitost se zastavit, ohlédnout se a poděkovat člověku, který velkou část svého života spojil s přírodou, myslivostí, rodinou a poctivým řemeslem. Náš milý táto, dnes ti chceme ze srdce popřát k tvému životnímu jubileu. Víme, že miluješ přírodu, která pro tebe nikdy nebyla jen místem klovu. Je pro tebe prostorem, který máš rád, kterému rozumíš a jako výborný lovec si zažil mnoho krásných mysliveckých okamžiků. Jsi také zručným řezbářem. Pod tvýma rukama vznikaly nádherné podložky, podlovecké trofeje a další myslivecké motivy. Každý z těchto výrobků v sobě nese kus poctivé práce, trpělivosti a zkušeností, které si převzal od svého otce Františka, též myslivce. Však nejkrásnější je, že si své umění nenecháváš jen pro sebe. Předáváš je dalším generacím, svému synovi Markovi, který je též myslivec a výborný řezbář. Dětem, se kterými se setkává při nejrůznějších akcích, učíš je tvořit, poznávat krásu dřeva a myslivecké tradice i písně. A právě v tom je něco, co má skutečnou hodnotu. Jako manžel, táta a děda si nám byl vždy velkou oporou a za to ti ze srdce děkujeme. Milý táto, k tvým 80. narozeninám ti chceme především poděkovat za všechno, co si nás naučil, za společné chvíle, humor i lásku. A protože k tobě patří nejen myslivost, ale také hudba a veselá mysl, přejeme ti, aby jsi měl ve zdraví ještě spoustu důvodů ke zpěvu se svojí ženou Maruškou, dětmi, vnuky i přáteli. K přání se přidává i celá velká rodina. A já k tomuto krásnému přání připojím písničku. Bude to lidová U Dunaja stála a šohajku Zlá rada, Anna Zlomková a cymbálová muzika Grajcar.

0: Přátelé, písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Věru z Horních Louček. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou paní Navrátilová. Já mám takové přání. Zítra oslaví své narozeniny a v sobotu svátek paní Maruška Karmazinová z Vlkova. Tak bych chtěla všechno popřát, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Maruško, to ti přeje Věra z Horních Louček. A vám, paní Navrátilová, přeji pěkný den a děkuji moc a nashledanou.
0: Ano, také nashledanou. Tak a pojďme tady na přání. Prosím, zahrajte krásnou písničku jako všem, co se podíleli na sobotních boršických burčákových slavnostech. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, muzika hrála zvesela. Krásné vystoupení pěveckých sborů bylo. Velká ochutnávka výborných gulášů, burčáků, frgálů, vína. Večer následovala taneční zábava. Byla to opět výborná akce. Moc děkujeme, občané z Boršic u Buchlovic. Tak to je dobře, že se vám to vydařilo. Tak dáme písničku Pohár vína a Lácaranka.

0: Tak, přátelé, a mám tady ještě jedno takové krátké přání. A Honzíkovi Buřilovi k jeho budoucím narozeninám přeje vše nejlepší kolektiv městského úřadu Kunštát. Tak a máme tu písničku Antonín Gajdoš, Miroslav Irša, Ta skalická brána a Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dospívali nám Karel Zelníček, Jaroslav Zbořil, jaké je to hezké, starobrněnská 12. dohrála. No a nedá se nic dělat, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady přeje od mikrofonu Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Venkovská, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 13 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: Uherské Hradiště lidem půjčí na opravu bydlení téměř 3 miliony korun. Město Otrokovice začne zítra s úpravou komunikace za obchodním domem. Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu zúčastní jednání klubu SPD. Během dneška bude jasno s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Výhodný úvěr na opravu nemovitostí obdrží na podzim od Uherského Hradiště 6 žadatelů. Město jim celkem poskytne téměř 2,75 milionu korun. Jejich žádosti na pondělním zasedání schválili zastupitelé. Půjčku s nízkou úrokovou sazbou, která letos činí 1,91%, můžou lidé využít na opravy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů nebo zahrad.
8: V programu lze žádat až o 800 tisíc korun. Lhuta splatnosti je maximálně 6 let. Od roku 2009, kdy program na podporu bydlení vznikl, město projednalo 471 žádostí a schválilo zvýhodněné úvěry v souhrnné výši za téměř 130 milionů korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodním domem v otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava projde kompletní úpravou. Komunikace získá nový povrch, vybudované budou taky nové bezbariérové chodníky, úpravou projde i zeleň a stanoviště kontejnerů. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa Hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
9: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
7: V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou.
6: Počasí.
7: Během dnešního dne očekávejte v našem regionu jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
7: Pozor si dejte na ulici Dědina v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Alex a host. Přeji vám klidný poslech a pohodové odpoledne.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
10: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shoda zvláštních okolností a až se mě tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal, Jirko, prosím tě, náš kluk, ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuje, jak dneska před elektrou, jak koně, takhle mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přítel, ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijít, no a tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli

0: divadlo a Karlínský divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo. Ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
1: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
0: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
1: Platí to i dnes?
0: Ano, určitě.
1: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
0: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
1: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let?
0: Ano, ano.
1: Už 680,
0: no,
1: je to
0: no,
1: tak?
0: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dejchal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že jo, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči. Takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem, no ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s nám nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní vztah, já máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Maria Rotrová, no. Takže těch 26, dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: a u toho. Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě upřednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě
0: protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako je.
0: A zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám odcvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám vztek šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotový, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli včelímu moru. V Brumově Bylnici na Zlínsku začala rekonstrukce hlavního průtahu městem. Český premiér Andrej Babiš z ANO se podle Evropské komise nachází v potenciálním střetu zájmu. Během dneška bude jasno s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli výskytu včelího moru. Ohniska nákazy jsou v Oznici a Mikulůvce na Vsetínsku. Ochranné pásmo kolem nich zasahuje i do Valašského Meziříčí a Zašové. Opatření nařídila krajská veterinární správa Zlínského kraje. Co teď musí včelaři dodržovat, říká její ředitel Michal Kamarád.
2: Nesmí přemisťovat z ochranného pásma a musí vlastně odebrat vzorky mily, které se odešlo vlastně na vyšetření, aby se ověřilo, jestli v tom vymezeném ochranném pásmu nejsou spory Penibacillus larvae, což by vlastně byly zárodky tady toho původce té nákazy moru včelího plodu. A pokud ano, vlastně budou provedeny následně vlastně prohlídky a přijata opatření.
0: S dopravním omezením musí počítat řidiči v Brumově Bylnici na Zlínsku. Silnice 1/57 získá nový asfaltový povrch. Práce jsou rozdělené do 6 etap. Dotknou se úseku ulic Hásinkové, 1. května Svárov, Široká a Mýto. Obousměrný provoz zůstane zachovaný. Provoz bude v jednotlivých úsecích řízený světelnou signalizací. V době zvýšené intenzity dopravy mohou provoz podle aktuální situace řídit také pracovníci stavby. Hotovo by mělo být do konce října. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bourgeoisová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo Ministerstvo školství.
3: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
4: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychology, speciální pedagogy.
3: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během dnešního dne očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta bourala na ulici Dědina v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné odpoledne, 8. září 2026, je to rovných 121 let, co byla založena Ústřední jednota českých šachistů. Sice ne v našem kraji, měla sídlo v Praze, ale prestižní záležitost to byla rozhodně, protože se jednalo o vůbec první šachový svaz v tehdejším Rakousku-Uhersku. Mě tohle výročí připomnělo, že jsem tuto královskou hru už pěkně dlouho nehrál, A co vy? Máte rádi šachy? Pak jistě víte, že je důležité myslet co nejvíce tahů dopředu, a to umíme i my v Českém rozhlase Zlín, kde vás rádi připravujeme na to, co vás především v našem kraji čeká. Areál garáží ČSAD v Uherském Hradišti se například promění na novou městskou čtvrť. Bude tam téměř 600 bytů, mateřská škola a spousta zeleně. O tom si řekneme víc už za chviličku. A já vás připravím i na hudbu, na kterou se můžete v nejbližších chvílích těšit. Bude to Valdemar Matuška, Tom Jones a nebo kapela MiG-21. Ta začíná hrát už teď. Příjemný poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Zlín.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Věřím, že i vám se snadno žije a to snad i díky Českému rozhlasu Zlín. My se o to alespoň snažíme už tím, že vás připravíme na to, co se v našem kraji například někde chystá. V blízkosti centra Uherského Hradiště vznikne nová čtvrť s téměř 600 byty. Zastupitelé v pondělí vzali na vědomí územní studii na přeměnu současného areálu garáží ČSAD. Vyrůst by tam mimo jiné měla i nová výšková dominanta města. Podrobnosti k takovému tématu zjišťoval náš reportér Michal Sladký a teď se s nimi přihlásí živě do vysílání. Já ho zdravím, hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Michale, jaká by nová lokalita určená pro bydlení, nebo jak by měla vypadat?
1: V celé lokalitě o rozloze zhruba 50 000 metrů čtverečních by mělo vyrůst několik bytových domů s celkem 588 byty různých kategorií od garzonek až po 4+KK. Podle zástupce investora architekta Pavla Stojanova by tak nabídka měla pokrýt poptávku po různých typech bytů. Pro parkování vznikne celkem 863 míst, z toho 458 bude v garážích pod domy.
0: Jde o rozsáhlé území. Co je tam vlastně teď a jak se lokalita promění?
1: V areálu ČSAD jsou v současnosti administrativní budovy, sklady, dílny, čerpací stanice a plochy pro parkování. Celá lokalita by se měla výrazně proměnit. Vedle bytů se počítá i s prostory pro služby, vznikne tam také mateřská škola nebo tři hřiště určená pro různé věkové kategorie. Projektanti při přípravě studie spolupracovali s útvarem městského architekta, takže zatímco současná zástavba tvoří jeden velký tepelný ostrov, nově bude zhruba třetina plochy zelené. Tři nejvýznamnější parky s hřiští mají novou čtvrť odstínit na severovýchodě od třídy maršála Malinovského, na západě od železniční trati a na jihu od sousední podnikatelské zóny. Zlepšit klima v této části města by měly pomoct i zelené střechy. Navíc všechny venkovní parkovací plochy budou ze vsakovací dlažby, takže voda bude zůstávat v krajině.
0: A kdyby se mělo začít stavět?
1: Výstavba se neuskuteční najednou, vysvětluje architekt Pavel Stojanov.
2: V tom území máme celkem 5 stavebních etap, protože to území je obrovské, takže nelze takový areál postavit naraz. A v této chvíli můžeme projektovat první etapu, protože tu považujeme, že je plně v souladu se stávajícím územním plánem. Pro ten zbytek, pro ty další stavební etapy, už potřebujeme nějaké změny územního plánu, na který budeme pracovat.
1: Pokud vše půjde podle plánu, první 4 bytové domy by se v blízkosti ulice Průmyslová mohly začít stavět do 2 let.
0: Současný areál je téměř uzavřený. Jak by měla být nová čtvrť napojená na své okolí?
1: Vznikne tam nová páteřní komunikace, která se na jedné straně napojí na křižovatku ulic Průmyslová a Svatováclavská, na druhé pak naváže na světelnou křižovatku na třídě maršála Malinovského v blízkosti prodejny Lidl. Na této hlavní komunikaci by měly být i zastávky MHD a navazovat na ní budou vedlejší ulice. Mimochodem, zatímco směrem do historického centra města ulicí Svatováclavská pohledově uzavírají věže kostela a staré radnice, teď by na opačné straně měla vyrůst výšková, pravděpodobně 10-patrová budova, která ulici pohledově uzavře z druhé strany a stane se novou dominantou města. Jinak by bytové domy měly být spíše nižší, ale různě vysoké, aby celá lokalita nepůsobila jednotvárně. Vše má být uděláno tak, aby výstavba korespondovala s nedalekou výšinou svatého Metoděje. Studie rovněž pracuje s možností dalšího dopravního napojení směrem k jižnímu obchvatu města. Součástí návrhů jsou také nová pěší a cyklistická propojení, například na plánovanou novou cyklostezku do Kunovic, která by měla vést na západní straně železniční tratě.
0: V Uherském Hradišti vznikne nová čtvrť s téměř 600 byty, a to v areálu garáží ČSAD. Podrobnosti k tématu připravil reportér Michal Sladký. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den všem.
0: Umění může spojit lidi, kteří by se za běžných okolností možná vůbec nepotkali. A právě to se podařilo v projektu sociálních služeb Uherské Hradiště s názvem Stejný jako ty. Ten propojil studenty umělecké školy s lidmi žijícími v chráněném bydlení. Jak jejich společná setkání probíhala a co z nich vzniklo, dnes zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte ještě za chvíli.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme předeslali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před chvílí, umění dokáže někdy propojit lidi, kteří by se za běžných okolností možná vůbec nesetkali. Právě na tom stojí projekt Stejný jako ty, který dal dohromady studenty střední umělecko-průmyslové školy s lidmi žijícími v chráněném bydlení. Jak společná setkání vypadala a co z nich nakonec vzniklo, zjišťuje v Uherském Hradišti naše regionální stopařka Petra Sedláčková a já ji tam zdravím. Petro, krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Projekt Stejný jako ty, který vznikl z iniciativy sociálních služeb Uherské Hradiště, je zajímavý hlavně tím, že úkolem studentům nebylo jen vytvořit portrét člověka, kterého předtím neznali. Šlo především o navázání kontaktu s lidmi z chráněného bydlení, povídání si a sdílení vzpomínek. Postupně se tak poznávali. A právě z těchto setkání potom vznikaly obrazy, fotografie a další umělecká díla. Dnes si proto o celém projektu povídám s jeho koordinátorem Jakubem Jindřichem Šmidem a také s jedním z klientů, kteří se do projektu zapojili. Prvně začnu s panem Šmidem, kterému přeji už dobré odpoledne.
3: Krásné dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
2: Pojďme začít s tím důležitým a to je myšlenka vzniku projektu Stejný jako ty. Co bylo tedy jeho hlavním cílem a jak vlastně vznikal?
3: Tak my jsme přemýšleli, jakým způsobem ukázat život lidí v sociálních službách a tak trošku přetočit tu optiku, jak se lidé mnohdy dívají právě na tyhle ty lidi. To znamená, to byl ten jeden z hlavních cílů a to, že z toho vznikla výstava, nějaká publikace, která celou tu výstavu a projekt doprovází, tak to bylo z toho důvodu, že jsme si říkali, že bychom tomu chtěli přidat nějakou hodnotu navíc, nějaký zážitek, aby to mělo nějakou pěknou formu.
2: Takže v podstatě šlo o to dokreslit ty příběhy, které se skrývají za tím uměním, které z toho vzniklo, jestli to chápu správně?
3: Ano, chápete to správně a je potřeba také říct nebo popsat, proč název Stejný jako ty, název toho projektu a je to proto, že my všichni jsme stejní. I ti lidé, kteří žijí v sociálních službách nebo tady konkrétně v chráněném bydlení, tak také mají své sny, prožívají své lásky, strasti a radosti a jenom možná někdy mají v vozovkách handicap v tom, že jsou na jiné startovací čáře, ale to ostatně máme i my všichni, jsme stejní.
2: Můžu naprosto souhlasit a potýkám se s tím dnes a denně. Takže mě těší, že vznikl právě tady ten projekt, kdy se můžu podívat i na příběhy jiných lidí, kteří zažívají možná stejné problémy jako já nebo vy. Co se týká studentů, kteří se zapojili do tohoto projektu, ti neměli předem dané, koho mají portrétovat z vašich klientů tady ze sociálního bydlení nebo chráněného bydlení v Uherském Hradišti. Jak jejich společná setkání probíhala a jak potom jejich zkušenosti ovlivnily výsledná díla?
3: Tak my jsme nechtěli nějakým způsobem škatulkovat dopředu studenty a klienty a vzájemně párovat, protože myslím si, že to, co by mělo vzniknout, tak by mělo vzniknout z přirozeného dialogu, takže my jsme vlastně studenty sebou vzali na návštěvu do chráněných bydlení tady na Slovácku, aby se klienti i studenti vzájemně poznali a potom to bylo zcela a jen na nich, na té dobrovolnosti, s kým si vlastně, jak se říká lidově řečeno, padli do oka a vzájemně se takto popárovali. A výsledkem toho bylo to, že nejenom teda ty portréty a fotografie sociálního dokumentu by byly nějakým způsobem statické, ale těm studentům se skutečně podařilo vtisknout tady do těchto výstupů osobnosti, atmosféru těch chráněných bydleních a to sami popisovali i sociální pracovnice, které tady pracují, že je to až neuvěřitelné, jak to vlastně všechno trefili.
2: Z projektu vznikla tedy výstava, která je putovní. Vystavovali jste už v Uherském Hradišti. Od včerejška je k vidění ve Zlíně v Baťově mrakodrapu. Co všechno na ní mohou návštěvníci vidět a dokonce i slyšet?
3: Tak jednak jsou to zmiňované portréty a fotografie sociálního dokumentu, ale co je potřeba zmínit, tak je to, že i ty vybrané portréty jsou opatřené QR kódem, přes který se dostanete na rozhovory právě těch studentů i klientů, ale nejsou to mnohdy rozhovory o projektu jako takovém, ale i o životě těch jednotlivých klientů, kteří v projektu byli zapojeni, takže doporučuju povinně si vzít při návštěvě Baťova mrakodrapu a téhle té výstavy sluchátka.
2: To byl koordinátor projektu Jakub Jindřich Šmit ze sociálních služeb Uherské Hradiště. Já mu děkuji, ale dnes jsem se setkala taky s ještě jednou velmi důležitou osobou tohoto projektu. A to je účastník a klient právě uherskohradišťských sociálních služeb Josef Vincent Vaško, který nám prozradí taky něco z pocitů a zážitků, které z realizace projektu má. Joško, přeji krásné odpoledne.
4: Dobrý den, dobrý den.
2: A zeptám se hned tak jako ze začátku, co se vám na tom projektu úplně nejvíc líbilo?
4: Líbilo se mně vlastně to, že studenti, kteří nás vlastně malovali, tak zachytili nás, jako kdyby náš život vlastně na chráněném bydlení. Vlastně jak žijeme, jak se učíme vlastně normálnímu životu a zachytili to vlastně na kus papíru a vlastně pak to vlastně jako kdyby dali na to plátno nebo na ten obraz vlastně, takže to se mi asi jako nejvíc líbilo.
2: Vy už jste mi prozradil, že vás namaloval Matyáš Strbačka v hnědočerveno-šedé 3D roztříštěném obrazu a že opravdu vás to vystihuje, že se cítíte s tím ztotožněný. Mě by ale zajímalo, jak si vás Matyáš vlastně našel nebo vybral?
4: Tak na to jsem se ho ptal taky, že prý viděl moje facebookové Instagram, že viděl vlastně, že se mu líbila moje tvorba, moje focení, které mě baví, takže a že jakože by to chtěl jako kdyby a i z toho Facebooku, i z toho Instagramu jako použít vlastně do těch obrazů, takže vlastně v sociální sítě.
2: A já věřím, že se to povedlo. Pánové, já vám moc děkuji za dnešní krátké povídání. Projekt Stejný jako ty a tak není jen o obrazech nebo fotografiích, ale především o setkání lidí, kteří by se možná jinak vůbec nepoznali. Výsledky projektu si mohou lidé prohlédnout na interaktivní výstavě, která se aktuálně nachází v 16. etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně. A navštívit ji můžete do konce září, a to denně od 8 do 19 hodin. A já věřím, že najdete třeba také portrét Josefa Vincenta Vaška, který byl dnes mým hostem.
1: Děkujeme za zajímavý tip, Petro, za zajímavý tip na návštěvu výstavy a přejeme krásný zbytek odpoledne tobě i hostům. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, která se každý všední den vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela právě za vámi, no tak ji o tom dejte vědět. Můžete poslat tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí. A to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
5: Co se stane, když místo jedné hudební školy rozehrajete rovnou celý kraj? Akademie Moravia spojuje desítky mladých muzikantů a jejich učitele v jeden velký symfonický dechový orchestr. Jak se zrodil projekt, který mladé hudebníky ze Zlínska zavede až do pražské betlémské kaple? To nám prozradí ředitel Základní umělecké školy Morava Libor Mikl už 10. září. Těší se Jarka Barboříková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
6: Já u Maríny sloužil a po mořích se ploužil.

0: S vámi Český rozhlas Zlín a také aktuální informace o povětrnostních podmínkách v našem kraji.
1: Počasí.
0: Postará se o ně teď 2 minutky před 2:30 meteorolog Petr Hruška, kterému přeji krásné úterní odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Zaměřme se nejdřív na ten čas, který je aktuální na hodinkách, a pojďme se podívat, jak to v našem kraji vypadá. Příjemně.
2: Máme slunečné počasí a je velmi teplo. Teploty většinou dosahují 28 až 30 stupňů Celzia, dokonce začínají být překonávané teplotné rekordy pro tento deň. No a fúka nám k tomu prevažně mírný južný větor.
0: Tak pro někoho už to možná může být až příliš, na to, že je 8. září, a uvítal by, kdyby teploty trošku spadly, což se asi bude dít v následujících hodinách a hlavně v noci, že ano?
2: Ano, teraz v nasledujúcich hodinách ešte to trochu môže stúpať, ale potom samozrejme na noc poklesneme väčšinou na hodnoty 20 až 17 stupňov, takže nejaký veľký pokles to nebude. Bude relatívne teplá noc, len v údoliach, tam, kde zoslabne vietor, tak lokálne bude trochu chladnejšie, okolo 15 stupňov Celzia. Očakávame jasnú alebo skoro jasnú oblohu a celkovo by mal fúkať väčšinou mierny vietor južných smerov.
0: Vydá tak ešte veľmi príjemná, řekl bych, až vlahá noc 8. září. Co zítřek přinese?
2: Zajtra k nám bude postupovat studená fronta, ale do Zlínského kraja dorazí hlavně až někdy večer, takže ještě po většinu dňa, alebo hlavně v tej prvej časti dňa, slnečné počasie a stále budeme v tom velmi teplom vzduchu, 28 až 31 stupňov Celzia. Potom někdy v priebehu popoludnia alebo až k večeru v súvislosti s tou frontou od západu postupně bude oblačnosť pribúdať. No a hlavně večer a v noci by sa mal vyskytnúť dážď alebo prehánky, lokálne i búrky. Vietor mierny južných smerov, potom k večeru a v noci s prechodom tej fronty sa zmení na severozápadný až západný a na fronte alebo v búrkach prechodne môže zosilovať až na čerstvý s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: Jakou úroveň bude mít biozáťaž zítra?
2: Na zajtra je to stupeň číslo 3, takže to je vysoká záťaž.
0: A poďme sa ešte zamieriť na čtvrtek.
2: Tam už sa dostaneme za tou frontou do chladnejšieho vzduchu. V noci na štvrtok ešte väčšinou zamračené počasie a doznievajúci dážď alebo prehánky. Cez deň potom by malo prevažovať také oblačné počasie. Sem tam na chvíľku i polojasno, takže aspoň trochu sa bude slnko ukazovať a už zrážky by sa nemali vyskytovať cez deň. Minima 15 až 11, maxima 17 až 21 stupňov Celzia.
0: Vy jste v úvodu řekl, že pro ten dnešní den padají alespoň lokálně teplotní rekordy, tak jaké jsou ty absolutní hodnoty?
2: Najvyššia hodnota je z roku 1928. Na stanici Napajedla sme zaznamenali 31,4 stupňa Celzia, takže to sme zatiaľ neprekonali. Zatiaľ najviac máme 30,6 dneska v Kromnežíži, ale ešte to teda trochu môže stúpať.
0: Vidíme.
2: No a najnižšia hodnota je z roku 1991, Huslenky Kichová, minus 0,5 stupňa Celzia.
0: Fíha, tak když tady tu nízkou teplotu srovnáme s tím, co předpověděl pan Hruška na tu noc, která nás čeká, to bylo tuším nejméně 15 stupňů, to jo, myslím, že to většina z nás spíše vítá. Děkujeme, uvítali jsme i všechny další informace o počasí a já vás nebo některý z mých kolegů rád uvítá ve vysílání zase někdy příště. Do té doby se mějte krásně.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Urazit 50 kilometrů, to už je slušný výkon. K němu nás teď přichází do vysílání Českého rozhlasu Zlín povzbudit Jiří Tomáš. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
0: Ale na své si přijdou i vyznavači kratších tras, ať už pěšky nebo na kole, stejně jako milovníci památek. Hned se dozvíme víc.
1: 57. ročník Holešovské padesátky Rusavskými kotáry na kole i pěšky má start v sobotu 12. září od 7 do 13 hodin a cíl do 19 hodin v Holešovské Sokolovně. Pořadatelé připravili pěší trasy 10, 12, 18, 25, 35 a 50 kilometrů, jen trasa 15 kilometrů má start na Hostýně. Na cykloturisty čekají trasy 25 a 50 kilometrů. Pochod je zařazen mezi akce Dvoustovka a v cíli se účastníci mohou těšit na tradiční občerstvení, diplom a drobný suvenýr. Organizátoři z Klubu českých turistů odbor Holešov se na vás těší a já mohu jen doporučit akci, kde vládne příjemná rodinná atmosféra.
0: Děkujeme za doporučení, jistě nezůstane bez odezvy a pojďme uspokojit i milovníky památek, jak jsem sliboval v úvodu.
1: V neděli 13. září uskutečníme výlet na zámek Uhřice. A to proto, že prohlídky jsou možné jen ve speciálních termínech a ten nastane právě 13. září. Původně renesanční tvrz nepřežila 30-letou válku a tak Hofmann z Grünbichlu na jejím místě postavil zámeček, který později přešel do rukou Michaela Chorinského nebo rodu Daunů a Friedrichstálů. Rezidence, později MNV a škola po roce 89 chátrala. Až roku 2003 je v rukou Josefa Paula Jarky, který jí vrací původní eleganci. Na trasu se vydáme z obce Počenice. Podél potoka Tištinka je to k zámku Uhřice 2,6 km. Prohlídky možné od 10 do 16 hodin. Potom naše trasa povede po silnici 433 a cyklotrase 5084 ke hřbitovu, kolem Hošákova mlýna a k národní přírodní památce Křeby. Po křížové cestě dojdeme k poutní kapli, obnovené po téměř 200 letech s poutnickou tradicí. Pak se 560 metrů vrátíme a budeme pokračovat po Pačlavickém okruhu až do Prasklic, kde je místní muzeum i autobusová zastávka, cíl naší trasy. Ta měří 7 km 400 metrů, stoupání 32, klesání 52 metry. Ráno odjezd z autobusového nádraží Zlín v 7.05 ze stanoviště číslo 1 přes Kroměříž do Počenice. Vedoucím budu já.
0: Dostali jsme nádherné tipy na výlety. Jeden se týkal 57. ročníku Holešovské padesátky Rusavskými kotáry na kole i pěšky. Ve druhém nás Jiří Tomáš vybízel k návštěvě zámku Uhřice. Plány na víkend 12. a 13. září jsou tedy jasné, ať se vám je zdárně podaří naplnit. A za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ještě předtím, Boniem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Zlín a vy si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo zipu. Jistě velmi důležité, tak opět poslouchejte.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

Před 3 lety proti ní hrála své první velké finále na okruhu WTA. Teď se tenistka Linda Nosková utká s běloruskou Sabalenkovou znovu a v zápase se světovou jedničkou se rodačka z Bystřičky na Vsetínsku pokusí postoupit do semifinále US Open. Více k tomu už za chvíli. Jen co dospívá kapela Lucie. Svůj velký hit? Dotknu se ohně. Tak si užijte nejen jej, ale i celé odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byla další z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open zápas o postup do semifinále. Jen těžko by ale mohla mít těžší soupeřku. Rodačka z Bystřičky na Vsetínsku se totiž utká s běloruskou Sabalenkovou, která na kurtech v New Yorku prohrála zápas naposledy v roce 2023. I o tom teď uslyšíte v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín víc.
1: Your 2025 US Open Women's Singles Champion, Arina Sabalenka.
2: Sabalenková ovládla US Open v loňském i předloňském roce. Její nejhorší výsledek na newyorském Grand Slamu za posledních pět let byla semifinálová účast. Ale v letošní sezóně běloruska na okruhu WTA zaznamenala i několik překvapivých porážek. Naposledy v Cincinnati se Sarah Bejlek.
3: Sarah Bejlek defeats the world number one.
2: Kromě toho prohrála letos Sabalenková také třeba s Američankou Baptistovou, Rumunkou Kirsteovou nebo Ruskou Schneiderovou. I proto by případná výhra Lindy Noskové ve čtvrtfinále US Open nebyla až takovým šokem. Sama světová jednička Češku rozhodně nepodceňuje.
4: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
2: Říkala o Noskové světová jednička Arina Sabalenková. Aby tuto pozici udržela, potřebuje v New Yorku obhájit titul. V cestě teď stojí Linda Nosková. Pro Češku to ale žádná motivace navíc není.
5: Naopak, já se nad tímhle s tím vůbec nezastavuju, ani vlastně netuším, kde já jsem nebo kdo se kde pohybuje, takže mě tohle z toho tyhle body a žebříčky jdou hodně mimo mě.
2: Vyprávěla poslední česká zástupkyně v singlu na letošním US Open Linda Nosková. Na další utkání s Arinou Sabalenkovou se těší. Zároveň jí má co vracet. Zatím s ní totiž pokaždé prohrála, včetně jejího prvního velkého finále na okruhu WTA před třemi lety v Adelaide.
5: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala dva dny zpátky, úplně z ničeho nic to na mě vyšlo na YouTube a připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala, to byl takový můj jako breakthrough, jako turnaj, jak se říká, takže myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
2: Čtvrtfinálový zápas Lindy Noskové a Ariny Sabalenkové začne dnes krátce po půl šesté večer českého času. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Místo areálu ČSAD vznikne v Uherském Hradišti nová čtvrť. Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má stát necelých 640 milionů korun. Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je jen předvolební kampaň, řekla to ministryně Schillerová. Dnes očekávejte převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V blízkosti centra Uherského Hradiště vznikne nová čtvrť. Zastupitelé v pondělí vzali na vědomí územní studii na proměnu současného areálu ČSAD. V lokalitě mezi ulicí Průmyslová a Malinovského by postupně mělo vyrůst 588 bytů různých kategorií od garzonek až po 4 plus KK. První byty by se mohly začít stavět do dvou let, pokračuje zástupce investora architekt Pavel Stojanov.
4: V tom území máme celkem 5 stavebních etap, protože to území je obrovské, takže nelze takový areál postavit naraz. A v této chvíli můžeme projektovat první etapu, protože tu považujeme, že je plně v souladu se stávajícím územním plánem. Pro ten zbytek, pro ty další stavební etapy, už potřebujeme nějaké změny územního plánu, na který budeme pracovat.
3: V první etapě by měly vyrůst 4 bytové domy u ulice Průmyslová. V areálu také vznikne 863 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun. Součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze dvou nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
5: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
3: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří také opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádří také Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky více prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na mezinárodním fóru Seoul Defense Dialogue. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialog i s takovými zeměmi, jako je Čína.
2: Počasí.
3: Během dneška očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehoda vozidla může zdržet dopravu na hlavní silnici v Kelči na Vsetínsku. Dále si dejte pozor na silnici mezi Medlovicemi a Stříbrnicemi na Uhersko-Hradišťsku. Havarovalo tam osobní auto. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: druhou hodinou dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Začneme informací o tom, že už byla ukončena údržba vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře a naše vysílání je už tedy dostupné i na FM frekvenci 97,5 MHz. Pokud jste zvyklí právě na tento druh přijímání našeho signálu a doteď jste s námi byli pomocí jiné alternativy, kterých je řada, tak už můžete naladit. A pokud jste třeba i z toho důvodu teprve teď naladili Český rozhlas Zlín, tak vás tady vítám. Je to tak akorát, abyste se dozvěděli o tom, že k tématům, o kterých se včera bavili v Plzni hejtmani, patřily i peníze na opravy silnic nebo chystané zdanění krajských doplatků za veřejnou dopravu. Více o jednání vám řekneme hned po písničce. A můžete se s námi mimo jiné také připravit na další prvoligovou hokejovou sezónu. U mikrofonu přímo ve studiu totiž uvítám asistenta trenéra prvoligových hokejistů Zlína Martina Hamrlíka. To po čtvrt na čtyři, teď máme 6:03. Krásné odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín pro vás sleduje dění v našem kraji, teď ovšem s přesahem. O aktuálních tématech, která teď pálí kraje, jednali v Plzni hejtmani. Při včerejším zasedání Rady asociace krajů diskutovali o finančním zatížení krajských rozpočtů, která vyplývají z rozhodnutí vlády nebo z očekávaných legislativních změn. Hejtmani se také dohodli na postupu při jednání s vládou. Víc informací má pro nás reportérka Michaela Kočendová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne, Míšo.
1: Hezké odpoledne.
0: O čem tedy včera hejtmani jednali? Co kraje aktuálně řeší?
1: Jsou to hlavně peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, které kraje pravidelně dostávaly ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Byly to 2 až 4 miliardy korun. Letos vláda rozhodla, že tyto peníze nepošle. Jak vyplynulo ze včerejšího jednání hejtmanů, nějaká naděje ale stále žije. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO existuje šance, že by kraje mohly dostat peníze, které ušetří při tendrech na velké silnice a železnice. Schůzka s premiérem a ministrem dopravy bude 17. září. Hejtmani budou žádat, aby v případě ušetřených peněz byly kraje na pořadníku a získali peníze na opravy silnic. Zároveň podle vedení krajské asociace je potřeba diskutovat o změnách rozpočtového určení daní. Peníze plynoucí z daní by měly reflektovat aktuální podmínky jednotlivých krajů, tedy i množství a stav silnic a peníze na opravy silnic.
0: Jaké další téma hejtmani otevřeli?
1: Obavy mají kraje také ze zdanění plateb za veřejnou dopravu. Kraje by podle generálního finančního ředitelství měly od roku 2028 platit DPH z takzvané kompenzace. Kraje platí za veřejnou dopravu dopravcům, část pokrývá jízdné od cestujících, ale zbytek doplácejí. Zatím tyto kompenzace nepodléhaly DPH, pokud by na ně dopadla 21% daň, platili by 100 miliony korun navíc. Jak včera hejtmani řekli, zatím moc informací nemají a žádají je od ministerstva financí.
0: Řešili hejtmani i nějaké další očekávané finanční dopady na krajské rozpočty?
1: Hejtmani reagovali také na rozhodnutí vlády, která schválila změnu platových tabulek zaměstnanců ve státní a veřejné sféře. Od začátku příštího roku by žádný z tarifů neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. Podle vedení asociace krajů, tedy podle hejtmanů, by taková změna byla pro krajské rozpočty fatální. Pokud by kraje museli platit vyšší platy, bylo by to na úkor velkých investic a vyčerpali by i rezervy. Hejtmani proto chtějí o tomto s vládou mluvit. Neschvalují tuto změnu a chtějí znát, jaké dopady to bude mít na krajské rozpočty. Především na rozpočet pro příští rok, na kterém teď kraje pracují.
0: Hejtmani se na úterním jednání zabývali penězi na opravy silnic nebo chystaným zdaněním krajských doplatků za veřejnou dopravu. Vše nám hezky shrnula ve vysílání Českého rozhlasu Zlína redaktorka Michaela Kočendová. Děkujeme za to. Dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín a kultura, to je spojení, které bude teď minutku po 3:45 fungovat na těchto vlnách. Pro všechny zájemce o technologie a inovace ze strojírenského světa je k dispozici výstavní akce s názvem World of Machining. Koná se na výstavišti Kroměříž. Výstava nabídne moderní pohled na obrábění stroje a příslušenství, automatizaci a robotizaci nebo bezplatný let helikoptérou. Vstupné na kroměřížské výstaviště je po registraci na webu zdarma. Dnes a zítra je program od 9 do 16 hodin, čili dnes už jenom pár chvilek, ale zítra jistě stihnete a akce se koná až do čtvrtku, a to do 14:30. Do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes můžete přijít na komentovanou prohlídku sochařské výstavy Ondřeje Olivy, kterou vás provede její kurátor Ivan Bergman. Dozvíte se zajímavé informace k osobnosti autora, jeho tvorbě a prohlédnete si nejnovější Olivovo dílo, instalaci 8 objektů inspirovaných hloubkou oceánů, zaniklou civilizací, momentem zmrazeného času, ale i strachem ze smrti. Komentovaná prohlídka je dnes v 17 hodin v grafickém kabinetu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Greg Cousin dnes vystoupí ve Zlíně. I to je naše další pozvánka. Je to britský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, který mísí soul, blues, classic rock, funk a jazz do vlastního osobitého zvuku. Na pódiu je proslulý výrazným vokálem, energií a přirozenou muzikálností, vybroušenou roky na cestách. Výjimečný koncert začíná dnes v 19 hodin na zámku ve Zlíně. Klub trénování paměti dnes ve Zlíně nabídne možnost společně si v bezpečném a přátelském prostředí procvičovat paměť, vzpomínat, seznamovat se s paměťovými technikami a celkově rozvíjet poznávací schopnosti. Také zajímavé, co říkáte. Klub vede knihovnice a certifikovaná trenérka paměti Barbora Resová. Akce se koná od 16:30 odpoledne ve 4. podlaží budovy 15 v průmyslovém areálu ve Zlíně. Další pátý pokus o návrat mezi elitu hlásí na prahu nové sezóny hokejisté Zlína. Jak loňský prvoligový finalista a dvojnásobný český hokejový šampion posílil, jak se připravoval a s jakou formou nový soutěžní ročník zahájí, to nám prozradí v dnešním rozhovoru jeden z asistentů trenéra Beranu, Martin Hamrlík. Do studia Českého rozhlasu Zlín dorazí už za pár minut.
1: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Byl u obou titulů hokejových beranů. V roce 2004 jako hráč, u druhého o 10 let později už coby trenér obránců. Aktuálně asistent kouče Zlína Petera Oremuse a bývalý výborný obránce Martin Hamrlík se spolu podílel na přípravě prvního týmu Zlína před novou sezónou, která startuje už zítra, kdy berani před svými fanoušky vyzvou Chomutov. A já, Martina Hamrlíka, se kterým se už pár let známe, vítám u mikrofonu. Ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Příprava byla dlouhá, jistě velmi náročná, tak jaké ovoce přinesla, jak je tým připraven?
1: Tak určitě dlouhá byla, protože vždycky ten čas do té sezóny utíká pomalu, ale jak naskočily ty přípravné zápasy, kterých jsme měli 8, tak to začalo utíkat líp. A jestli mám zhrnout tu přípravu, tak
0: jste s ní spokojení jako trenéři?
1: Jo, já si myslím, že jo, že nám to ukázalo to, co jsme chtěli a kde jsou ty nedostatky. A samozřejmě některé věci víme, že ještě se musí zlepšit, ale celkově jsme s tou přípravou spokojení.
0: Byly tam takové střídavé úspěchy, dá se říct, i když samozřejmě ta příprava je ještě o něčem jiném než o těch výsledcích, ale který duel se třeba z tého pohledu nejvíc povedl, nebo který jste jako trenéři nejlépe hodnotili?
1: Tak já to samozřejmě neberu tak, že jsme ty zápasy vyhráli a byly dobré. My jsme samozřejmě některé pasáže zápasů, kde jsme dostali 7, měli velice dobré. Nám utekla třeba v Žilině první třetina, ale pak už ten zápas byl vyrovnaný s kvalitním soupeřem. Vnitře to samé, měli jsme tam takovou 10-minutovku a tam nám to napadalo. Pak byly zápasy, kde jsme vyhráli bez gólu inkasovaného, ale tam jsme zase nebyli spokojení s produktivitou, že ten zápas se mohl vyhrát víc, ale celkově myslím, že tak to nějak má být, ta příprava 8 zápasů, 4 jsme vyhráli, 4 prohráli, nechcete nikdy do sezóny všechno prohrát a všechno vyhrát, to není taky nikdy dobré.
0: To je ideální.
1: No, bylo by, ale prostě takhle, my jsme určitě spokojeni, ty hráči, někteří tady byli noví, takže my jsme je viděli a teď vlastně zítra to vypukne na ostro.
0: Proč jste při té přípravě vsadili převážně na slovenské protivníky? Už jste tady zmínil Žilinu a další.
1: Nitra, Trenčín, Zvolen.
0: Ano.
1: Bylo to z toho důvodu, že prostě chtěli jsme kvalitní až, dá se říct, silnější manšafty, než jsme my, aby nám to otevřelo oči a tak samozřejmě nechtěli jsme ani ukazovat karty.
0: A tak je to blízko celkem ze Zlína, že?
1: Tak, a nebylo to daleko a pak rozhodlo aj, že Peťa Oremus je ze Slovenska, ty kontakty tam má, trénoval tam, má tam super vztahy, takže tohle rozhodlo.
0: Říká asistent trenéra Zlína.

0: hráče, ale na týmovost, takže všichni kluci zmínění, když si odvedou ten kus své práce, tak ten výsledek by měl být dobrý.
1: Je ten kádr už uzavřen, nebo ještě hledáte nějaké další posily?
0: No včera to bylo na tiskovce, že furt se hledá centr a na tom Jarda Balaštík pracuje, takže tam ještě vidíme potenciál toho zlepšit to mužstvo.
1: S Martinem Hamrlíkem budeme probírat nejen zlínský hokej ve vysílání Českého rozhlasu Zlín i za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Martin Hamrlík se společně se svým týmem připravuje na novou sezónu, kterou zahájí zlínští hokejisté už zítra. Natukli jsme tady ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před chvílí sestavy a změny v kádru. Back Jacob Gavin se stane teprve šestým kanadským hráčem v historii Beranů. Na co se u něj můžeme těšit? V čem je výjimečný? Určitě Kanaďan v sestavě může být takovou štíkou i pro tým.
1: Chtěli jsme jiného beka typologicky než jsou ostatní a povedlo se. Tady v tomhle Jarda Balaštík udělal super práci. Je to kluk, který by nám měl pomoct v přesilovkách, výbornou rozehrávku a samozřejmě tou agilností jeho a bruslením. Ty zápasy to ukázaly, že jsme se trefili, musím to zaklepat. A zatím jsme spokojení s tím, co předvádí. Jeho plný let, nebojí se hrát dopředu, je silný na puku, takže tady tohle jsme hledali a jsme rádi, že jsme takového beka navíc v dobrém věku sehnali.
0: Celkem dost změn v tom kádru, jak už jsme tady řekli. Chystáte jako tým nějakou změnu herního stylu? Jakou hru byste se chtěli prosadit?
1: Tak máme to postavené určitě na dobré obraně, protože nevíte každý zápas, jak se ti střelci vyspí a když budete hrát zezadu, tak to může dopadnout vždycky dobře, že se vyspali dobře, že těch branek napadá, přesilovky půjdou, ale kdybyste to jako brali naopak, že pojďme se prezentovat hrou hurá dopředu, tak ty góly nemusí přijít, ale a vzadu by to hořelo, už to nikdy nedoženete, takže určitě spolehlivá obrana bude základ a pak věřit těm klukům, co tam máme, co mají obrovský potenciál na střílení gólu, že jim to tam bude padat.
0: Lepší nedostat žádný gól, pak se nemůže prohrát, že ano. Nový ročník zahájíte doma už zítra proti Chomutovu. Je to ideální soupeř na rozjezd?
1: No to je jedno. To je jedno. Začátek soutěže určitě první čtvrtina, tam každý ty síly jsou, to je takové klišé, ale je to tak, prostě každý chce vyhrát první zápas. Nám nezbývá, my můžeme jít sebevědomí do toho zápasu, protože ta příprava, víme, co chceme hrát, proběhly videa, meetingy, já si myslím, že když víte, že jste pevný v kramplecích, tak ta nervozita by neměla být taková, takže to je jedno, s kým my zítra budeme hrát.
0: Když už jsme mluvili o těch inkasovaných gólech, tak i letmý pohled do brankoviště, už jsem tady zmínil, že zlínské hokejisty posílil Pavel Kantor, pak je tam stálice Daniel Huf, tak v tomto smyslu máte jasno, kdo by mohl být jedničkou?
1: Teď určitě na začátku sezóny bychom chtěli, aby chytali oba dva. Tohle budeme na starosti hlavní trenér a Lubomír Hořtička, trenér golmanů, kteří to nějak konzultují mezi sebou a ta vytíženost, aby byla stejná nebo podobná, protože začátek si myslím, že je tam za 7 dní 4 zápasy, takže tady se to úplně nabízí, když máte úplně super 2 borce v bráně, že by si měli zachytat oba dva.
0: V posledních letech se, dá se říct, a čísla mluví jasně, se nedařily Zlínu ty vstupy do sezóny. Co udělat jinak, abyste to tentokrát zlomili? A šlo to ideálně od začátku do konce.
1: Jo. A opět jsou to, jako žádný tým nevstupuje do sezóny, že pojďme teď první 4 zápasy prohrát a pak to rozjedeme. Prostě tak to je, že soupeř je lepší. No, že
0: je to třeba o nastavení hlavy? Třeba ne taková koncentrace na ten začátek té sezóny?
1: Může být, ale to si myslím, že je spíš výjimka, protože těšíte se na to celé léto, na ten první zápas, ale prostě
0: naopak přemotivovanost.
1: No, může být z přemíra snahy, hodně chyb a nějak prostě to nesedne ten špíl, ale
0: vy jako trenér s tím pracujete nějak?
1: Může se stát, že vyhrajete 10 v řadě, ale jsou takové sezóny, některé týmy, já jsem taky zažil, že se nevyhrálo dlouho a není to optimální. Určitě každý vlastně těch 8 týmů nebo ta půlka vždycky vyhraje a půlka prohraje, a tak to je.
0: Ty tvoje zkušenosti právě, protože zažil jsi spoustu různých situací, různých sezon. Ptají se tě třeba mladí hráči, nebo dáváš ty sám rady a snažíš se s nimi pracovat právě trošku i jako psycholog?
1: To ne, tak tohle si myslím, že není moje role.
0: Jde s tebou takový klid, tak jestli ho dovedeš přenést na ty ostatní.
1: Jo, ale není to moje role tady tohle, abych jako utěšoval nebo tak, spíš jako spozbuzoval, být pozitivní a my máme fakt dobré borce a my věříme, že to zvládnou.
0: Říká Martin Hamrlík, který zůstává hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín vás ladí na blížící se hokejovou sezónu, konkrétně na tu prvoligovou, a to s asistentem trenéra hokejistů Zlína Martinem Hamrlíkem. Je tady jeden zápas, který se asi vymyká všem těm ostatním, respektive oni jsou celkem čtyři za tu sezónu. Prestižní duel ve Vsetíně vás čeká už ve čtvrtém kole, a to příští středu. Co pro vás to derby znamená jako pro tým? Vnímáš to i ty jako výjimečný zápas?
1: Tak myslím si, že to vnímají teď víc fanoušci než hráči. Mm-hmm. Dřív to bylo určitě to bylo vyhrocenější, protože hodně, když jsme hráli proti sobě, tak hodně kluků bylo Zlíňáků a hrálo za Vsetín. Někteří cítili křivdu, že se nedostali do kádru Zlína a hráli za Vsetín, takže ta rivalita, znali jsme se od malička, někteří kluci prostě to nesli blbě, ale města blízko sebe, takže chtěli vyhrát oba dva týmy, plus ty fanoušci se tomu přidali a navíc tam vznikla ta velká rivalita, Vsetín vlastně postupoval z nižších lig a klobouk dolů jako na takové malé město, kde jsou zase a jak to tam dělají ten hokej, takže
0: to, dřív to na tom ledě jiskřilo víc.
1: Určitě jako bylo to vyhrocenější na tom ledě, ale ten pravý jako boj k tomu dávají určitě fanoušci, protože když by nebyly ty zimáky narvané, jak jsou na Vsetíně a ve Zlíně, tak by určitě to nemělo takové grády.
0: Vysvětlíte třeba i Kanaďanu Jacobu Gavinovi, že to je v něčem výjimečné zápas, nebo právě na něj asi tady ty lokální věci nedoléhají, tak vycítí to i takový hráč, který přijde nově?
1: Tak když máte plný stadion, tak víte, že asi se děje něco výjimečného. On, můžu říct tam, kdyby byl Quebec, jak byl dřív Quebec Nordic a Montreal Canadiens, kdyby měli spolu v jednom městě tady ten zápas ven HL, tak určitě by to byla rivalita podobná tady tomu můžu říct, ale pozná to určitě, že jak už na rozbruslení hodně lidí a jde to vycítit.
0: Ale nějaké historické okénko a průřez tedy historii obou týmů, něco podobného nebude následovat jako školení nebo předcházet tomu derby. Právě, že byste těm hráčům vysvětlili tedy, jaká je historie těchto vzájemných zápasů.
1: Myslím, že ti hráči to tak...
0: O těch emocích, které vycítí.
1: Určitě, ale je to v podvědomí těch hráčů, píše se o tom vždycky a myslím, že tam není ani jeden borec, co by o tom derby nevěděl.
0: Berani po sestupu vždy hráli minimálně v finále, naposledy byli kousíček od baráže, tak jaký cíl jste dostali jako tým od vedení letos?
1: Tak cíl jsme takhle na rovinu nedostali jako takový to, jak říkáš, ale každopádně všichni si přejeme, aby jsme hráli určitě zase finále a dopadlo to líp a postoupili i do baráže, jakože jiné cíle nemůžeme mít, navíc město a všichni sponzoři, co do toho dávají peníze a potvrdili jsme si to loni, že když se hraje dobře, tak ty lidi na ten zimák chodí, si to zaslouží ten Zlín hokejové město a já věřím, že se to prolomí. Neříkám, že letos, ale ten kádr je na tom velice dobře, takže jako ty cíle musí být vysoké.
0: Říká Martin Hamrlík, se kterým otevřu ještě jedno téma. Mění se totiž model vyřazovací soutěže. Do play-off, respektive předkola, zasáhne i 12. z celkem 14. celků soutěže. Naopak první čtyři čeká přímý postup do čtvrtfinále. Jak se tobě konkrétně tohle zamlouvá? Nebo mluvili jste o tom v rámci
1: vedení? Tak trošku to tam padlo. V kabině jsme se mezi jako spolu s trenérama o tom bavili.
0: Vítáte tuto změnu?
1: Já bych bral jako uší tu špičku, aby hrálo první osmi, druhý sedmi a takhle, aby to bylo jak dřív. A nerozšiřovalo se to, aby tam bylo to boj větší o to playoff, ne, že jste desátý a víte, že se do toho playoff dostanete, i když spadnete na 14. místo a pak se může stát cokoliv. Tento předkolo je zrádné, to je jenom na dva zápasy. Nemusí domácí zápas vyjít a už jedete ven. Na psychiku to určitě bude lepší pro ty týmy ze 14. místa. Nemají co ztratit. Já bych to zúžil, ale to je můj názor.
0: Názor ano, Martina Hamrlíka, děkuji za něj. Ty jsi asistentem trenéra Petera Oremuse. Zažil jsi už pár trenérů. V čem se ti zdá jiný než předchozí, které jsi poznal?
1: Tak musím říct, že jsme si sedli i lidsky. jo, super chlap, musím říct, to, takže neprobíráme spolu jenom hokej, ale i věci mimo ze života a no, opravdu musím říct, férový borec, za kterého bych dal ruku do ohně. Hmm.
0: Tak to zní dobře. Pojďme se tedy ještě jednou zaměřit na ten první duel, který Berani absolvují už ve středu, tedy zítra 9. září od 17:30. Co zazní před tím prvním duelem v kabině? Můžeš říct tady, je tam no, tak, nějaký první pokřik, poslední pokyny?
1: Tak
0: předtím,
1: jako já, kdybych byl hlavní trenér, tak určitě řeknu, že borci, pojďte do toho, lepší je vyhrát, jak prohrát. O, nebo že když dáme jednu branku víc, jak soupeř, tak vyhrajeme. Takové to jednoduché věci, ale ty pochopí i školáci, ale určitě tam bude. Hlavně se, jak říkal pan Hlínka, hlavně se z toho nepo.
0: Ano.
1: A jako je to jeden zápas 52 kol, a věřím, že ty borci by neměli být z toho tak vystresovaní a myslím, že nejsou, protože ví, co mají hrát a tím to sebevědomí by mělo být prostě hrát od začátku a jak říká můj otec, jako začít na 100% a postupně přidávat.
0: Ano, tak ať se tohle všechno vydaří, jo. Ať je ta sezóna ku všeobecné spokojenosti. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byl asistent trenéra prvoligových hokejistů RI Okna Berani Zlín Martin Hamrlík. Díky za tvůj čas, jo, i za tvoje slova.
1: Taky, já moc krát děkuju.
2: Ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem – Slovácká bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Český rozhlas Zlín vás bude rád informovat i bavit i nadále po té, co to dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín s datem 8. září skončí, což bude už za nějakých 9 minutek, pak čerstvé zprávy a pak to bude právě ta zábava Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Josefem Fouskem. Pavel Vacek vás velmi rád přivítá opět zítra po 14. hodině. Teď ještě něco sladkého od Petra Uhříka.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Teď půjdeme do období, kdy skupina ABBA ohlásila dočasný konec a po roce 82 v tomto ohledu nastalo zdánlivé ticho. Jenomže pánové Björn a Benny se pustili do nových projektů a protože je to už za fungování slavné superskupiny táhlo k muzikálu, nebylo divu, když pak šli touto cestou. Oba se dali dohromady s Timem Ricem a přivedli na svět muzikál Chess, šachy. A kdo by si řekl, jak ten samotný námět bude i dnes po 42 letech aktuální. Celé představení je totiž, když to zjednoduším, o dvou mistrovstvích světa v šachu za studené války a s nimi spojenými rusko-americkými rozepřemi. Politicky řízený turnaj mezi dvěma velmistry. Ano, přesná metafora pro období studené války s narážkou, že ona sama je manipulativní hrou. My pamětníci si dáme souvislosti lehce dohromady. Představení vzniklo na vrcholu silné antikomunistické agendy, která vyšla ve známost jako Reaganova doktrína. No ale když se posuneme v představení dál, jak hudební šachy končí? Turnaj přechází v boj o ženu, která jednoho řídí a do druhého se zamiluje. Chytře napsané, muzika úžasná, teď si aspoň jednu písničku z muzikálu Šachy poslechneme, byla svého času na první pozici v britské hitparádě 4 týdny po sobě.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušeli Geronto oblek. Koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku dnes končí svou první sezónu. Ministryně financí vysvětlovala návrh rozpočtu na příští rok poslancům SPD. Přes noc a ráno bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou kolem 15 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušely, jaké je to být starý. Diakonie jim půjčila tzv. Geronto oblek, tedy zátěžovou vestu, ortézy a brýle, které simulují různé oční vady.
2: Jedním z dětí byl i 14-letý Jakub Dostál. V obleku se sotva zvedl ze židle.
3: Já ráno vstanu, slezu z postele, nachystám si věci a poběžím do školy. Ale když si to teďka uvědomím v tomhle obleku, by to nešlo.
2: Oblek dětem naraz ukáže, co seniori zvládají hůř. Proč diakonie s dětmi oblek zkouší, vysvětluje PR manažerka Zuzana Venturová.
4: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit.
2: Diakonie chce tímto způsobem také mladé lidi více motivovat k dobrovolnictví. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Dnes má naposledy otevřeno koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku. Lidé si mohou přijít zaplavat od 2 do 6 hodin odpoledne a vstup je zdarma. Koupaliště Vizovice letos otevřelo poprvé po rekonstrukci celého areálu, která stála 38 milionů korun. Sezónu zahájili 19. června. Členové poslaneckého klubu SPD si dnes pozvali kvůli návrhu rozpočtu na příští rok ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO. Nesouhlasí totiž s navrženým schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle předsedy klubu Radima Fialy budou jednání pokračovat. Pozvat si chtějí také ještě tento týden ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD kvůli obranným výdajům, řekl Fiala.
5: Vznikla-li by situace, že se budou ty peníze dávat jenom tak, to znamená, budou se nakupovat věci předražené, budou se nakupovat jenom proto, aby jsme splnili 2% HDP, tak to podle nás není efektivní a není to ekonomické.
1: Vydávat 2% HDP na obranu je přitom závazek členských států vůči NATO. Česko ho dosud v žádném uplynulém roce nesplnilo. Hnutí ANO se škrty v této kapitole nepočítá.
0: Sport.
1: Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže taky pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lens. V ligové fázi čekají mimo jiné taky Arsenal, Bayern, Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další tři Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
0: Počasí.
1: Na území našeho regionu očekáváme přes noc a ráno jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 20 až 17 stupňů, v údolích pak při slabém větru čekejte lokálně pouze 15 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto bouralo na silnici mezi Medlovicemi a Stříbrnicemi na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Patrikem Rozehnalem. Přeji vám příjemnou zábavu u poslechu nejen tohoto pořadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Končí. Já mám nalíkají.
7: Co je z toho zdruda?
8: My jsme
6: to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
8: Zdravím, posluchače.
7: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
8: samozřejmě
7: uvedli?
8: Samozřejmě, jako vždy.
7: Povídej.
8: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co zvědav?
0: No, co,
1: no, já
0: co dáš?
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ano. Ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme. Který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním s hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek. Tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zda pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slýpáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to je výtvarný dílo.
6: Já, to slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte.
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou, dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, ve však Lojzí, no teprů jsme roh s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědňa jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap, hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou sa trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku, tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebylo čem divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů rok svojí, ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jak si rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už potřetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z Patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to mám v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel.

0: jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
0: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prometeovi smésti Evropu, když téby dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
0: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
0: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Pousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
2: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji
4: den.
3: Také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale pojďte, kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno, ty slova krásný, tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice... Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stierská, ta bude mít koncert v prosinci u Hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tak... tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: No, tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kde tě to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout? Kde tě napadlo?
3: Teď mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stírská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od mých posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr?
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji mírně vzrostla. V Otrokovicích budou odborníci regulovat invazní pajasan žláznatý. Sanace kontaminované zeminy na Šumavě začne na konci měsíce. Přes noc a ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty naměříme kolem 15 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Na 4,3% vzrostla v srpnu nezaměstnanost ve Zlínském kraji. Na konci srpna bylo v regionu bez práce 16 281 lidí. To je o 324 více než v červenci. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na Vsetínsku. Nejméně lidí bez práce pak bylo na Kroměřížsku. Pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
2: Na konci srpna evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 4237 volných pracovních míst. Jejich struktura se příliš nemění. Zaměstnavatelé hledají zejména řidiče nákladních automobilů, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě a montážní dělníky.
1: Ve čtyřech lokalitách města Otrokovice začnou v nejbližších dnech zasahovat odborníci proti invazním pajasanům žláznatým. 7 stromů bude odborně ošetřeno v ulici Hloškova, Obchodní, Prostřední a v ulici SNP.
3: Cílem zásahu je zlikvidovat tyto stromy včetně kořenového systému a zabránit tak jejich dalšímu šíření. Město bude lokality i v dalších letech kontrolovat a případné nové výmlatky a semenáčky průběžně odstraňovat. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemohou. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vídají po otravě mochu můrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion nebo bedlu.
4: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
5: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
6: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
5: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V našem regionu očekáváme přes noc a ráno jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty dosáhnou na 20 až 17 stupňů. V údolích při slabém větru čekejte lokálně pouze 15 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a už po písničce je na řadě náš zpravodajský přehled.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: S 8. září je tady úterní vydání pořadu, který pravidelně přináší ty nejdůležitější a nejzajímavější informace z našeho regionu tak, jak je zachytili naši redaktoři v terénu. Bylo 17 hodin a 4,5 minuty a od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín vás za zdraví Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes se například vydáme do Valašského Meziříčí, kde děti na chvilku zestárly o několik desítek let. Jak se v kůži seniora cítili, uslyšíte v reportu před 16:15. Témat mám ale na programu mnohem víc, tak si je nenechte ujít. Přeji obohacující poslech, který zpříjemní i hudba, která neomrzí. Teď to bude například kapela Rangers.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Místo areálu ČSAD v Uherském Hradišti by v budoucnu měla vzniknout nová čtvrť s téměř 600 byty. Vyplývá to z návrhu územní studie, který v pondělí vzali na vědomí zastupitelé města. Zhruba třetina areálu by se měla proměnit v zeleň. Po dobu celé čtvrti soukromý investor konzultoval s útvarem architektury a územního plánování Hradištské radnice. Potvrzuje jeho vedoucí Jaroslav Vávra.
3: Prioritou pro město bylo určitě parkování. To je v Uherském Hradišti problém. Další věc je zeleň. To v tom městě, které v tuto chvíli prochází klimatickými změnami, tak je ta zeleň stěžejní.
2: S dopravním omezením musí počítat řidiči v Brumově Bylnici na Zlínsku. Silnice 1/57 získá nový asfaltový povrch. Práce jsou rozdělené do 6 etap. Provoz bude v jednotlivých úsecích řízený světelnou signalizací. V době zvýšené intenzity dopravy mohou provoz podle aktuální situace řídit také pracovníci stavby. Hotovo by mělo být do konce října. Výhodný úvěr na opravu nemovitostí obdrží na podzim od Uherského Hradiště 6 žadatelů. Město jim celkem poskytne téměř 2,75 milionu korun. Jejich žádosti na pondělním zasedání schválili zastupitelé. Půjčku s nízkou úrokovou sazbou, která letos činí 1,91%, můžou lidé využít na opravy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů nebo zahrad. Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli výskytu včelího moru. Ohniska nákazy jsou v Oznici a Mikulůvce na Vsetínsku. Ochranné pásmo kolem nich zasahuje i do Valašského Meziříčí a Zašové. Opatření nařídila krajská veterinární správa Zlínského kraje. Co teď musí včelaři dodržovat, říká jejich ředitel Michal Kamarád.
4: Nesmí přemisťovat z ochranného pásma a musí vlastně odebrat vzorky mily, které se odešlo vlastně na vyšetření, aby se ověřilo, jestli v tom vymezeném ochranném pásmu nejsou spory Penicillus advet.
2: Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodním domem v otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava projde kompletní úpravou. Komunikace získá nový povrch, vybudované budou taky nové bezbariérové chodníky, úpravou projde i zeleň a stanoviště kontejnerů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Petr Novák zpíval na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Vesta, která váží 11 kilo, ortézy na lokty a kolena a brýle, přes které vidíte jen rozmazané fleky. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušely geronto oblek a zjistili tak, jaké je to mít určitá pohybová omezení. Stáří tak na chvíli poznali na vlastní kůži.
1: Tak, zkus si sednout. Jedna noha ti asi nepůjde pořádně pokrčit, tak tu nech natáhlou. Můžeš si zkusit zase stoupnout a nejsou tady madla, není se čeho chytit. Ty máš svoji sílu, jo, ale ti seniori už tolik té síly nemají. Ti už by nevstali.
2: Veronika Zibrňová z Diakonie ve Valašském Meziříčí teď dává pokyny Jakubovi Dostalovi, který má 14 let, teď se ale cítí jako senior. Co přesně Jakub tady na sobě má?
1: Má na sobě zátěžovou vestu, která váží asi 11 kilo. Pak má na sobě ortézy na lokty, aby nemohl moc ohýbat ruce, celou ortézu na nohu, takže ji nezohne vůbec. Taky má na sobě zátěžové závaží na kotníky a zápěstí.
2: Když to srovnáš oproti tomu, jak se běžně cítíš a teď v tom obleku.
3: Já ráno vstanu, slezu z postele, nachystám si věci a poběžím do školy. Ale když si to teďka uvědomím v tomhle obleku, by to nešlo, protože tady ty části nejsou moc určeny na to, aby se s tím běhalo.
1: Naši seniori mají problémy s klouby, mají problémy se zrakem, jak má třeba teďka Kuba, díky speciálním brýlím, které simulují vadu zraku.
2: No, on teďka zvedá palec nahoru. Co vidíš?
3: Fleky, které jsou před mým viděním.
4: A já vidím jenom takové tečky.
2: Sestra Lucka má trošku jinou oční vadu.
1: Sestra Lucka má teďka zelený zákal a vlastně jednu z jeho posledních fází, kdy ten člověk fakt už skoro vůbec nevidí a zůstává mu ve středu jenom takový průzor.
2: Zatímco ty předešlé brýle byly takové tmavé, tak tady tyto jsou průzračné. Co teď Lucka zkouší?
1: Tady ty brýle vypadají, že jsou vlastně jako úplně obyčejné brýle, ale jsou takové rozmazané, je to šedý zákal. Je to vlastně ta nejčastější vada, kterou seniori mají.
2: To zkoušení teď pozoruje PR manažerka Diakonie Zuzana Venturová, která se zaměřuje na to přibližování problému seniorů nejmladší generaci.
5: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit, proč té babičce třeba něco tak dlouho trvá, proč se jí třepe ruka, nebo proč brindá, když jí polévku, proč se jí u toho třepe ta ruka, můžou tu babičku líp chápat.
2: Tak my už tady Jakuba odstrojíme. Je to spousta jakýchsi pásků, suché zipy.
1: Už má zdravé nohy, zdravé klouby, může ohýbat lokty, kolena. Ještě mu zděláme tu nejtěžší část, zátěžovou vestu a bude Kuba už zase omládlý.
2: Vesta je dole, tak. Jaké jsou ty pocity teď?
3: Vidím dobře, je to skvělé, cítím se jako pírko.
2: Diakonie tak přibližuje mladým lidem život seniorů a zároveň je vede k dobrovolnictví. Ti nejmladší z nich se teď chystají uspořádat olympiádu pro klienty místního hospice. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Co se stane, když místo jedné hudební školy rozehrajete rovnou celý kraj? Akademie Moravia spojuje desítky mladých muzikantů a jejich učitele v jeden velký symfonický dechový orchestr. Jak se zrodil projekt, který mladé hudebníky ze Zlínska zavede až do pražské Betlémské kaple? To nám prozradí ředitel Základní umělecké školy Morava Libor Mikl už 10. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Z Valašského Meziříčí až na stránky NASA. Takovou cestu urazila jediná fotografie noční oblohy. Snímek Perseid astronoma Jakuba Koukala z Valašsko-Meziříčské hvězdárny se stal astronomickým snímkem dne a mohli ho tak vidět lidé po celém světě. Jakuba Koukala jsme si proto pozvali do dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Moderátorka Jarka Barboříková se ho mimo jiné ptala, jaké zajímavosti můžeme v těchto dnech pozorovat na noční obloze.
1: Tak v současné době, protože naše jediná oběžnice, kterou nazýváme Měsíc, se nachází těsně před Novem, tak Měsíc bohužel v současné době pozorovat nemůžeme, nicméně během úplníku je to dominantním objektem oblohy. Nyní můžeme pozorovat planetu Saturn, která se nachází nad obzorem v průběhu celé noci. Planeta Saturn je poměrně snadno identifikovatelná, protože je typická svou naoranžovou barvou a patří mezi nejjasnější objekty, které můžeme na obloze pozorovat, s výjimkou Měsíce samozřejmě. Kdo ráno třeba vstává do práce nebo si ráno přistane, tak může nad východním obzorem ráno pozorovat planetu Mars. Planeta Mars je naopak typická svou načervenalou barvou, takže je též velmi nápadná. A případně úplně nad ránem vychází planeta Jupiter, kterou poznáme naopak díky tomu, že její jasnost převyšuje všechny hvězdy, které v daném okamžiku můžeme pozorovat na obloze. Samozřejmě, pokud má někdo k dispozici minimálně aspoň takzvaný lovecký triedr.
2: Toto jste myslel, že je možno pozorovat dalekohledem nebo pouhým okem?
1: Toto můžeme pozorovat jak pouhým okem, tak dalekohledem. V případě planet samozřejmě je vhodnější, pokud dotyčný pozorovatel má k dispozici aspoň nějaký minimální dalekohled, kterým může potom například u Jupitera vidět takzvané Galileovské měsíce, což jsou 4 měsíce, které pozoroval Galileo Galilei před více jak 400 lety, a nebo případně může pozorovat i na tom Saturnu prstence, nebo kolem planety Saturn prstence a 2 měsíce. To je možné pozorovat dalekohledem. Pokud ten člověk dalekohled nemá, tak si může třeba vyjet za město a pozorovat oblohu, pozorovat takzvanou Mléčnou dráhu, což je pohled do roviny naší galaxie, anebo pozorovat meteory, protože k pozorování meteoru vizuálnímu není třeba dalekohledu, pozorování se provádí vizuálně pouhým okem a je k tomu v podstatě potřeba pouze dobrý spacák a odhodlání pozorovatele.
2: Je lepší tedy vyrazit někam úplně mimo město? Jak moc daleko máme dojet, jak moc komplikuje to pozorování noční oblohy světelný smog?
1: Světelný smog v rámci České republiky

0: je docela zásadní problém, protože hustota obyvatelstva v České republice je poměrně významná, ale pro takové běžné pozorování stačí v podstatě vyjet za běžné okresní město do 5 do 10 kilometrů, ideálně pokud v okolí se nachází nějaký kopcovitý terén, je ideální se schovat za kopec, tak aby si pozorovatel odstínil to světlo, které produkuje město, a pak už zjistí, že ten rozdíl mezi tím, jak když se podívá v centru města nahoru na oblohu, a tím, co uvidí těch 5 kilometrů od toho města, je propastný.
1: Uh-huh. A existuje nějaký trik, jak se oči na to tmu připravit, abychom toho viděli co nejvíc?
0: No, existuje takzvaná adaptace oka. To znamená, že se nedoporučuje během pozorování používat jiné světelné zdroje než červené, protože červený zdroj nejméně ovlivňuje akomodaci, takzvanou akomodaci oka, neboli přizpůsobení na tmu. No a jinak v podstatě člověk, pokud přijede někde autem, tam zaparkuje a rozhodne se teda, že bude chtít pozorovat, tak je dobré z toho auta vystoupit, zavřít auto a chvilku si jen tak sednout a 10-15 minut se přizpůsobit tomu, že člověk se nachází ve tmě a že na něho nepůsobí žádné zdroje osvětlení.
2: Celý záznam rozhovoru s astronomem Jakubem Koukalem najdete na webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny.
3: Den v kraji.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Už od roku 1948 vede mladé i dospělé k jistotě v pohybu, kultivovanému vystupování a radosti z hudby. Zlínskou taneční školou AAA Mědílkovi prošly za téměř 80 let 10 tisíce mladých lidí. Profesionální lektoři a kurzy pro všechny generace dělají z této školy místo, kde se z kroků stává sebevědomí a z hudby zážitek. O rodinné tradici si povídala se současným majitelem školy Alešem Mědílkem moderátorka Silvie Pospíšilová.
1: Dámy a pánové, zadejte se. Tuto větu pronesl majitel zlínské taneční školy Aleš Mědílek nesčetněkrát. Založil ji jeho otec, taneční mistr Augustin Mědílek, společně s ženou Annemarií už v roce 1948. Stejně jako děti herců jsou doma v divadelních šatnách, malý Aleš chodil s rodiči na hodiny tance.
2: Samozřejmě tak, abych příliš nenarušoval hodiny, sedával jsem s muzikantama. Buď hrál doprovod klavírní, potom tam byla i živá kapela, takový třeba 3-4 muzikanti, kteří byli ochotní v těch tanečních kurzech hrát. Hodně jsem seděl u pana bubeníka, kterému jsem trošku tloukl do bicích.
1: Vzpomíná s úsměvem. Jeho cesta na taneční parket nebyla přímá, jak by se mohlo zdát. Nejdříve vystudoval v gastronomii. Až později si dodělal konzervatoř a začal vyučovat. V čele rodinného podniku stojí už 3 dekády a krom klasických tanečních se svojí ženou Danou založili i dětské taneční kurzy.
2: My jsme ho vždycky měli v tom směru té zábavy, aby se děti hýbali a bavili se tím, aby z toho měli radost.
1: Velkou tradici má jejich majoretková skupina. Pokračuje Aleš Mědílek.
2: Když to maminka zakládala s panem Bílým, s dirigentem Velkého dechového orchestru, tak jsem jí s tím pomáhal. Dělali jsme společné choreografie, věnoval jsem se muzice, abych holkám chystal. No a ta tradice je velká.
1: V tanečních se často rodí první lásky. A mnohdy jsou z nich vztahy na celý život. Když se pak po letech vrátí už jako rodiče nebo dokonce prarodiče, svým bývalým tanečním mistrům se přijdou pochválit.
2: Pokud dneska máme prodlouženou a přijdou rodiče nebo dědeček zavzpomínat, že chodili třeba k rodičům tancovat nebo i už do mých kurzů a že se tam seznámili a žijí spolu takzvaně dodnes, tak jsou tyto vazby.
1: Tanec je krásný, o tom není pochyb. Dar cítit rytmus, ale nemáme všichni. Dokáží Mědílkovi naučit ladným krokům každého?
2: Ať už to byli žáci z kurzu nebo taneční kurzy pro dospělé, tak oni to vždycky nějakým způsobem zvládli. Ono není potřeba, aby to bylo úplně dokonalé, ale aby ti lidé z toho měli radost, dobrý pocit, že zvládnou nějaký krok si zatancovat a na těch akcích společenských přece jenom se určitě potom cítí daleko lépe, komfortněji.
1: Co mu přinesl tanec do života?
2: Takovou životní radost, optimismus a pohodu v tom životě.
1: Říká Aleš Mědílek. Na otázku, zda bude rodinná tradice pokračovat, s tajemným úsměvem dodává, že následovník je v záloze. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Umění dokáže někdy propojit lidi, kteří by se za běžných okolností možná vůbec nesetkali. Právě na tom stojí projekt Stejný jako ty, který dal dohromady studenty střední umělecko-průmyslové školy s lidmi žijícími v chráněném bydlení. Jak společná setkání vypadala a co z nich nakonec vzniklo, zjišťovala v Uherském Hradišti naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Z místa se přihlásila do našeho odpoledního vysílání.
2: Projekt Stejný jako ty, který vznikl z iniciativy sociálních služeb Uherské Hradiště, je zajímavý hlavně tím, že úkolem studentům nebylo jen vytvořit portrét člověka, kterého předtím neznali. Šlo především o navázání kontaktu s lidmi z chráněného bydlení, povídání si a sdílení vzpomínek. Postupně se tak poznávali a právě z těchto setkání potom vznikaly obrazy, fotografie a další umělecká díla. Dnes si proto o celém projektu povídám s jeho koordinátorem Jakubem Jindřichem Šmidem a také s jedním z klientů, kteří se do projektu zapojili. Prvně začnu s panem Šmidem, kterému přeji už dobré odpoledne.
3: Krásné dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
2: Pojďme začít s tím důležitým a to je myšlenka vzniku projektu Stejný jako ty. Co bylo tedy jeho hlavním cílem a jak vlastně vznikal?
3: Tak my jsme přemýšleli, jakým způsobem ukázat život lidí v sociálních službách a tak trošku přetočit tu optiku, jak se lidé mnohdy dívají právě na tyhle ty lidi. To znamená, to byl ten jeden z hlavních cílů a to, že z toho vznikla výstava, nějaká publikace, která celou tu výstavu a projekt doprovází, tak to bylo z toho důvodu, že jsme si říkali, že bychom tomu chtěli přidat nějakou hodnotu navíc, nějaký zážitek, aby to mělo nějakou pěknou formu.
2: Takže v podstatě šlo o to dokreslit ty příběhy, které se skrývají za tím uměním, které z toho vzniklo, jestli to chápu správně?
3: Ano, chápete to správně a je potřeba také říct nebo popsat, proč název Stejný jako ty, název toho projektu a je to proto, že my všichni jsme stejní. I ti lidé, kteří žijí v sociálních službách nebo tady konkrétně v chráněném bydlení, tak také mají své sny, prožívají své lásky, strasti a radosti a jenom možná někdy mají v vozovkách handicap v tom, že jsou na jiné startovací čáře, ale to ostatně máme i my všichni, jsme stejní.
2: Můžu naprosto souhlasit a potýkám se s tím dnes a denně. Takže mě těší, že vznikl právě tady ten projekt, kdy se můžu podívat i na příběhy jiných lidí, kteří zažívají možná stejné problémy jako já nebo vy. A co se týká studentů, kteří se zapojili do tohoto projektu, ti neměli předem dané, koho mají portrétovat z vašich klientů tady ze sociálního bydlení nebo chráněného bydlení v Uherském Hradišti. Jak jejich společná setkání probíhala a jak potom jejich zkušenosti ovlivnily výsledná díla?
3: Tak my jsme nechtěli nějakým způsobem škatulkovat dopředu studenty a klienty a vzájemně je párovat, protože myslím si, že to, co by mělo vzniknout, tak by mělo vzniknout z přirozeného dialogu, takže my jsme vlastně studenty sebou vzali na návštěvu do chráněných bydlení tady na Slovácku, aby se klienti i studenti vzájemně poznali a potom to bylo zcela a jen na nich, na té dobrovolnosti, s kým si vlastně, jak se říkali, dobře řečeno padli do oka a vzájemně se takto popárovali. Výsledkem toho bylo to, že nejenom teda ty portréty a fotografie sociálního dokumentu by byly nějakým způsobem statické, ale těm studentům se skutečně podařilo vtisknout tady do těchto výstupů osobnosti, atmosféru těch chráněných bydleních a to sami popisovali i sociální pracovnice, které tady pracují, že je to až neuvěřitelné, jak to vlastně všechno trefili.
2: Z projektu vznikla tedy výstava, která je putovní. Vystavovali jste už v Uherském Hradišti od včerejška je k vidění ve Zlíně v Baťově mrakodrapu. Co všechno na ní mohou návštěvníci vidět a dokonce i slyšet?
3: Tak jednak jsou to zmiňované portréty a fotografie sociálního dokumentu, ale co je potřeba zmínit, tak je to, že i ty vybrané portréty jsou opatřené QR kódem, přes který se dostanete na rozhovory právě těch studentů i klientů, ale nejsou to mnohdy rozhovory o projektu jako takovém, ale i o životě těch jednotlivých klientů, kteří v projektu byli zapojeni, takže doporučuju povinně si vzít při návštěvě Baťova mrakodrapu a téhle výstavy sluchátka.
2: To byl koordinátor projektu Jakub Jindřich Šmíd ze sociálních služeb Uherské Hradiště. Já mu děkuji, ale dnes jsem se setkala taky s ještě jednou velmi důležitou osobou tohoto projektu. A to je účastník a klient právě uherskohradištských sociálních služeb Josef Vincent Vaško, který nám prozradí taky něco z pocitů a zážitků, které z realizací projektu má. Joško, přeji krásné odpoledne.
4: Dobrý den, dobrý den.
2: A zeptám se hned tak jako ze začátku, co se vám na tom projektu úplně nejvíc líbilo?
4: Líbilo se mně vlastně to, že studenti, kteří nás vlastně malovali, tak zachytili nás, jako kdyby náš život vlastně na chráněném bydlení. Vlastně jak žijeme, jak se učíme vlastně normálnímu životu a zachytili to vlastně na kus papíru a vlastně pak to vlastně jako kdyby dali na to plátno nebo na ten obraz vlastně, takže to se mi asi jako nejvíc líbilo.
2: Vy už jste mi prozradil, že vás namaloval Matyáš Strbačka v hnědočerveno-šedé 3D roztříštěném obrazu a že opravdu vás to vystihuje, že se cítíte s tím ztotožněný. Mě by ale zajímalo, jak si vás Matyáš vlastně našel nebo vybral?
4: Tak na to jsem se ho ptal taky, že prý viděl moje facebookové Instagram, že viděl vlastně, že se mu líbila moje tvorba, moje focení, které mě baví, takže a že jakože by to chtěl jako kdyby a i z toho Facebooku, i z toho Instagramu jako použít vlastně do těch obrazů, takže vlastně v sociální sítě.
2: A já věřím, že se to povedlo. Pánové, já vám moc děkuji za dnešní krátké povídání. Projekt Stejný jako ty, tak není jen o obrazech nebo fotografiích, ale především o setkání lidí, kteří by se možná jinak vůbec nepoznali. Výsledky projektu si mohou lidé prohlédnout na interaktivní výstavě, která se aktuálně nachází v 16. etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně. A navštívit ji můžete do konce září, a to denně od 8 do 19 hodin. A já věřím, že najdete třeba také portrét Josefa Vincenta Vaška, který byl dnes mým hostem.
1: Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, se každý všední den vydává za vašimi příběhy po celém kraji. A může přijet i za vámi. Napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Díky, že nás posloucháte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Pálka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má stát necelých 640 milionů korun. Děti ve Valašském Meziříčí si zkoušeli speciální oblek, který simuluje stáří. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Přes noc a ráno očekávejte jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty budou kolem 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun a součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze dvou nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. Ve Valašském Meziříčí si děti vyzkoušeli stáří na vlastní kůži. Diakonie jim půjčila Geronto oblek se zátěžovou vestou, ortézami a brýlemi, které simulují oční vady. Důvody akce vysvětluje Zuzana Venturová z Diakonie.
3: No, je to důležité jim to ukazovat, protože oni takhle, když se setkají se svojí babičkou nebo s někým svým blízkým, tak jim můžou díky tomu lépe pochopit, proč té babičce třeba něco tak dlouho trvá, proč se jí třepe ruka, nebo proč brindá, když jí polévku, proč se jí u toho třepe ta ruka. Je to právě k budování i těch dobrých vztahů, že díky tomu můžou tu babičku líp chápat.
1: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert. Pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
4: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
1: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje dnes zveřejnil úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem dosahovala na 4,5%.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji očekáváme přes noc a ráno jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty budou kolem 20 až 17 stupňů. V údolích při slabém větru čekejte lokálně 15 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na havárii motocyklu si dejte pozor na silnici 54 u Horního Němčína u Uherskobrodsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Květou Navrátilovou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Rudolfa Berana a Václava Babuly Tajný klíč. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Mariana, na Slovensku slaví jmeniny Miriama. Ještě jednou vše nejlepší. Tak přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystánu. Miroslav Nauč, Jan Houšť, Dobrou noc, Lásko má a Zdounečanka.

0: Tak písnička nám, přátelé, dozněla a pojďme si přidat tady e-mail, který přišel, ale já vidím, že mě tady bliká telefon, tak já ho s dovolením vezmu. Dobrý podvečer, tady Morava krásná zem, prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, tady Marta z Brna. Prosím o zahrání pěkné písničky mému bráškovi Lubomíru Pávišovi, ano, do Brna starého Lískovce, který má dnes právě 8. září 48 let. Takže prosím, milý bratříčku, vše jen to nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstíčka, lásky, hlavně hodně zdravíčka, které tak potřebuješ, a Božího požehnání. To ti ze srdce přeje sestra Marta s rodinou, neteř Lucie, Monička, bratr Zdeněk s rodinou, a srdečně moc děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, ano.
1: Mějte se krásně.
0: Přeji vám pěkný večer.
1: Nashledanou.
0: Tak a dáme písničku. Půlnoci už odbylo. Zdeněk, manžele Gurští a Miločanka.

0: Halo, halo, prosím, kdo se k nám dovolal? Tady blahopřání, tady Morava krásná zem.
1: Dobrý den, tady paní Navrátilová, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát blahopřání Mariím.
0: Ano, a které budete jmenovat, konkrétní Marii nebo všeobecně?
1: To je všechno.
0: Dobře, tak paní Marto, zahrajeme teda, ne paní Marto, vy jste...
1: Večerková Elena,
0: ano, vy
1: jste... Řešovice,
0: ano, ano, ano, ano. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, nashledanou.
1: Jo.
0: Tak a půjdeme tady na e-mailovou poštu. Tak touto cestou bych ráda popřála své tetě, paní Marii Bartošové z Hostětína, k jejich krásných 85. narozeninám. Milá teto, k tvým krásným 85. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, protože to je v životě nejdůležitější a nejcennější. Ať máš kolem sebe stále své nejbližší, kteří tě mají rádi a jsou ti oporou. Vždy jsi byla laskavá, starostlivá a ochotná, pro druhé si dělala víc, než si musela. Děkuji za všechno, co jsi nám dala, za tvoji péči, lásku a za to, že jsi byla vždy taková, jaká jsi. Přeji ti, aby tě život ještě dlouho provázel v klidu, pohodě a s úsměvem. A hlavně, aby ti bylo dobře na srdci i na duši. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší k tvým 85. narozeninám, teto. To ti ze srdce přejí celá rodina Manova, Janůjova a Bartošova. Předali jsme a písnička bude. Bude večer, Moravská lidová, Jindřich Hovorka mladší nám zaspívá a doprovodí Broln.
2: Český rozhlas Zlín.

písnička nám dozněla krásná a půjdeme tady na další e-mail, který tady mám. Je tady další přání v předstihu pro Marie a je to pro paní Marii Dvořákovou, která byla zaměstnána jako administrativní pracovnice v Tišnovské nemocnici. Nyní je již mnoho let na zaslouženém odpočinku spolu se svým manželem Antonínem Dvořáčkem. Jejich vnouček Toníček právě začal chodit do první třídy. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti v rodinném kruhu a pozdrav posílá věrný posluchač pan doktor Jan Boleslav. Tak, předali jsme a hrajeme písničku. Tak, Podkovička pro šťastcí, pánové Fischer, Rapáč, Polakovič a Záhorjenka.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám ve vysílání pana Milana ze Smolinského. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě pěsničky k sobotním meninám Máriam. Sú to Mária Kurcová z Petrovej Sy, Mária Vymyslická z Prúšánek, Mária Babirádová z Horných Bojanovic, Mária Machová z Breznice u Zlína. Prajem veľa zdravia, šťastia a Božího požehnania do ďalších rokov života. To im praje rodina Masárová. A ešte zahrajte pre radosť a potešenie Milanovi Poláškovi a jeho manželke z Breznice u Zlína. Prajú im to kamarádi ze Smolínského, Milan a Vlada. Ďakujem, pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
2: Ano, ďakujeme také a ja vám veľmi ďakujem za to, že to tak berete dopředu, ty Marie, protože opravdu pak na to nezbyde čas na to.
3: Prostor
2: prostě nebude. Takže teď, když jsou takové volnější ty linky, tak se to klidně s předstihem dá, že ano?
3: Ano.
2: Určitě.
3: Děkujeme, nashledanou.
2: Takže, pane Milane, ano, nashledanou. Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Miroslav Irša, Zatmělo se, a zpívají nám Jarka Kachyňová, Joška Šmukař za doprovodu Moravěnky.

0: Připomeňte.
1: Marie Lukášková.
0: Jo, oni ty svátky jsou 12., což není v neděli, ale v sobotu.
1: Tak v sobotu, no, jo? To je jedno.
0: Ano, dobře, dobře. No tak, aby třeba paní Marie se necítila být tak nějak jako...
1: Jo, to. Jasný, no.
0: Takže
1: no,
0: mějte se hezky, tak... pane Mirku.
1: Jo, naschle, mějte se.
0: Naschledanou. Tak a teď půjdeme tady na pod písničku, kterou máme nachystánu. Zdeněk Gurský, Františka Tomejčíková, Těmický mlýn a Žadoviáci.
2: Český rozhlas Zlín.

pojďme na vaše dopisy. Zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním narozeninám pro vaši věrnou posluchačku, naši tetičku, paní Mařenku Novotnou z Dolních Dubňan. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody a to vše přeje Radek a Marcela Šlesovi z Jezeřan Maršovic. K přání se připojuje švagrová Marie Mašová. Ještě přeji vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a vše, co si jenom přeje, Adamu Hamalovi, synovi mojí sestřenice, k jeho dnešním mladým narozeninám. Děkuje s pozdravem Radek Šles. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. V horním konci svítá Joška Černý, Květa Černá a Brolna.

0: Vítám ve vysílání paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý podvečer.
1: Děkuji za pěkné přivítání, paní Navrátilová. A když už se přejete Marím, chtěla bych se spolu s manželem připojit a popřát svým bývalým spolupracovnicím Domíkovic paní Marii Habartové, Dokunovic paní Marii Šenkové a do Uherského Hradiště paní Marii Havalové do hospůdky u Havalů. Všem jmenovaným i těm ostatním, které nejmenují, přejeme hodně, hlavně toho zdraví. Samozřejmě nemůže chybět i pěkná písnička. A vám děkuji mockrát a to samé přeji i vám a všem vám tam rozhlase. A
0: ano, děkujeme.
1: My také oba děkujeme. Nashledanou.
0: Pěkný večer a nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou. Také já tady připojím vzpomínku, kterou tady mám, neboť 8. září 2022 zemřel pan Jiří Buřil. V roce 1954 nastoupil do Královopolské a už se znal s Janou Varmužovou, dělala tam sekretářku. Pak se to přejmenovalo a vlastně ve finále se tento podnik jmenoval Chemont. Tak 41 let tam pracovali společně. Byl vedoucí na odboru plánování a manželka Jana tam pracovala do roku 1994. Měl nemohoucího tatínka Karla, pak měl nemohoucí manželku Janu a byl to pro něho velký šok. Nemohl se s tou situací vyrovnat a vzpomíná Honzík, Bohunka, Jitka, Macháček a je tady napsaný něco jako stan, nevím, nemohla jsem to přečíst. Takže to bylo jedna vzpomínka, kterou tady máme. Ano, a půjdeme na písničku Moravské vínečko, Antonín Pernička a Javorinka ze Strání.

A máme tady e-mail. Dobrý večer, před chvilkou hrála Zdounečanka. Vzpomněl jsem si na spolužáka, pana Jardu Dambora ze Zdounek. Učili jsme se spolu v Kroměříži na Lindovce. Je to už dlouho, od roku 1968 až do 1971. Od té doby jsme se neviděli, tak mu zahrajte pěknou písničku pro potěšení a posílá tuto písničku Jarda Čech a děkuje. Ano, my velmi rádi pošleme. A já tady ještě připojím jednu vzpomínku, kterou tady máme. Tak 8. září 2013 zemřela... Pardon, ano, ano, je to tak, zemřela po těžké nemoci paní Bohunka Parulková ze Suchého. Vychovala 3 syny, Antonína, Aleše a Romana. Antonín a Aleš bydlel nebo bydlí v Boskovicích a Roman ve Svitávce. Dětství prožila v Ladné a tam je i pochována. A vzpomíná na ní manžel Antonín, Aleš, Roman, Antonín s rodinami a vzpomíná také Honzík, Staňkovi, švagrové Jana a Marie Varmužovi. Tak předala jsem a pojďme na další písničku. Zdeněk Baťka, Čekám, až se rozední a Kumpánovi muzikanti.

0: Tak krásná písnička nám dozněla a my tady máme ještě jednu vzpomínku. 8. září by měla moje babička Marie Varmužová svátek. Honzík, vnuk, vzpomíná, vychovala dvě dcery, Helenu a Janu, a zemřela nedožitých 59 roků. Je pochována, je rozptýlená. Manžel Alois se dožil 94 let. Takže to byla vzpomínka, která tady je od Honzíka, a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Jan Slabák, Regrůdská neboli Břeclavská kasárna a Moravanka.
1: Český rozhlas Zlín.

dozněla polka, Břeclavská kasárně Jan Slabák, zaspívali nám Daniela Magálová, Ivana Slabáková, Břetislav Osička, František Uher za doprovodu Moravanky. No a přátelé, teď si poslechneme další písničku, kterou tady máme, Antonín Havarta, Antonín Havlíček, Miliony hvězdiček, Josef Opelt a bude hrát Malá česká dechovka.

Přátelé, doznělo nám tango miliony hvězdiček, dospíval Josef Oplet za doprovodu malé české dechovky. A já mám tady, chci vám představit na pěknou notečku, právě po našem pořadu budete poslouchat tento pořad a osvětimanská cymbálová muzika vám bude hrát. Dnešní pořad vás zavede do Osvětiman za tamní cymbálovou muzikou. Ta vznikla v 70. letech minulého století. Připomeneme jejího zakladatele, primáše i zpěváky a nebudou chybět snímky z obnoveného CD, které vyšlo k 50. výročí založení muziky. Uslyšíme nahrávky z let 1983, 1984 a 2004 i živé z výročního koncertu v roce 2023. Pořad připravila Markéta Vašulková. Tak a vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám pokojný večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, za malou chvíli zazní zprávy, pořad na pěknou notečku. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu U zámecké kašny. K tuto orchestrální skladbu pro nás napsal Miloslav Richard Procházka a hrají Kumpánovi muzikanti. Přeji vám krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Místo areálu ČSAD vznikne v Uherském Hradišti nová čtvrť s téměř 600 byty. V Odrokovicích budou odborníci regulovat invazní pajasan žláznatý. Ošetřeno bude zatím 7 stromů ve 4 lokalitách. Poslanci SPD si přizvali kvůli rozpočtu na jednání šéfku státní kasy. Úspory chtějí hledat i v obraně. Přes noc a ráno očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou kolem 15 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V blízkosti centra Uherského Hradiště vznikne nová čtvrť. Zastupitelé v pondělí vzali na vědomí územní studii na proměnu současného areálu ČSAD. V lokalitě mezi ulicí Bromyslova a Malinovského by postupně mělo vyrůst 588 bytů různých kategorií od garzonek až po 4+KK. První byty by se mohly začít stavět do 2 let, pokračuje zástupce investora architekt Pavel Stojanov.
2: V tom území máme celkem 5 stavebních etap. Protože to území je obrovské, takže nelze takový areál postavit naraz. A v této chvíli můžeme projektovat první etapu, protože tu považujeme, že je plně v souladu se stávajícím územním plánem. Pro ten zbytek, pro ty další stavební etapy, už potřebujeme nějaké změny územního plánu, na který budeme pracovat.
0: V první etapě by měly vyrůst 4 bytové domy u ulice Průmyslova. V areálu také vznikne 863 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Ve 4 lokalitách města Otrokovice začnou v nejbližších dnech zasahovat odborníci proti invazním pajasanům žláznatým. 7 stromů bude odborně ošetřeno v ulici Hloškova, Obchodní, Prostřední a v ulici SNP.
3: Cílem zásahu je zlikvidovat tyto stromy včetně kořenového systému a zabránit tak jejich dalšímu šíření. Město bude lokality i v dalších letech kontrolovat a případné nové výmlatky a semenáčky průběžně odstraňovat. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Vládní koalice dál jedná o návrhu rozpočtu na příští rok. Dnes na poslaneckém klubu SPD zatím koaliční partneři směřují k úsporám ve výši jednotek miliard korun. V tuto chvíli je navržený schodek 389 miliard.
4: Na části opatření už je schoda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ale důležitější debata o roce 2028.
5: Teď budu předkládat lex kratom, budu pracovat na tom hazardu. Ta úprava musí být přijata tak, abychom ji měli účinnou někdy do poloviny roku 2027.
4: Úspory chce SPD hledat i v kapitole obrany. Ještě tento týden se proto sejde se svým ministrem obrany Jaromírem Zúnou, řekl poslanec SPD Jan Hrnčíř.
6: Pokud se racionálně nedají ty prostředky třeba utratit a nejsou možný prostě ty akvizice realizovat, tak prostě nebudeme tabulkově nějakým způsobem utrácet.
4: Ministerstvo obrany má mít podle návrhu příští rok k dispozici 191 miliard korun, tedy 2% HDP, což je závazek vůči NATO. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
7: Právě do těch očekávaných výstupu učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti. Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
0: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu očekáváme přes noc a ráno jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 20 až 17 stupňů. V údolích při slabém větru čekejte lokálně pouze 15 stupňů. A vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Opatrně jeďte po silnici 54 v úseku u obce Horní Němčí na Uhersko-Brodsku. Máme tam hlášenou nehodu motocyklu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě folklorní pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Dnes se společně vydáme do Osvětiman, do obce na úpatí Chřibů. Tato obec má v sobě kromě krásné krajiny také velmi zajímavou písňovou stopu. V 70. letech se do povědomí lidí této obce zapsalo těleso cymbálová muzika při klubovém zařízení MNV Osvětimany. Ta se samozřejmě později přejmenovala. Doprovázela místní slovácký krůžek, ale vystupovala také samostatně se zpěvačkami a zpěváky, kteří dali osvětimanským písním konkrétní hlas a tvář. A rozhodně nešlo jen o muziku pro domácí hraní. Osvětimanská cymbálová muzika se objevila na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, zazněla v rozhlase i v televizi a její nahrávky se dostaly také na výběry nejlepších pořadů slováckých roků v Kyjově. V první ukázce se nepředstaví nikdo jiný než právě osvětimanská cymbálová muzika s nahrávkou z roku 2004. A začneme pěkně energicky. Odpusťte, Švec umřel a Zima bylo. Tuto skladbu ostatně muzika považuje za svou znělku.

Za osvětimanskou cymbálovou muzikou, které se věnujeme v dnešní pěkné notečce, nestojí jen název obce a několik nahrávek. Stojí za ní především lidé, kteří dali místním písním tvar, zvuk a další život. Jednou z klíčových osobností byl Josef Machálek, zakladatel muziky. Patřil k těm, kteří dobře věděli, že lidová píseň sama od sebe nezmizí ze dne na den, ale může se postupně vytrácet, pokud se jí nikdo nevěnuje. Proto řadu písní z Osvětiman a okolí zpracoval a upravil pro cymbálovou muziku. Výraznou stopu zanechal také Luděk Běťák, jehož jméno je s muzikou nejvíce spojováno dodnes. Podílel se na uměleckém vedení muziky, na úpravách repertoáru a později také na výběru písní pro nahrávky i zpěvník. Byl tedy nejen muzikantem, ale také nadšencem, který přemýšlel nad tím, jak místní písňový materiál uchovat a prezentovat. Důležitou roli měl i Jan Potyka, který se spolu s Luďkem Běťákem střídal ve vedení muziky jako primáš. No a k dobré muzice samozřejmě patří i zpěváci. S osvětimanskou muzikou vystupovali například zpěvačky Krýsová, Mičková, Potyková a další. Díky nim nezůstaly písně jen v notách a úpravách, ale zněly tak, jak zní mají, tedy lidským hlasem. Když mluvíme o osvětimanské cymbálové muzice, mluvíme vlastně o spolupráci několika výrazných osobností. O lidech, kteří dokázali spojit muzikantskou praxi, znalost místního prostředí a hlavně chuť předat písně dál a také si je patřičně užít. O tom se ostatně přesvědčíme už v další ukázce. Ta je z roku 1983. Putovali hudci.

Příběh o světimanské cymbálové muziky, o které si povídáme v dnešní pěkné notečce, se neuzavřel v 70. a 80. letech 20. století, ale výrazně se znovu připomněl také po roce 2004 a potom také i později při 50. výročí. Právě k tomuto výročí vyšlo obnovené a nově zmástrované CD, které navazuje na oblíbenou nahrávku z roku 2004. Ta už byla spolu s některými archivními záznamy téměř nedostupná a tak dostali o světimanské písni druhou šanci vrátit se k posluchačům. Nové vydání přináší nejen původní nahrávky, ale také archivní snímky z let 2004 a 2006. Posluchač se tak může vrátit k posezení u cymbálu, k atmosféře sklepa u rytíře Smetany, ale především k písním, které k osvětimanům patří. Další ukázka bude právě z roku 2004 a bude se jednat hned o sadu písní s názvem To cvečkovo pérko.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, který nás zavedl do podhůří Chřibů, do Osvětiman, a to za osvětimanskou cimbálovou muzikou. Částečně jsme již o nahrávkách povídali, ale zajímavé je hlavně i složení obnoveného CD. První část tvoří záznam z koncertu ve Ždánicích v roce 1984 a nahrávky z roku 1983. Druhou část pak snímky pořízené při osvětimanském natáčení v roce 2004. Tehdy se vedle členů kapely zapojili také hostující muzikanti z muziky Jury Petrů a Tetky z Uherského Ostrohu. Radou a pomocí přispěli osobnosti na slovo vzaté Jaromír Nečas a Jiří Plocek. A právě Jaromír Nečas sehrál v příběhu osvětimanské muziky důležitou roli. Všiml si ji při vystoupení v Kyjově a ve Strážnici a pomohl jí přivést k natáčení. Jeden z primášů, Luděk Běťák, na začátky muziky později vzpomínal s úsměvem. Říkal, že někteří se na nástroje učili hrát až kvůli kapele. V Kyjově a Hradišti už tehdy fungovaly velké muziky, ale v Osvětimanech nic podobného nebylo. Dnes už muzika vystupuje jen výjimečně. Ale jak Luděk Běťák dodal, věkový průměr je sice přes 70 let, ale duchem jsou pořád mladí. O tom svědčí také to, že se před 3 lety, a to 1. dubna, uskutečnil koncert k 50. výročí založení muziky. A právě z tohoto koncertu bude i další nahrávka Ve Bzenci na rýnku.

Dnešní notečka nás zavedla do Osvětivan k tamní cymbálové muzice. Připomněli jsme si její začátky v 70. letech, muzikanty a zpěváky, kteří kolem ní stáli, i písně, které se díky nim dostaly mezi posluchače. Zastavili jsme se také u nahrávek a obnoveného CD. Je dobře, že tyto písně nezůstaly jen v paměti několika lidí, ale mají podobu, ke které se můžeme vracet, jak je nám libo. Osvětimanské cymbálové muzice přejeme, aby je společné hraní pořád bavilo, a i když už se dnes neschází pravidelně, ať se jim daří dát se alespoň čas od času zase dohromady, pro sebe, pro známé, pro Osvětimany a především pro radost. V poslední ukázce se představí muzika na nahrávce z roku 1983. Tato nese název Kdo má zlou ženu. Vážení a milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun. Přejeme vám příjemný podvečer a těšíme se zase někdy naslyšenou. A pokud máte chuť, můžete si nás pustit v archivu pěkných noteček na našich webových stránkách.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Lačera te šukar šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy? To
2: ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama nebo mezi klubama, jsme si chodili takhle za zápas a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal si něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No, manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičny, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance, hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září nebudou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka a postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salud Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Královýho do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z ty Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestrová celová Hypše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma opatru, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálů, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako hodně jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano, ano.
0: Už 680, no, je to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všechno umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všechny řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně sledujete?
1: Jo, je to straš,

0: Ta zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tuhle tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, ukloní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora, jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde, nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
1: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
0: Ne, vůbec, ne, to ne.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stajáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, to je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no. Auto. Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když to,
0: ten
1: je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičená, tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti. A já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta a jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, která mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko od na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To je jako, ale opak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. No a to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java.
3: Je to zkratka zakladatelů. Já teďka si nespomenu, jak se jmenuje.
2: Český motorky.
1: Motorka.
3: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. A myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
3: Něco jsem o ní zaslech.
4: To přesně nevím, ale asi ano.
5: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
3: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
6: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarsenu, ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
7: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
8: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
9: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Dumpál.
8: Taková ta nablízkaná.
9: Vzhledem k roku výroby 1929 tohle motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
8: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
10: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
8: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
10: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
8: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
10: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
8: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
10: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
8: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
10: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
8: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
10: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
8: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
9: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo Wandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderer Mobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl. Vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě, současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadstru, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovat v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět.

0: Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým 60 dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
1: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu, a ona to vůbec není pravda.
2: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
1: A teď jsme tady v tom hnízdečku.
2: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
1: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
2: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
1: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
2: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
1: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
2: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
1: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
2: Určitě ano, to je přesně tak.
1: Potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
2: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
1: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
2: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC, právě s tím čtyřdobým motorem, a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
1: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
2: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
1: Co je to minimální počet kilometrů?
2: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
1: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
2: Co by jsme pro vás neudělali?
1: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce na těch válcích?
2: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Yava Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Yava.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice, jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej, na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: там пак ви два смутні.
1: Але аси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там одрогу крогу.
0: То он оплаткав задатліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva kmotřišci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem Forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte rychtáře.
2: Fidonk. Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, rychtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec rychtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluví do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Dále je?
1: Ne. Do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordí je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty Cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
3: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
3: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov. Posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
3: Tak, ne?

0: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
1: Jak by to Rumcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
0: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
0: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
0: No jo, no jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
0: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
0: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
0: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
0: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
0: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Richtáři! Richtáři! Máš Rumcaj se na hruškách!
3: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho! Rumcaj si! Hned se zdolu! Hned!
0: Richtář, to si richtář, hlupák si! Copak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
3: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Rumcaj, si nevymluvíš.
0: Lichtáři!
3: Setřesu tě jako hrušku!
0: Lichtáři! Lichtáři! Mord je! Filok, když já si narazím!
3: No asi dole.
0: Lichtáři.
3: A pí kníže, kníže.
0: Lichtáři.
3: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
0: Lichtáři.
3: Do šatlavy jsem řekl.
1: A richtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcaj se s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kuslouky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubou širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. V hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
4: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl.
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publiku, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel. Richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži, ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila se v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zetkat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. A viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladat. Ale...
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: A ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy, jo. Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života v době, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi? Že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně. A víte v čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma, ano?
1: Jo, děkuji, naschledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být v jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Kostrova u Prachatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Aha. Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. I se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranu, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak by se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaše stanici do notařených dveří, tak třeba
1: jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude teď den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to teď moderujou.
0: Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: A pohledy, tak to zlý. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace, prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako v skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to jsem nechtěl. No,
0: tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, zrovna zítra máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnově pod Radoštěm na Vakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna byl pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám mu, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, a ty máš strach? On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to. No, svým způsobem mu závidím, teď už ne, protože jsme na stejné lince důchodce.
0: Ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Oline.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasné, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel s manželem se stala žena, z manželky muž. Tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně. Nebo to jim vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynuly ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co. Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady
1: já
0: noční linka.
1: Zdravím, paní Ruško, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tej žijící osobě byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Ne, že bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku, teďku současný, jak se cítí a jak vlastně je
0: no, ale
1: plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let, to
1: no, ano, právě,
0: přes 90.
1: Má hodně právě, tak já obdivuju tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb. Vlastně možná nejvíc ve světě, alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co si nějak jsme zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle na ten den do té situace by vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, kdybyste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současné doby, no spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si možná představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako se takovým kapelách, nebo kapele nějaké, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého to rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my posluchači jako
1: já si myslím, že on

0: složil v té době. No,
1: No.
0: takový. Byl to takový zajímavý do tohle ještě situace do Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost,
0: Ne jako
1: kterou
0: nést,
1: jako
0: ale
1: první
0: jako na ten den,
1: československý
0: jak to
1: prezident měl.
0: říkala. Jako nechtěl bych to asi,
1: Jo,
0: jako
1: jo,
0: na ten
1: jo.
0: den, jako by.
1: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži, ale s jeho
0: Nevím,
1: povahou.
0: no.
1: Ano, kdo
0: Já
1: ví,
0: bych měl
1: co
0: asi
1: mu dnes
0: respekt,
1: je
0: já bych právě měl
1: promítlo.
0: respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
1: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jednu jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
0: Jako
1: Je to
0: seděl,
1: taková
0: třeba
1: konkrétní
0: to.
1: otázka, možná jsem vás trošku
0: Já
1: překvapila.
0: skočil, nevím, trošku to. Jakoby, jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska,
1: Jak by
0: kdyby se mohl
1: vyřešil
0: řešil
1: tady
0: situaci dnešní, jako tu situaci
1: problémy dnešní doby? No, ale to by
0: dnešní
1: byla
0: doby,
1: výborná,
0: no,
1: to by byla
0: ale
1: výborná
0: to by byla,
1: otázka.
0: ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračoval. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, tak to už se všechno mění, že jo.
1: Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
0: Ale máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
1: No,
0: Protože to
1: třeba
0: není jen
1: mý
0: tak jakoby.
1: prarodiče, no, toto bylo v
0: Jako
1: podstatě
0: myslím si, že tam na té pětitisícovce,
1: pravidelně.
0: na té hodnotě není jako na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby té výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je Karel IV., který podle to dokázal daleko více, jako si myslím, nevím, více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, Karel IV. Král. Ale jako každý, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl, že jo. Ty tam ty zprávy jsou uvedeny, všechny ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat někdo, který tady není, a nesmí se tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl,
1: Aha.
0: která je žijící.
1: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za
0: Jo.
1: zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím se
0: Dobrá, je to
1: mějte
0: nějaký
1: dobře
0: téma. Taky hezký večer všem a hezký dobrou noc.
1: a pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio, chci starinku.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tady ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jen byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila třeba i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem teď procitla a připojila k vám. Trošku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: Právě v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no, že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla ta hrdinka, která jako se prostě dokázala se rvat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví. Jo.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala.

0: Ale bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
1: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár, v kůži koho byste se chtěla zítra probudit.
0: Mám říct filmovýho herce nějakýho,
1: třeba
0: filmovou herečku, já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku, v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si. Měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila a já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde a všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
1: No ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano,
0: ano, děkuji vám, dobrou noc.
1: A teď si dáme jednu zahraniční písničku. Co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana, a mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to určitě.
3: No,
0: vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte,
3: on nebyl hercem.
0: Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný.
3: Já jsem si myslela,
0: že to bude navždy.
3: On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherné. Já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný.
0: No.
3: Já jsem to musela vidět. Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo. No, a to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško. Vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak by to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím, mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události, možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Tohle by se mi všechno líbilo.
1: Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu,
1: přesně.
0: Jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. To je pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to by bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte ráda.
1: Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolený, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Uhum. Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já když, já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka
0: možnosti.
1: Řekla, že se to, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě musel být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty a nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě klidu.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková deset roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodallové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, já to mám asi

0: nějaký zodpovědný, a protože ono někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký, někdo po něm něco chce a to tak, takže někdy není čas, no.
1: No, ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí, a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla. No tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí, a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala Noční linku.
0: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
1: Možná.
0: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih, načtených jako, nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
1: Dobře.
0: Téma.
1: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
0: Nám spadla. No.
1: Krásnou noc přejeme.
0: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: Až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel. Přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy. Volám po několikáté, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Tak takže byste všechno chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodský tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o takových těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: volala. A jinak mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou, ty osmdesátníci, a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Plechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena. Nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustru, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. Než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned jsi si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: No to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, četl jsem jí po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dále, dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu a pak jsem ji jednou vzal a jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: to, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejich skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam

Říkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka.

0: Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
1: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
2: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
3: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal, ťovete, u nás je to jako v pekle. Jo. A Vzpomněl jsem mu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo? Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali, ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla, člověče, zastav v zájmu našeho zdraví. Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka, haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí. Já jsem říkal, a co je? On říkal, no pojď se podívat. Tak jsem vylez ven, to auto bylo z téhle strany bílý a rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím, člověče, ty jezdíš jako sena, to je rychlost, jo. A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali, a tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vypráznit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, pane, oni jsou živí, a oni na něco spolu. vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhej pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nefila vzpomínám.
4: Děkuju vám.
0: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
5: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už

a ač je očím do breku, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam,